až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmou ptá. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve hrabem. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako je...

jutra chce zhrdnout, třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.

Jsme rádi, že jste si opět udělali čas na poslech Oldies. Dvojice mistr zvuku Aleš Huber a autor Jirka Tieftrunk pro vás dnes nachystala 17 hudebních titulů, dva z nich jsou instrumentálky. Doufáme, že vám přinesou pohodu a radost. Zahájíme britskou singlovou trojkou ze začátku června 1972. Tehdy 49-letý hudební všeuměl Harrington Smith z Edmontonu zaspívá Oh Babe, What Would You Say?

Oh babe, what would you say? Česky, o kotě, co bys tomu řekla, kdybych se tě pokusil zbalit? V noci tě hladil a ve dne ti nosil květiny. Mohu doufat, že v mém deštivém dni vyjde slunce? Takhle hezky na to Hurricane Smith šel. Teď tu mám britskou zpěvačku a herečku Gillian Hills, působící v 60. letech ve Francii. Proč zazní na přání ta první její písnička? To je, jak se říká, nad slunce jasnější.

Písničku Tut Tut Tut Tut neboli obsazovací signál převzala Jillian Hills z Ameriky. To se možná málo ví. Některým z vás ale třeba naskočilo, že ta druhá, kterou převedla do francouzštiny, je z Británie a měla ji v repertoáru i Marta Kubišová. Teď si budete moci poslechnout dvě v úvodu zmíněné instrumentálky. Obě nahrávky pocházejí z 50. let a rozhlas je tehdy hrál poměrně často. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka

To byl dvakrát orchestr Karla Vlacha, jako první zazněl Žabák skladatele Václava Trojana s trombonovým sólem Vladimíra Rašky. Byl zkomponován v roce 1948 do animovaného filmu Císařův slavík. Ta druhá nahrávka, to byla Chora staccato, čili hodina staccata rumunského skladatele, houslisty a bandleadera Grigoraše Dynika, a to s parádním klarinetovým sólem Karla Krautgartnera.

Marie Rotrová, Petr Němec, Flemingou, textař Vladimír Čort, Český rozhlas Ostrava, listopad 1971, píseň Sedm pondělí. Až potud je to jasné. Problémy začaly, až když jsem si přečetl jméno autora hudby Robert Lem, odkazující na světoznámé Chicago, ale zjistil jsem, že z repertoáru té skupiny to není. Musel jsem tedy opět zapátrat a vy uslyšíte americkou partu Bolin Jack a její telefon.

Paní Marie z Pardubic si napsala o britskou zpěvačku Elmu Cogan. Tedy ona si o ní napsala, ale ani o tom neví. Vysvětlím, požádala o písničku, kterou někde zaslechla a ví jen to, že ji anglicky zpívá zpěvačka a je o tranzistoru. Takhle mě paní Marie zaúkolovala a protože dnes existují různé specializované internetové vyhledávače, podařilo se mi i tuto hudební hádanku nakonec zdárně vyřešit.

Love, to byl jen titul do dvojice, důležitá byla pro paní Marie ta druhá, jejíž název je Just Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor. Česky té dívce s kapesním transistorákem, který hrál za měsíčního úplňku hitparádu, prostě nebylo možné odolat. Naladila tu správnou stanici a ta hudba ho rozparádila. Z milionu dívek ve městě se pro něj stala tou jedinou. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek. Staré hity ze šelakového a vinylového období roku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrůk.

Zdeněk Mann zaspíval Mám číslo 13, doprovázela ho skupina Iva Pavlíka. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z roku 1974. V křestním listu je v kolonce hlavní autor uvedeno anonym tradicionál. Kdo ale trochu zná zahraniční pop music, ten už jistě poznal, že teď uslyší britského zpěváka a hudebníka Alberta Hammonda a jeho píseň Down by the River.

Pan Jiří Knedlík žije v kalifornském Sacramentu, vyrábí tam lázeňské oplatky a má rád starou muziku. Kdysi dávno jsem mu pomohl s identifikací jednoho vinylového alba, teď se chystá do důchodu, napsal mi znovu. Prostě jen tak, aby se zeptal, jak se mám, a dal vědět, že prostřednictvím internetu stále poslouchá. Zmínil skupinu Osibisa a tak mě napadlo ji po čase znovu připomenout.

Ta první píseň to byla ghanským jazykem Wojaja, anglicky We Are Going. A česky Jdeme, jen nebeví kam a jak se tam dostaneme, cítíme to někde v sobě. Ta cesta bude drsná a blátivá, ale podaří se nám to. Následující, také známou Sunshine Day, jsme s Alešem střihem trochu zkrátili. V Americe singl jen bublal pod stovkou, v Británii se v roce 1976 dostal do druhé desítky.

Je tu dnešní poslední porovnávání, píseň s prázdnou kapsou jste slyšeli v podání Pavla Nováka a skupiny Proto. Je to nahrávka z roku 1979. Pavel optimisticky textoval s prázdnou kapsou projdu křížem krážem svět. No, mám-li ho brát jako pamětník doslovně, chce se mi dodat, jen jestli by ti tehdy dali devizový příslib a pustili tě. Na porovnání Kenny Rogers, Love or Something Like It.

Kenny Rogers pravdivě a vkusně dospíval o počínajících důvěrnostech mezi mužem a ženou. Píseň se v roce 1978 dostala do 4. desítky horké stovky. V Evropě se mihla v žebříčku německém. Ze Slovenska se staré nahrávky nezískávají příliš lehce, tohle ale tak velký problém nebyl, protože tu píseň dvojice Milan Krištofovič, Dušan Ružička vydal v roce 1969 na singlu ještě Suprafor.

Píšete si o neohrané oldies a to je dobře, vaše žádosti, pokud jsou splnitelné, postupně přicházejí na řadu. E-mailová adresa je oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Na úvod byl začátek června 1972 v britském žebříčku a tak i skončím. Devítkou byl tehdy hit Johnnyho Cashe A Thing Called Love. Málo kdo to v tak krátkém čase dokázal vyspívat tak pěkně.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Knížky a rádia v soutěži máme a k tomu scénky, historky a písničky dáme pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Buty a Tata a ta Pavlína Filipovská je tu s námi, na to Tata, teď tata. V tuto chvíli, tata taky. Dobře, jak se máte, co děláte? My máme ještě oficiálně vám popřát teď ve vysílání k narozeninám dodatečně, ne?
1: Co to znamená, my vám máme? No, to je nařízení, ne, to nesmát.
0: To je moje nařízení.
1: Jo, tak je,
0: za humoriádu, za to Patrika, teda... za posluchače, za všechny,
1: moc
0: co vás máme rádi.
1: Moc
0: všechno nejlepší,
1: děkuju.
0: Hodně zdraví.
1: A řeknu vám, že z toho května oslavovacího, zaplať pánbu, že jsem se ho dožila a zaplať pánbu, že mi bylo gratulováno teď ještě vámi takhle elegantně, ale řeknu vám, že jsem z toho už celá divá. Už potřebuju neslyšet o tom, že je mi
0: až
1: tolik
0: za rok
1: let...
0: zase.
1: No, za rok... Vy poťouhlíku. No dobře, no tak za rok.
0: No tak hlavně to zdravíčko, držíme palce a jsme rádi, že sem za námi chodíte do humoriády.
1: Víte co, je potřeba, aby člověk si udržoval dobrou náladu, úsměv ve tváři, ne křečovitý, ale takový ten normální, a aby byl na světě rád. Mm-hmm. Protože potom působí nejen na svý zdraví dobře, ale... taky na ostatní lidi a já si myslím, že si to zasloužej.
0: No, tak
1: starostí
0: my jsme...
1: máme každej dost.
0: Díky tomu máme tady omlazovací recept, díky vám, že jste tady, nepotřebujeme kliniku estetické medicíny.
1: Ale teď vy ten recept znáte, protože vy jste celý takový usměvavý. Já jsem tady s váma ráda.
0: Práce tady.
1: No.
0: Tak to plním, doufám, že na 100%. Děkujeme pěkně. Koho nabídneme posluchačům, aby se taky mohli smát a prodloužit si život?
1: No tak už jdu na to. Mám tady nabídku pestrou a zrovna tady na mě, jak si ta povinnost je velice příjemná, protože můžu vřele doporučit pana Vlastu Buriana.
0: Tak má u nás přednost, dokonce jako přednost a stanice.
2: Co si děláte tady z mýho okna, buben? Co chcete?
3: V kolik hodin jde vlak do Svian Podolí?
2: 8.64.
3: Kolik, prosím?
2: 64. A kdybyste neměla čas, tak tady nechte adresu a my vám napíšeme hned, jak něco pojede.
3: Co pak nemáte jízdní řád?
2: Jízdní řád máme, ale v tom se nevyznáte. Počkejte, moment. Kolik chcete, jedete jet ráno?
3: Ano.
2: Tak ráno nic nejede. Nic. To byste musela jet tak odpoledne.
3: Tak třeba odpoledne.
2: Tak odpoledne to jede, ale až od novýho roku. A to ještě jenom za příčinou příznivého počasí.
3: A jak tak na vás koukám, tak se mi zdá, že vás od někud znám.
2: Mě?
3: Je, byla jsem přece v Hejhalově restauraci u Předměstského nádraží. Už víte, no tam, co jste se tak lacino najedl.
2: Jo to, no a teď bych to zas potřeboval.
3: Teď jste přednostou, takové krásné místo.
2: Když je to beze stravy, já mám hlad, že bych okusoval nárazníky.
3: No je to přece jenom lepší, než rozdávat prospekty.
2: To máte jedno, rozdávat prospekty anebo lístky.
3: A jak jste tak to místo dostal?
2: No jo, z novin to není. No si musíte podat žádost, okolkovat, čekat, pak to jde legální cestou a zas nějaký rok čekáte, no a až na vás přijde řada, tak si tam vemou svýho známýho.
3: Tak mi dejte ten lístek do Svian Podolí.
2: Vždyť jsem vám řekl, že tam nic nejede.
3: Vždyť jsem odtamto přijela do města.
2: No já, to byl ten poslední a pak jsme to zrušili. Jste samej, autokár samej, autobus a najednou je vám dráha dobrá, že jo? My akorát na těch vašich pár šestáků čekáme. My bez nich proděláváme stejně dost.
3: Já už jsem si připravila peníze na lístek a všecko a...
2: Vy máte peníze?
3: No.
2: Já myslím, že jedete na legitimaci. No tak to je něco jiného, to já vám vypravím zvláštní vlak a připnu vám k tomu taneční vagón. Nebo počkejte, nechcete jet tím vlakem, co stojí na peroně?
3: Jen jestli jede k nám?
2: A jo, ten jede všude, to je okružní.
3: Tak mi dejte lístek.
2: A kterou třídou obyčejně jezdíte?
3: Třetí.
2: Tak já vám dám první.
3: To je dražší, ale ne?
2: To je jedno, dráha dává prémie, víte? My jsme rádi někoho vezem, ale musíte nás doporučovat. Tak, děkuju.
3: Tak vám moc krát děkuju.
2: No.
3: Je, na tom lístku je napsáno Brusel.
2: No tak pojďte do Bruselu.
3: Co bych tam dělala, já neumím bruselsky.
2: No, No tak, co můžu dělat, no?
4: Vyměňte mi to.
2: Kdyby vy jste uměla číst, tam není vůbec napsáno Brusel, tam je napsáno Brusle. To znamená, že ke každému lístku dostanete brusly. Tak to já vám musím dát ještě jeden pas, na jiný se nemohla jezdit. Tak.
3: A dále se mám 10 koruny, dostanu zpátky.
2: Dráha zpátky nedává, to bychom teprv nic nevydělali.
3: Pane přednosto.
2: 20 korun za minutu, pane, to je obchůdek. A jen si klepej, hod. Nejám pokoj.
5: Halo, pane, vy neslyšíte? Klepe se na okénko, to vás nezajímá?
2: To už jsem odbil.
5: Na dráze se nic neodbývá, pane.
3: Pane přednosto!
5: Tak no.
2: Ženská, co chcete? Tady je to jako na počiliště napsáno. Zavřeno, tak je zavřeno. A za šeltrem se páni bavějí.
5: To ne, pane kolego, nejdříve je obecenstvo,
2: a to rozumíme? To není obecenstvo, to je ženská.
5: No, tak tím spíše máte být zdvořilý, tak otevřte.
2: Co chcete?
3: Mám tu zavazadlo, zapište mi je.
2: Já žádný zavazadla neberu.
5: Od kdy pak nepřijímáte zavazadla?
2: Počkejška od odpoledne. Jsem si to odhlasoval.
5: Tak okýte, nechte žertu a vtipu a přijmete to zavazadlo, prosím, ano? No.
2: Tak to sem dejte.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme tady další zavazadla, další Vlastaburian by byl, když dáte Ačko, když dáte Dámy a páni u rádia Bčko, budou tu anekdoty, konkrétně ty policejní ze Zlaté mříže, dokonce s Petrem Haničincem. Podívejme se na to, takový máme výběr. SMS Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04, posíláte za 4 káče, anebo zavoláte ve svém tarifu na 731 800 900.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Právě teď vysíláme Humoriádu s Pavlínou Filipovskou. Vy jste na našem telefonu 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Vlastu Buriana anebo anekdoty. Tak kam s vaším hlasem? Ptáme se. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Jana. A já bych si dala Buriana.
3: Děkujeme za váš hlas. Mějte se.
4: Mějte se hezky, hezky odpoledne.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu, kdo pak je s námi.
5: Dobré odpoledne, dáma a pane.
6: Děkujeme, dobrý den.
5: Dobrý vás, Petr Zeloty. Obřád bych si anekdoty.
3: Tak Petr, volí anekdoty, děkujeme. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Jarda, Hradce nad Moravicí. Já bych vám chtěl poděkovat za krásný pořad a já bych dal Buriana taky.
3: A my děkujeme.
7: A Holcmana tam nemáte? Holcmana nemáte? Holcmana.
3: Máme Holcmana, ale dneska ne. Poslouchejte další dny. Určitě bude. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník vás oba zdraví. A paní Pavlína Filipovská vybrala hezky. Já bych rád slyšel, jak Burian čte tu zprávu z toho telegrafu tečka, tečka, čárka, čárka.
3: Jsem rád, že jste to předvedl vy, protože my máme jinou ukázku s Vlastou Burianem, ale děkujeme. Mějte se hezky.
8: Děkuju vám taky a držte se.
3: Díky.
6: Držíme.
3: My se spolu budeme držet za ruce tady. A tím budeme silnější. Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo. Halo. Už vás posloucháme. Jste tam? Tak, to špatné spojení, zřejmě technicky to nevyšlo. Dobré odpoledne vám tedy.
9: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
9: Také vám přeji hezké odpoledne a já bych hlasoval pro anekdoty.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky.
9: Mějte se.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, Pavle, tady Veronika Rakovník a taky chci anekdoty.
3: A jo, uvidíme, jak to dopadne.
10: Prosím vás, zdravím paní Pavlínku, přeji krásný, ať se krásně užívá. A je to, ať je se dcerou, s vnoučatama a Pavle vám taky krásný a všem posluchačům přeju krásný den a zase bude hezky a zase se budeme chodit koupat a bude to všechno veselý.
3: Tak tolik předpověď Veroniky. Děkujeme pěkně, poslouchejte u toho. Poslouchejte u toho Humoriádu, ano. Tady se zmínila Pavlína mezi řečí, že její nejmladší generace její rodiny říká babika.
6: Babika, ano, babika. Ano.
3: Tak, my už máme odhlasováno v tuto chvíli, sečteno, podtrženo, Vlasta Burian pokračuje, takže Pavlína vybrala zřejmě velmi dobře. Sedlo to. U advokáta jsme.
11: Na co bylo dát, co vám říkal? No, abych no se... že jako, tedy, zkrátka dobře povedal, když mu to u soudu odsečím, no? Že ten Radek a tak a tohle a že by mě za to dal třeba 500 korun.
12: Za co?
11: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
12: Počkejte.
11: Kam?
12: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
11: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik.
12: Počkejte. Vy počkejte.
11: Já čekal.
12: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece s vámi nemluvil ve třetí osobě.
11: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
12: To mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
11: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Cože?
12: Podívejte se, pane Smutný.
11: Když odkaď mě znáte?
12: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
11: No jo, to jsem.
12: No tak.
11: No jo, to
12: tak,
11: je
12: když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
11: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
12: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
11: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
12: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
11: No, nenaváděl.
12: No, tak co vlastně chcete?
11: No, Jezus, Mare, já to věděl, že to bude těžký případ. No. No, já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
12: No.
11: Ještě rozumně.
12: No, rozumím, no, prosím.
11: Při vašem vzdělání.
12: No.
11: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
12: No, to jste mi přeci řekl.
11: To už jsem vám říkal.
12: No, ovšem.
11: To je zajímavý.
12: No.
11: To by bylo všechno v pořádku.
12: No to je vyřízený.
11: Nehněváte se, že jsem vás držel.
12: Ale vůbec ne.
11: Ne, no tak to jste hodnej.
12: No.
11: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
12: No.
11: Co jsem dlužen?
12: No to je bezplatná poradna.
11: To je bezplatná poradna?
12: Všem, to je zadarmo.
11: No tak ono to bez toho za víc nestálo.
2: Humoria.

0: Tady je Humoriáda, posádka Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k soutěžení. Teď je ta chvíle, 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá právě teď? Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, dobrý den. Tak kdo pak se dovolal a odkud?
1: Jo, dovolala se Jiřina z Karviné.
0: Zdravíme vás do Karviné. Tak, paní Jiřino, vy máte šanci
1: získat... Počkejte, pane, já půjdu do ložnice, až se to nepřebíjí.
0: Dobře, ať tam nemáme tu ozvěnu, hezky, dobře, můžete si k tomu i lehnout dokonce, když už jste v ložnici. No dobře,
1: no, tak rozrušená, jo.
0: Nebuďte, uklidníme to. Já vám zatím přečtu, co můžete vyhrát, kterou knížku si chcete vybrat. Kulišárny

0: Áno, ja bych, tá pani Filipovská mi strašnú radosť udelala, že som u ní vyhrala. Chtela
1: no ja vám gratulujem, když dovolíte, pani Jiřino.
0: Ďakujem, Pavlínko, a ja vám gratuluji k těm 85. narození na zdraví.
2: A je to venku.
0: A máte strašně moc pěknou tu Pavlínku Vosolou a chytrou.
1: Já mám ještě krásnou a hodnou a milovanou Johanku. Takže to no, ona by se cítila...
0: Já nevím.
1: No jo, ona je mladší nebo něco než Pavlína a mám je obě šíleně ráda a jsem šťastná, samozřejmě jako každá maminka, když se jim chválí děti. Tak jste mě potěšila. Děkuji vám.
2: Paní Jiřinko, vyberete si tu knížku, na koho máte chuť náladu?
0: Jo, tu Libušku Švormovou.
2: Ano, dobře, máme zapsáno a v pátek poslouchejte, jestli z toho nebude i rádio digitální pro vás. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A tu adresu vám dám kdy.
2: Zůstaňte na telefonu. Okamžik. Jo? Tak jo, jsme domluveni. Jak vzpomínáte, Pavlíno, na dostaveníčko slavné?
1: Musíme říkat dostaveníčka, protože my jsme je točili hrozně dlouho. Několik partnerů se vystřídalo, ale myslím si, že ti nejlepší, když je vyberu a dovolím si tedy rozhodnout, tak to byl pan Miloš Kopecký a samozřejmě Jiří Sovák, protože to byly dva moudří pánové, od kterých byla radost se učit. Já jsem se učila. Dívala jsem se na to, jak Miloš Kopecký se potýká s textem, který třeba se mu moc ani nehodil do pusy, jak se říká, ale nějak se v toho dostal a já jsem říkala, Miloši, prosím vás, nezlobte se, že já jsem trémista a já z vás osobně mám velikánskou trému, tak když kvůli mně něco budete... Pavlíno, zadržte. Kdybyste nebyla trémista, protože já osobně mám vždycky velikou trému, tak to byste u mě byla špatná ženská. Fuj.
2: Tak to bylo vyznání.
1: To bylo vyznání.
2: Pane Kopecké.
1: Ano, panu Kopeckému.
2: Tak za chvilku pokračujem.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak, humoriáda jede dál. Zalovíme v našem archivu. Pavlíno, prosím, koho nabídneme posluchačům a posluchačkám?
1: Tak vybírám, je z čeho vybírat. Je to radost tady se zakoukat. Měla bych tu Luďka Sobotu.
2: Dobře, a nebude sám. Jdeme do dívčí školy.
4: Ještě jsme neprobrali třeba takové manželství. Podívejte se třeba na mě. Já jsem si ještě ani neoženil ani jednou. A jsem v zoufalé situaci, když se mám oženit. Tak s nějakou mladou, že jo?
5: Zavoláme si modela. Modele. Model a Šafránková. Šafránková, pojďte sem. Vy jste teď mladý novomanželský pár. Tady je novomanželka, mladá, krásná, půvabná.
4: Já.
5: Vypadá tak svěže, jak vypadá, a její o 15 let starší manžel, který vypadá také tak, jak vypadá.
4: Ne, to je.
5: Jsme v jejich obývacím pokoji, novomanžel sedí u stolu na židli a věnuje se svým koníčkům. Něco si tam prostě děláte. Máte nějakého koníčka? Já nevím, sbíráte známky třeba?
4: No já je seberu, jestli jsou tady nějaké.
5: Sbírá známky. O chvilku později začne naléhat novomanželka na svého manžílka, že chce cvičit. Zdálo by se normální situace, že chce na aerobik. Ovšem, v tom je ten zádrhel, že novomanželka chce jenom jako cvičit.
4: Jako aerobik.
5: Jako.
4: Jako.
5: No. No rozumíte?
4: Jo, no že ona... Jo, že ona tam nepůjde.
5: No teď se vám rozsvítilo hezky, no. Přestávám se divit, že jste se dosud neoženil.
4: Jako?
5: Situace k manželskému duelu je tu. Je všední manželský den, ten pátek.
6: Tak Kájo, já už jdu, jo.
4: Ale prosím tě,

0: Kam bys chodila?
1: No na gymnastiku, když jsem ti to říkala.
0: A co by si se huntovala? Mně se líbíš taková, jaká seš. Proč taky například nezbíráš známky?
1: Ale Kájo, víš, že mě to nebaví.
0: Ale prosím tě, nebaví. No. To říkala ze začátku každá. To si zvykneš. Jestli pak si dala králikům?
1: Jo, dala.
0: A co holuby?
1: Co je s nima?
0: Jsou zavřený?
1: Jo.
0: Podej mi Kilimandžáro, prosím tě. Ale ne kinžál. Kilimandžáro, známku, rozumíš?
1: Počkej, já to vemu.
0: Ne, já to vemu, co by ses namáhla. Halo? Halo? Cože? Omyl? A proč? Halo? Jak omyl, nebo co? Halo? Proč omyl? Jak omyl? Halo? Halo? Tam nikdo není. Zajímavý. Jenom nějaký chlap, že prý nějak ho omyl, nebo co? Já nevím, proč lidi člověku sdělujou takovýhle informace.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Luděk Sobota, Jiří Vimr, Roman Skamene, Adriana Sobotová. Pojďme pokračovat. Luděk Sobota v Díščí škole Ačko, Bčko Luba Skořepová z pořadu Šestý den je sobota z roku 1982. Scénka nebo výstup na téma Tonda Fiat. To zní zajímavě. Vyberte si sami u rádia humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMSky, které letí na 90 011 04. Telefon stále stejný 731 800 900. No a vy, co jste chtěli soutěžit a nepovedlo se vám dovolat, tak budiš vám cenou útěchy písnička našeho dnešního hosta, Pavlíny Filipovské. Ta teď trošku koulí
4: očima, tak
3: ze zvědavosti
4: vybral.
3: Samozřejmě. Láska není kvíz.
4: To je ale pravda.
3: To je paráda.

0: Pavlína Filipovská, Láska není kvíz. Byla by vzpomínka, prosím, na tuhle píseň?
1: To byla poradna, co? No, ráda vzpomínám, protože to byla léta, kdy jsem naspívala tuhle písničku, kdy jsme velice často spolupracovali s panem Karlem Vlachem. Velikánský orchestr, ovšem musím říct, že tam seděli samý hodný mužský, který chápali, že mám trému, že nemám hlas, že se bojím a tak.
0: Ale že jste hezká, to taky chápali.
1: To já jsem tak neprohlížela. V tu dobu jsem to neprohlížela a teď už to neprohlížím vůbec. Víte, já říkám, že musím mít pořád tu dobrou náladu, to je důležitá věc. Tak, ale fakt je, že ta léta, kdy jsme spolupracovali s tímhle nádherným orchestrem, že počítám mezi ta nejkrásnější. Bylo to fajn, protože oni byli toho ražení, že když viděli, že je někdo ustrašený a trošku jako v takový, jako ústupové cestě, tak oni pomáhali.
0: Podpořili.
1: A drželi palce. A oni prostě dodali člověku energii a i trošku sebevědomí a ty písničky vlastně šly na odbyt. A to je radost.
0: A my si je po letech můžeme dokonce pouštět tady. Dokonce z počítačů, které tehdy nebyly. To je bezvadné, že vás tu máme i v těchto skladbách. Za chvíli pokračujeme v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská bude vybírat, kdo s vámi bude, vyhlasujete dál. Zatím SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonovat ještě stále můžete a budete na 731 800 900. Luděk Sobota nebo Luba Skořepová. Aktuální souboj Humoriády.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tady je Humoriáda, už vás posloucháme. Dobré odpoledne, koho jste si vybrali? Haló, haló, ano, jste tu s námi.
3: Dobrý den, přeji vám, paní Pavlínce, i vám, Pavle.
1: A dobrý den.
3: Přál bych si toho Luďku, anebo toho Luďku Sobotu, anebo tu paní, jak jste říkal.
0: Luďka nebo Lubu, tak.
3: Lubu, no to je jedno.
0: Takže Pavlínko, Luďka, u vás Luděk vyhrává.
3: Řekněte si vy, co byste chtěla.
1: Víte, tady ten seznam těch jmen je pro mě tak hezký, hladivý a svádivý, že bych si těžko vybírala. Já naopak obdivuji, že jste se v tom vyznal, že chcete Luběnku Skořepovou.
0: On
1: to bylo
0: Luďka,
1: úžasné.
0: Si myslím spíš.
3: Pavlínko.
1: Jo, vy chcete Luďka Sobotu. Ano.
3: Víte, co máme společného?
1: Co?
3: Rok narození a ten mandl. Jak jste mandlovala, tak my jsme v tom stejně.
1: No pamatujete, tak vy jste kolega vlastně, no jo. No,
0: to, kolega mandlíš.
3: To mandlovala maminka, víte, ale že jsem si na vás vzpomněl. A minule jsem se zasmál, když jste říkala, když jste nastoupila do semaforu, že jste tam dělali všecko, že jste ji uklízeli, zametali všecko. To dneska ty hvězdy neznají, víte.
1: No to k smíchu není, to je pravda pravdoucí. My jsme skutečně si to divadlo uklidili opravdu. Hadr, koštět, ryžák pořádnej a šlo to. Ono nám to dělalo dobře a lidi se tam taky dobře cítili. A to byla největší odměna.
3: Semafor byla zlatý, ano.
0: Tak Františku, děkujeme.
3: Dejte tam někoho sobotu anebo tu, jak jste říkala.
1: Ano. Skořepovou, víte. No.
3: Ano, Skořepovou.
1: Neprohloupíte.
3: Dejte se moc hezky a zdravím vás oba, mějte se.
0: Mějte se.
1: Děkujeme.
0: Tak dobrá, další, prosím, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert Solomouc.
0: Ano.
4: A já zkusím hlasovat pro paní Skořepovou. Luděk Sobota je taky sympaťák, ale paní Skořepovou moc neznám, takže je to něco novýho.
0: Dobře.
4: Třeba si z toho něco odnesu. Zkusím tu paní Skořepovou, moc děkuju.
0: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady Antonis Bedíhoště a já hlasuju pro pana Sobotu.
0: Máme zapsáno, díky moc. Mějte se
5: hezky. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Přátelé, je třeba spustit další humory, vypustit na vás z rádia. Luděk Sobota to vyhrál v tomto kole, takže pokračujeme v dívčí škole.
6: Já už chci jít cvičit.
7: Podej mi žrádlo, prosím tě.
6: Ježišmarja, teď už jsi snad dneska večeřel, ne?
7: Ale ne, já myslím Dafnie, pro rybičky. Budeme krmit hezky a budeme si přitom povídat. Třeba v esperantu.
6: No ale mě esperanto nebaví.
7: Nebaví. A co už tě pak baví, když ne esperanto, prosím tebe?
6: No mě baví gymnastika a chci cvičit, no. Počkej, jsem vemu.
7: Já to vemu.
6: Nemusí jej furt sedět.
7: Halo? Halo? Halo? Hola? Nic. Halo? Nic. Já ani neřekl, jestli už ho omyl, nebo ne.
6: Mal sprita.
7: To bylo esperanto. Konečně tě to chytlo. Kde mám ten slovníček? Mal sprita. To je od m. Mal sprita. M. Tupec. Yeah. Tupí. Výborně. A teď zase já, jak se řekne akra. No přece ostrý. A ostrý úhel akuta. Jaký jsem?
6: Bovo,
7: výborně, bovo, to je od bln. Bovo, no vida vůl. Tak ty už se učíš i zvířátka. A teď zase já. Jak se řekne králíček a jak se řekne rybička? Králíček? Kunikl. A rybička? Fišo.
6: Počkej, já to vemu.
7: Halo. Co prosím? Že děvčata už čekají u tělocvičny. No, já jí to vyřídím. A kdo volá, prosím vás? Cvičitel, no. Pane cvičiteli, víte, co je zajímavý? Vy máte úplně stejný hlas, jako před chvilkou volal nějak, že pro jeho omyl nebo co. A vy máte úplně stejný hlas, jako měl on. Cože jsem? Bovo, to mi něco připomíná. Není to rybička nebo králíček. Bovo. No jo, vůl, tak to byl asi kolega.
6: No to teda nebyl.
7: Ale byl, hele, já ti něco řeknu. Esperantistovi rozumí jako králík Vojtěžce. A ty si zapíš za uši, když se naučíš esperanto. Mezi námi vznikne daleko větší pouto, než je mezi námi dnes, věř tomu nebo ne.
6: Víš co? Já tady popadnu to Kilimandžáro, propíchnu tě jako tykevě a chci jít cvičit!
7: Prosím tě, běž si cvičit, hlavně mě nikde nepíchej. Odlož tu zbraň. Já mám nápad, ty budeš cvičit, já mezi tím vymetu králíkům koce, dám Dafnie rybičkám a naučím se 9. lekci z esperanta. Ono nám to vyjde asi jako minulé, to bylo přece asi taky asi ve 4 hodiny ráno, přece jak jste se vraceli s cvičitelem z Tatran baru, ten vás ale musel honit, že jsi měla takovou žízeň, viď, chudáku.
6: Víš co? Ty seš tak blbej, že já snad dneska radši zůstanu doma!
7: Pane zástupče, pojďte se, no, tak jste se no, slyšel, jak to máte udělat, když si chcete doma udržet mladou ženu.
8: Ano.
7: Teďka pojede do ložnice, tam se zamkne, rozbrečí se a já hubky dubky za sousedkou, páč už mě půl hodiny čeká.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Luděk Sobota v dnešní Humoriádě. Přátelé, vracíme do finále, do hry Petra Haničince s anekdotami. A na to je Pavlína Filipovská hodně zvědavá.
1: Ano, já jsem Petra Haničince vždycky chápala jako herce velkých rolí, velice vážného a poměrně jako vždycky hrál s tím čelíčkem zachmuřeným, že jo, no prostě vážnej herec.
0: Drama.
1: Jak on říká anekdoty, to mě skutečně zajímá.
0: Tak to je Ačko a Bčko. Je Luba Skořepová, scénka Tonda Fiat. Tak si vyberte humor mezera A nebo B, hlasujte na 90 011 04 SMS-kou nebo na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak už je dohlasováno, myslím si, že Pavlína byla vyslyšena, bude mít Petra Haničence, protože posluchači vybrali, zvolili.
2: Od jak živa, on se s ženským strašně líbil.
1: No, ale i chlapi hlasovali tady.
2: Protože
1: to chtějí slyšet ty anekdoty o policajtech.
2: Takže teď už se to tak nebere.
1: Aha, pořád Zlatá Mříž je zde, Petr Haničinec má slovo.
3: Při noční obchůzce policajt se psem najde polozmrzlého a hladového bezdomovce, vyndá z kapsy chleba a řízek a zeptá se, chceš kousnout? To by hrozně rád. Azore, vem si ho. Ptá se policejní vyšetřovatel, proč jste uhodil manželku kladívkem? No, to máte tak. Skoro 100krát denně mě nutila, abych jí říkal moje zlato. A já už byl z toho tak zblblej, že se mi chtěl udělat punc. Jdou dva policisti po poušti a jeden druhého se ptá, proč pořád nosíš to v okno? Když mi bude horko, tak si ho otevřu. Chlap stojí na břehu rybníka, na krku pro vás a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke skoku, když k němu přijde policajt a povídá, člověče, stůjte, co blázníte, když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás, než vás vytáhnu, tak se oba promočíme v téhle zimě, dostaneme oba zápal plic, tak neblázněte, jděte domů. A tam se objeste. Vejde policajt do baru a rozhlédne se. Uvidí sedět u stolku krásnou dívku. Bar je však plný lidí a on se stydí jít za ní. Vytáhne proto pistoli a všechny postřílí. Potom přistoupí k dívce a ptá se, co pak slečna, co tak sama?
1: Tak to byly anekdoty s Petrem Haničincem z našeho archivu Humoriády. Loučíme se pro dnešek. Uteklo to jako voda?
2: Mě to strašně uteklo. Asi taky proto, že jsem tu byla ráda. Takže děkuji vám, vážení, kteří jste nás poslouchali a děkuji tady Pavlovi za jeho, no, byl takový hodný. Byl
1: rádo
2: na mě hodný,
1: stalo.
2: Protože já jsem upovídaná a on trpěl jako zvíře, už abych končila.
1: Ne, bylo to zajímavé, krásné, přeju hodně zdraví a hezké letní dny. Pavlíno, těšíme se
2: taky.
1: Na příště.
2: Na
1: dobrý poslech našich dalších pořadů. Pavlína Filipovská a Pavel Kučera se loučí. Krásný den.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary nechají opravit Buchenwaldskou ulici na Růžovém vrchu. Podpora rozvoje Krušnohoří pokračuje. Karlovarský kraj rozdělí přes 890 tisíc korun. Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Dnes bude polojasno až skoro jasno. Teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Lukáš Staněk. Karlovy Vary pokračují v přípravě rekonstrukce Buchenwaldské ulice v městské části Růžový vrch. V současné době vybrali firmu, která stavbu zajistí. Práce začnou v místech nedávného sesuvu půdy nad železniční tratí. Stát budou 6,5 milionu korun, pokračuje náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
2: Buchenwaldskou ulici jsme vytendrovali, budeme připravovat předání staveniště, abychom do konce září byli hotoví. Bude se jednat o tu část Buchenwaldské ulice od Žbitova, od kremace směrem k ulici Opletalově a rádi bychom po rekonstrukci opět zdvousměrnili ulici.
0: Čtyři projekty v Krušných horách získají díky krajskému dotačnímu programu podporu v celkové výši 892 tisíce korun. Jak informoval náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO, finance pomůžou lepšímu zázemí pro návštěvníky, kvalitnější infrastruktuře a promyšlenému rozvoji turistiky vytížených lokalit. Mezi podpořenými žádostmi, které splnily podmínky projektu, je studie víceúčelového turisticko-sportovního zařízení v Bublavě, vybudování převlékárny pro návštěvníky v Abrtamech, projektová dokumentace parkoviště v Přebuzi nebo studie nástupních míst a parkovišť v oblasti Krušné hory Západ, kterou nechá zpracovat společnost První Krušnohorská. Protikorupční organizace Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Vložení akcí Agrofertu do svěřeneckého fondu nepovažuje za dostatečné řešení. RSVP Trust je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat Babišovi potomci, jakmile předsedovi hnutí ANO vyprší mandát. To je podle Transparency v rozporu se zákonem a unie by nemusela dotace zpětně proplatit. Vysvětluje právník organizace Krištof Doležal.
3: Andrej Babiš v některý moment nepochybně přestane být předsedou vlády České republiky, tak v ten moment ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost. Požadavek na nezávislost svěřenského správce, který ten fond spravuje, odpadá.
0: Andrej Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil. Dodal taky, že se už k tématu nebude dál vyjadřovat. Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novými ospravedlněními tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Sport. Nový realizační tým české hokejové reprezentace doplní jako asistent trenéra Richard Král. Přidá se k hlavnímu trenérovi Zdeňku Motákovi a Pavlu Grosovi. Roli generálního manažera po Jiřím Šlégrovi převezme Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno až skoro jasno. Výjimečně se mohou vyskytnout mlhy. Dopoledne bude přibývat oblačnost a odpoledne se od západu přidají přehánky, ojediněle i bouřky. V závěru dne pak budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré, aby o zátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dnešní časné ráno je na západočeských silnicích klidné. Aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody ani jiné problémy, které by bránily plynulosti provozu. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtvrtek. čtvrtek 4. června, to je dnešní datum v kalendáři a vy jste se do něj probudili s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Jsme rádi, že jste si zapli rádio, načínáte nový den spolu s námi. Máme pro vás připravenou porci svěží a pohodové muziky, hned na začátek písničky Co nestárnou od skupiny Rangers a Pavola Habery. V anketě Ahoj rádio se dozvíme, jak se dají snadno vydělat peníze a taky nás čeká první ranní příspěvek o českých jazykovědcích, kteří chtějí zachránit příběhy a vyprávění původních obyvatel Střední Ameriky dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Tak si počkejte na podrobnosti už za pár minut ve čtvrtečním dobrém ránu, které právě začíná. 5 hodin a 5 minut. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak se podle vás dají snadno vydělat peníze?
1: Že budeme pracovat v práci.
2: Za brigádu.
3: Věci, které nepotřebujeme prodat.
4: A koupit pozemek a potom ho prodat.
5: Půjčit si peníze.
6: Vyklidit myčku.
7: Vyčistit záchod.
8: A

0: Český rozhlas Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce čtvrtým červnovým ránem. A to má dnes zataženou oblohu a teploty se nám aktuálně pohybují kolem 10 stupňů Celsia. No a dnes čekejme přibývání oblačnosti během odpoledne a večera se srážkami.
1: Počasí.
0: Je čtvrtý na šest a ráno bude polojasno až skoro jasno. Během dopoledne bude přibývat oblačnost a odpoledne se od západu přidají přehánky, ojediněle i bouřky. V závěru dne budou srážky četnější. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů. Vanemírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zpěvačka Eva Farná nás pozdravila v dobrém ránu a na hodinách 5.19. Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuatl-Pipil, jehož mluvčích rychle ubývá. To, co po staletí existovalo jen v paměti těchto potomků Aztéků, dnes převádějí do nahrávek a knih, dřív než úplně zmizí s poslední generací vypravěčů.
1: Tohle je ulita, která se používá, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuatl-Pipilu.
2: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidus z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
3: Zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde, vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
2: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
1: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také jak co udělat, připravit, vyrobit.
2: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatl-Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
1: Nahuatl-Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 tisíc příslušníků.
4: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená, těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
1: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura.
2: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
5: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
2: Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

čem se mluví. Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví. Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví. Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.

0: evropská dotace. Hotovo bude v roce 2028. Stavět se bude za plného provozu. Zdravotníky i pacienty proto čekají 2 roky komplikací. Nové sedlo na Sokolovsku dokončuje opravu silnice v Hornické kolonii. Stavaři dokončili práce na vozovce i chodnicích. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky městské služby ještě upraví okolní zeleň a dokončí instalaci stanovišť pro tříděný odpad. Ministerstvo financí dnes zveřejní plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok, při kterém byl zasažený ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě včera začal takzvaný ruský Davos, mezinárodní ekonomické fórum, na které má zítra vystoupit i ruský prezident Vladimir Putin. České volejbalistky na úvod sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu. Se světovými šestkami si Češky poradily 3-0 na sety. Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je ode dneška částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtvrteční dobré ráno vyplnili první krátké zprávy s Lukášem Staňkem a v 6:30 se navracíme zpátky k hudbě a k písničkám, které máte rádi. Zpívat nám teď budou Leona Machálková a Petr Kolář a zanedlouho si taky povíme, co se dnes bude dít, jaké události očekáváme. A připojíme i pozvánky za kulturou našeho regionu, tak buďte s námi.

0: Tak to byla taky pěkná, co říkáte. S jednou ze svých krásných písniček přispěl do začátku Dobrého rána zpěvák Dalibor Janda, který má i na letošní rok diář plný koncertů. A mezi nimi nechybí ani zastávka v Chebu na podzim 21. října. Tak Dalibor Janda nám dospíval písničku Snad jsem si ji měl všímat víc a s vámi je Český rozhlas Karlovy Vary. Co se dnes očekává? Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. Prezident šéf armády jmenuje na návrh vlády a po projednání sněmovním výborem pro obranu. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta bude dnes ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Pokud úřad vlády podepíše v pátek převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Poslanci dnes budou hlasovat o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna laureáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy. Potrvá do soboty. Nabídne stovku interaktivních expozic a desítky přednášek s diskuzemi. Návštěvníci si budou moci například vyzkoušet simulované řízení jaderného reaktoru nebo zastřílet na laserově ultrazvukové střelnici. Vstup je zdarma. V okolí Labské boudy v Krkonoších pořádá horská služba mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 specializovaných kynologů z evropských zemí. A v německém Hamburku se bude dnes dražit umělý ostrov Osterfilm. Ostrov sloužil za komunismu jako stanice pro východoněmecké námořnictvo. Podle týdeníku Spiegel byl postavený v roce 1954 na přibližně 600 dřevěných pilotech. Vyvolávací cena je 39 tisíc eur, v přepočtu téměř 950 tisíc korun. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Teploty se nám v našem regionu aktuálně pohybují kolem 10 stupňů Celsia a dnes čekejme přibývání oblačnosti, večer se srážkami. Ráno bude polojasné až oblačné, během dopoledne bude od západu přibývat oblačnost a později odpoledne se přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer pak budou přehánky přecházet v déšť. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Fouká slabý vítr, během dne to bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1. Za půl minuty bude 6:45.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Před malou chvílí se blízkl v dobrém ránu svou písničkou Zlatý slavík Marek Ztracený a kam vás dnes pozveme. Akci Týden ptačího zpěvu připravili v Chebské knihovně. Dnes je od 15 hodin připravena Kotílkova tvořivá dílna pro malé i velké na téma Ptáčci z vlny. Tvořivé dopoledne pro všechny připravila od 15 hodin v Městské knihovně Chodov dobrovolnice Eva. Zájemci si mohou přinést jehlice, háčky a vlnu. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. Městská knihovna v Ostrově zve hned na tři akce. V 8.45 začíná yoga v sedě pro seniory, v 17 hodin to bude herní klub s deskovými hrami pro dospělé a ve stejnou dobu se můžete těšit i na absolventský koncert talentovaného klavíristy Antonína Kopála, studenta Základní umělecké školy Ostrov. Chebské muzeum láká na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Výstava Ašské kostičky představuje v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata, inspirovaná tématikou Star Wars. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se počase vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy, písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. A výstava Jen řekni Sokolov zaujme v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí regionu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: A Bartov na Sokolovsku letos na podzim otevře nový atletický stadion. Policisté stále pátrají po 16-leté dívce z dětského domova v Dalovicích. V centru Prahy budou hasiči a záchranáři nacvičovat zásah při nehodě lodi. Dnes čekejte většinou polojasno až oblačno s přehánkami, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno přeje Lukáš Staněk. V Habartově na Sokolovsku staví nový atletický stadion. Sportovní areál vzniká na místě bývalého škvárového hřiště. Součástí budou atletický ovál, sektory pro skokanské disciplíny, sprinterská dráha i plocha s umělým povrchem pro fotbalové tréninky. Stavba vyjde na 42 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z programu Spravedlivá transformace, pokračuje nezávislý starosta Petr Janura.
4: Probíhá oddrenování, probíhá frézování a zkvalitnění podloží pod samotným povrchem finálním a probíhají hrubé terénní úpravy. Pokud se nic nestane a bude nám přát počasí, tak někdy koncem září by mohlo být vše dokončeno.
2: Karlovarští kriminalisté pátrají po 16-leté dívce z Karlovarska. Pohřešovaná Vanessa Elizeusová odešla v neděli kolem 22. hodiny z dětského domova v Dalovicích. Podle policejního mluvčího Jana Bílka by u sebe měla mít mobilní telefon, ale na zprávy a hovory nereaguje. Před odchodem měla na sobě mít šedé tepláky, bílý top, černou bundu, černobílé tenisky a černou kabelku. V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů. Jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem. Letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního gala večera odnesl herec Petr Kostka.
5: Mám tu buchty.
6: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
7: Směje se herec, který si v první pohádce princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Kolobišce první.
5: Řeka patří od jak živa všem!
7: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
8: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
7: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté měli v New Jersey trénink před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času nastoupí v tamní Red Bull aréně pro 25 tisíc fanoušků proti Guatemale. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Schulz.
9: Cítím se dobře, no. Jsem rád, že jsem se jako vrátil po tom zranění nějakým způsobem. Když jsem měl těch 10 dní předtím, než začal ten sraz, tak si ještě jsem využil na tréninky a na fyzio vlastně v Plzni. Kluci mi pomohli fyzioterapeuti to doladit, abych byl připravený na 100%. Výhoda v uvozovkách, že vlastně mám za sebou dobrou sezonu v Lyonu a teď to ještě můžu potvrdit na šampionátu. Beru to nějakým způsobem jako ještě další šanci, jak se ukázat.
3: Počasí.
2: Ráno bude polojasno až oblačno. Dopoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky, večer srážky četnější. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/6 je z důvodu stavebních prací zcela uzavřená část komunikace u odbočky na obec Verušičky na Karlovarsku. Doprava je převedena na dočasnou provizorní přeložku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Sedm z deseti bývalých vězňů se v Česku vrátí za mříže. Téměř 70% recidiva je jednou z nejvyšších v Evropě. S návratem do společnosti po výkonu trestu má lidem pomoci připravovaná platforma s přehledem dostupného bydlení, zaměstnání nebo třeba služeb k odlužení. A podrobněji toto téma probereme už za čtvrt hodinky. Jen co popřejeme všem dnešním oslavencům, pozdravíme v dobrém ránu meteorologii, s nimiž dáme řeč o počasí a taky si poslechneme písničky, co nestárnou, od Karla Gotta a Valdemara Matušky. Tak hezký poslech a krásné ráno, je 6 hodin a skoro 6 minut.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: děláš, to dělej rád, no a hlavně spolu s námi, s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Máme 11 minut po 6. hodině a máte-li dnes 4. června narozeniny, tak vám posíláme velkou gratulaci. A komu ještě budeme blahopřát? 62. narozeniny oslaví česká herečka Veronika Jeníková. Americká herečka, producentka a režisérka Angelina Jolie slaví 51. narozeniny. A dalším oslavencem je český multiinstrumentalista, ale především violončelista, bývalý člen skupiny Čechomor, Michal Pavlík, který slaví 68. narozeniny. Na dnešní den připadá Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese a svátek má Dalibor. Dalibor je mužské křestní jméno slovanského původu, vzniklé složením výrazu pro dále nebo také oddalovat a pro boj, takže jeho význam je tedy oddalovač boje.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary přejeme pěkné ráno a příjemné vstávání do nového dne 4. června. A jaký bude ten dnešní den, to nám teď poví ve 7:15 meteoroložka Jana Adamovská. Vítám vás, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak vypadá to dnešní ráno tady u nás v karlovarském regionu?
2: Tak po ránu se teď teploty pohybují většinou okolo 10 stupňů, na horách okolo 7 a nad ránem nám od západu přibyla oblačnost, takže teď je takové oblačno až polojasno.
1: Mm-hmm. A jak se bude tedy počasí vyvíjet pak přes den?
2: Večer nás začne ovlivňovat studená fronta, to ráno a dopoledne bude polojasné, oblačné až polojasné, během odpoledne bude přibývat další oblačnost a k večeru se od západu přidají přehánky, případně nějaká ta bouřka a později večer budou přehánky přecházet v déšť. Maxima dneska očekáváme do 23 stupňů, na horách do 19 a zatím nám fouká slabý vítr. Během dne se rozfouká mírný západní až západní a v bouřkách by ten vítr večer přechodně zesílil.
1: Dnešní předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Jana Adamovská. Děkuji vám, hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Právě teď si k nám našla cestu zpěvačka Anna K. a za 8 minut bude 6:30. Vězňům v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat také nový webový portál. Na rozcestníku zvaném Pro výstup přehledně dohledají organizace, které jim pomůžou třeba s hledáním zaměstnání, bydlením nebo tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení totiž nebývá jednoduchý. O tom svědčí třeba studie pro Centrum Rubikon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení vrátí.
2: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
3: Popisuje Jana svou největší překážku při návratu z vězení. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoc nejčastěji, potvrzuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
4: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
3: Pokud vězeň nenalezne dostatečnou podporu, téměř jistě se podle Lučného do vězení vrátí. Nabízejí ji především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
5: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
3: Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
5: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům, kteří s klienty pracují.
3: Některým se přesto návrat na svobodu povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě, poté na doléčení do Brna. Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
2: Já konkrétně vedu cvičení, miluji jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
3: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma Pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Charita v plzeňské diecézi vyhlásila sbírku na podporu domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši. Cílem je podpořit děti v sociálně znevýhodněných podmínkách a proměnit tamní zahradu v bezpečné místo pro hraní. V Habartově na Sokolovsku opravují retenční nádrž u místního kynologického areálu. Oprava má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Revitalizace bude stát zhruba 13 milionů korun a 75% částky pokryje dotace. Až opraví bývalou vojenskou hlavu.

0: nenávistné předvolební plakáty. Proti nepravomocnému rozhodnutí soudu se odvolá. Podle prezidenta Petra Pavla je potřeba takové nenávistné chování odsoudit. Tři členové britského královského námořnictva zemřeli během havárie vrtulníku. Nehoda se stala na jihozápadě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Příčina nehody zatím není známá. Dnes čekejte polojasno až skoro jasno. Teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní komplikace, tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hezké dobré ráno, je 6:30 a pokud jste si nás vybrali za svého ranního společníka, jsme za to rádi. Na dnešek jsme pozvali do vysílání opět celou řadu hostů, za chviličku se tedy dozvíte, kteří z nich to budou a nevynecháme ani kalendárium očima Petra Jungmana. Tak ať se vám pěkně vstává do čtvrtečního rána.

0: Příjemný duet nám k dnešní snídani naservírovala hudební dvojice Helena Vondráčková a Jiří Korn a vy posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a v něm pro vás budeme mít spoustu hostů. Pozveme vás do Doupovského hradiště na Karlovarsku přímo do areálu Střelnice Lučiny, kde se uskuteční akce s názvem Člověk, les a zvěř. Tradiční chovatelskou přehlídku trofejí pořádají Vojenské lesy a statky v Doupovském hradišti a já si o letošním programu popovídám s mluvčím této organizace Petrem Tomanem krátce po 7:45. No a protože je čtvrtek, tak jak jsem řekla, těch hostů bude dnes více. Dopoledne zavítá do našeho studia rodák z Chodova, žijící v současnosti v Lokti, Zdeněk Macháček. Procestoval kus světa a ve Vietnamu založil neziskovou organizaci a my si s ním budeme povídat po 10:00. Máte-li rádi cestování a objevování světa, tak si počkejte na pozvánku na festival Caminos. Letos se poprvé tato akce uskuteční na svatém Linhartu. A o jeho letošním programu nám poví víc dvojice Dušan Porada a Emma Poradová dnes po 15:00. No a v pořadu, o čem se mluví, se nám představí nová ředitelka Galerie umění Karlovy Vary Jana Bémerová. A to dnes po 17:30. Já se dívám na hodiny, na hodinách 6:40, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Polojasná až oblačná obloha a teploty 7 až 11 stupňů Celsia. Tak takové je počasí aktuálně v Karlovarském regionu. A jak bude přes den?
1: Počasí.
0: Teď ráno polojasno až oblačno, dopoledne čekejme od západu přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky, večer srážky četnější. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Fouká slabý vítr, postupně to bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď hlásí jedničku, tedy mírnou zátěž. Ještě pár sekund a bude 6:45. Dobré jitro.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí. Klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

0: Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary zrušili výběrové řízení na opravu dvou mostů. Fakultní nemocnice v Plzni dnes pořádá přednášku na téma cholesterol a krevní tlak. Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. Dnes bude většinou polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Karlovy Vary zatím nevybrali firmu, která by měla zajistit opravy dvou mostů ve Slovenské ulici ve směru k přehradě Březová. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací zástupci města zrušili a budou ho vypisovat znovu. I tak by chtěli plánované stavební úpravy zajistit ještě letos, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
4: Bohužel se nám přihlásil jenom jeden účastník nebo jeden zájemce a tu cenu, kterou nabídl, byla o 60% vyšší, než byla celá rozpočtovaná. Takže z toho důvodu jsme výběrové řízení zrušili a vyhlásíme znovu ještě tak, abychom když tak letos stihli udělat.
2: V plzeňské fakultní nemocnici pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Zdraví máme jenom jedno. Dnešní setkání je na téma cholesterol a krevní tlak. Začátek je v 17 hodin, dodává mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.
5: Krevní tlak a cholesterol patří mezi klíčové ukazatele našeho zdraví. Jejich dlouhodobě zvýšené hodnoty často nebolí, ale mohou vést k závažným onemocněním srdce a cév. Přijďte do posluchárny pavilonu 63 v areálu bývalé vojenské nemocnici. Bude se vám věnovat přednostka druhé interní kliniky profesorka Jitka Seidlerová-Mlíková.
2: Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
6: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do milionu korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
7: Budou moci říct, že nechtějí ET, že chtějí v režimu ET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
6: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
8: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
6: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je taky podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litány. Sport. Lukáš Mokroluský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na Štvanici pokusí dostat i do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
9: Počasí.
2: Ráno bude polojasno až oblačno. Dopoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky četnější. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je ode dneška částečně uzavřená ulice 5. května u hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí kyvadlově.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přehlídka trofejí, ukázky sokolnictví, práce policejních psovodů a nebo prezentace bojové armádní techniky. Tak to všechno mohou lidé vidět v sobotu na střelnici Lučiny v Doupovském Hradišti na Karlovarsku. Pozvánku připojíme v dobrém ránu krátce po 7:45, ale ještě předtím nabídneme ranní anketu Ahoj rádio, v níž se dozvíme odpovědi dětí na otázku, kdo je to junior. No a další hodinku našeho hudebního proudu otevřeme s písničkou od Zuzany Norisové. Tak vstávejte a posnídejte s námi. Máme 5 minut po 7:00.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to junior?
1: Junior je dítě.
2: Junior je prvorozené dítě.
3: Nemá žádný peníze.
4: Junior je malej.
5: Junior je Pikachu.
6: Junior je blázen.
7: Něco jako dětskýho.
8: Junior je pasta.
9: Junior je bohatý.
10: Junior je dítě do 7 let.
11: Junior je kůň.
12: Junior je eskimák.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary americká zpěvačka a herečka Cher a v našem regionu je dnes polojasno až oblačno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 7 až 11 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a teď ráno čekejme polojasno až oblačno, dopoledne od západu pak přibývání oblačnosti a později odpoledne pak přehánky, ojediněle i bouřky, večer srážky četnější. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 19 stupni. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je mírná.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary šumperská skupina O5 a Radeček, známá jako Radečkové nebo Radečci, v doprovodu slovenské zpěvačky Márie Čírové. No já se dívám na hodiny, už za 9 minut tu bude 7:30. Tak tradiční chovatelskou přehlídku trofejí pořádají v sobotu vojenské lesy a statky v Doupovském hradišti na Karlovarsku. Akce s názvem Člověk, les a zvěř se uskuteční v areálu Střelnice Lučiny, kde je připravený celodenní program a k vidění tam bude mnoho víc než jen trofeje. Ve spojení jsme teď s mluvčím vojenských lesů a statků Petrem Tomanem. Já vás po telefonu zdravím. Dobré ráno.
1: Dobré ráno a lesu zdar.
0: V areálu Střelnice bude několik stanovišť, které můžeme rozdělit na lesnické a vojenské. Tak tedy nejprve k těm lesnickým. Co všechno lidé uvidí a třeba si můžou i vyzkoušet?
1: Určitě naším programem cílíme především na rodiny s dětmi, nicméně i rodiny bez dětí si užijí své. Nicméně chovatelská přehlídka trofejí nabídne samozřejmě trofeje, ukázky, například práce psovodů, sokolníků, vystoupí trubači, uvidíte, jak se vábí jeleni, případně jak funguje lesní pedagogika.
0: Mm-hmm. To je ta lesnická část, no a teď k té vojenské části, co návštěvníkům nabídne?
1: My jsme moc rádi, že naše pozvání přijali příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, kteří přijedou a ukáží svoji techniku, výzbroj a výstroj, a to samé předvedou i jejich kolegové z Karlovarského krajského vojenského velitelství.
0: Mm-hmm. Tam budou policejní psovodi, jo no?
1: Ano, policejní psovodi, kteří právě přímo v 11 hodin a 15 minut ukážou svoji činnost.
0: Dobře. Akce vojenských lesů a statků láká rok od roku stále více návštěvníků. Prozraďte, jak se do areálu Střelnice nejlépe dostanou.
1: Asi pokud pojedou lidé z Karlových Varů, případně z Ostrova, tak pro ně bude důležité naleznout obec Dubina a následně tam už jsou ukazatele, které je navedou přímo na Střelnici Lučina, které je v Doupovském hradišti.
0: Na akci Člověk, les a zvěř nás za vojenské lesy a statky České republiky pozval Petr Toman. Já vám děkuji za rozhovor a přeji příjemný den. Naslyšenou.
1: Já vám též. Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Policie Karlovarského kraje upozorňuje na zvýšený výskyt podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za policisty, v obětech vyvolávají strach o peníze, informují je o údajném pokusu o zneužití identity a podobně. Podle policejní mluvčí Zuzany Churaňové policisté tímto způsobem nikdy nekomunikují a obdobné záležitosti po telefonu neřeší. Modernizace a rozšíření urgentního příjmu začaly v nemocnici v Karlových Varech. Stavební práce za 550 milionů korun financuje Karlovarský kraj a evropské dotace. Hotovo bude v roce 2028. Stavět se bude za plného provozu. Zdravotníky i pacienty proto čekají 2 roky komplikací. Nové sedlo na Sokolovsku dokončuje opravu silnice v hornické kolonii. Stavbaři dokončili práce na vozovce i chodnicích. Podle nezávislého starosty Roberta Zelenky městské služby ještě opraví okolní zeleň a dokončí instalaci stanovišť pro tříděný odpad. Ministerstvo financí zveřejnilo plánovanou reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici číslo 13 v obci Boč u Stráže nad Ohří jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátké zprávy pro vás připravil Lukáš Staněk a čtvrtek 4. června si užíváte spolu s rádiem vašeho kraje. Na dnešní den připadá Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese, který má připomenout bolest a utrpení, které prožívají děti po celém světě jako oběti fyzického, mentálního a sociálního zneužívání. Tolik tedy malé připomenutí, je 7:30. No a za chviličku se od Dany Jelinkové dozvíme, o čem se píše v dnešních regionálních novinách. A bude to hned po písničkách od Hany Zagorové a Jakuba Smolíka. Tak ať se vám pěkně poslouchá. Dobré ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje na hodinách 7.40, za 5 minut bude 7:45 a na řadě je přehled tisku. Čtvrtečním vydáním regionálních novin listovala editorka vysílání Dana Jelinková, kterou mám ve studiu a kterou zdravím. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Ačkoliv Karlovy Vary patří mezi atraktivní destinace vyhledávané českými i zahraničními turisty a je zde velká koncentrace návštěvníků, žebráci se v ulicích města objevují jen zřídka. A i když žebrání zakazuje vyhláška v lázeňském území a v blízkosti všech kostelů, právě zde se žebrající lidé vyskytují nejčastěji. Karlovarští strážníci řešili od loňska 20 případů žebroty. Ke každému případu přistupují individuálně. Podrobnosti najdete na titulní straně. Dočtete se také, že na přehradě Hracholusky na Tachovsku vrcholí přípravy na novou plavební sezónu. Legendární výletní loď, která ponese jméno dlouholetého kapitána Josefa Švamberka, poprvé vypluje tuto sobotu.
1: Co jsi zjistila v deníku Právo?
2: Pravděpodobnost výskytu klimatického jevu El Niño je letos od června do srpna 80%. Světová meteorologická organizace proto varuje, že svět se musí připravit na další růst globálních teplot, změny srážkových režimů i vyšší riziko extrémních projevů počasí. První dopady se mohou projevit už během letošního léta, které by mělo být ve většině regionů světa teplotně nadprůměrné. Přes 200 tisíc korun dluží na pokutách 28-letý motorista, kterého 31. května zastavili policisté v Karlových Varech. Lustrací zjistili, že má 23 nedoplatků za téměř 215 tisíc korun. Dlužník odmítl na místě nedoplatky uhradit, proto mu policisté zadrželi registrační značky a zakázali mu další jízdu.
1: No a ještě pojďme prolistovat regionální přílohu Mladé fronty Dnes. Tak o čem ta píše?
2: Osobní vlaková doprava se po 30 letech vrací do Bochova na Karlovarsku. Její provoz tu kdysi skončil pro ztrátovost a životaschopnost tratě podržela doprava nákladní. První osobní vlaky tu projedou v sobotu. Osobní doprava se ale vrací jen na víkendy, kdy budou obnoveny turistické vlaky. Ty sem v pilotní sezóně budou jezdit až do konce září. V sobotu 6. června, kdy do Bochova dorazí první vlak na lince S59, se navíc stají speciální vozidla i řada doprovodných akcí. Celkem budou do Bochova jezdit o víkendech a svátcích od 6. června do 28. září 3 páry vlaků.
1: Tak to byl přehled regionálních novin a Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a krásný den všem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V Karlovarském kraji je polojasno až oblačno, dopoledne čekejte od západu pak přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky, večer pak srážky četnější. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách od 16 do 19 stupňů. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný, jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na stupni 1 tedy mírná.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: pravidelné rubriky, zajímavé příspěvky a reportáže a v neposlední řadě také pohorové písničky vyplňují dnešní dobré ráno a to se užíváte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsme rádi, že jste s námi a připomenu, že nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu i na webu vary.rozhlas.cz. Za 9 minut to bude 8. hodina, no a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s herečkou a pohádkovou princeznou Monikou Tymkovou. Nedávno se stala moderátorkou nahé seznamky Naked Attraction. Jak se k této pikantní nabídce dostala? Musela překonávat stud více, ona nebo účastníci? A je teď více moderátorkou nebo herečkou? A jaké má plány na léto? Dozvíte se v Alex a host, začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhel na skladě, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Karlovarský kraj rozšíří projekt Medikem na Gimplu. Západočeské divadlo v Chebu pořádá v sobotu týmovou soutěž dobytí pevnosti Sedmi klíči. Jičínci dnešní výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka připomíná červenými sukněmi. Čekejte většinou polojasno až oblačno s přehánkami, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno u zpráv s Lukášem Staňkem. Do projektu Medikem na Gimplu se od září zapojí 30 nových studentů. Je to dvojnásobek oproti předchozím ročníkům. Karlovarský kraj tak bude pokračovat ve vzdělávacím programu, který pomáhá studentům v přípravě na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Výuka je jednou měsíčně formou celodenních sobotních workshopů na gymnáziu Sokolov a zahrnuje přípravu z biologie, chemie a fyziky, tedy předmětů, ze kterých studenti skládají přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Pokračuje krajská radní Hana Žáková z hnutí ANO.
2: Zájem o tento projekt je opravdu velký a je opravdu těžké vybrat ty žáky, ale snažíme se uspokojit většinu z nich a dát hlavně šanci těm, kteří jsou šikovní a budou vybrány na základě nějakého kritéria, to znamená nějakého testu. Doteď byla jedna třída, teď budou třídy dvě.
1: Do Chebu se po dvou letech vrací adrenalinová týmová soutěž na motivy slavné francouzské televizní série. Hra s názvem Dobytí pevnosti Sedmi klíči bude v sobotu a zájemci se můžou ještě přihlásit přes web Západočeského divadla. Akce prověří sílu, obratnost i logické myšlení. Týmy musí mít 4 až 6 členů. Organizátoři navrhli úkoly hlavně pro dospělé a starší teenagery. Doporučený věk nejmladšího člena je alespoň 10 let. Podrobnosti k soutěži říká divadelní lektor Petr Bařina.
3: Nejprve je cílem získat 7 klíčů a poté nazbírat indicie pro hádání hesla. Vítězí ten, kdo uhodne heslo a jako první otevře tygří pokladnici. Kromě soutěže je pro přihlížející připravena i chillzóna s občerstvením a skákacími hrady pro děti.
1: Jičín se na dnešek proměňuje v pohádkové město červených sukní. Na Valdštejnovo náměstí mají dnes o 15:30 odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosili pohádkové postavy Maková panenka nebo žena loupežníka Rumcajzemanka. Společný sraz v červených sukních má být poctou k dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Iránu. Demokraty předložené usnesení podpořili také 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Iránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Sport. Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin.
0: Počasí.
1: Ráno bude polojasno až oblačno. Dopoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky četnější. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Zvýšenou pozornost věnujte řízení na dálnici D6. Mezi Karlovými Vary a Sokolovem se ve směru na Cheb pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, které provádí úklid vozovky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Slyšeli jste někdy o tom, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv na termální prameny v Karlových Varech? Tak pokud ne, počkejte si na rubriku Co v učebnicích nebylo spolu s Martinem Písaříkem. A protože je čtvrtek, tak vám v následujících minutách dobrého rána nabídneme další díl seriálu Sudetské stopy. To dnešní téma je tentokrát spojeno se zaznamenáváním vzpomínek a pamětí národa. No a taky si počkejte na meteorology, na dnešní a zítřejší předpověď počasí. Máme 5 minut po 8 hodině a dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou, od skupiny Balet a Věry Martinové. Já přeji pěkný poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 9:15 a na programu teď předpověď počasí a to nám přináší meteorolog Ivo Boman, kterého mám na telefonu. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí pro dnešní den?
2: Tak podívejme se na oblohu, tam je polojasno až oblačno a teploty se pohybují momentálně kolem 13-14 stupňů Celsia. Během dne bude oblačnosti přibývat, hlavně během odpoledne. No a k večeru se dnes od západu přidají přeháňky, ojediněle i nějaká ta bouřka. Později večer ty srážky přejdou v trvalejší déšť a místy bude i intenzivnější. Teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů, na horách to bude maximálně 18 stupňů Celsia. Vítr bude vás zpočátku slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní od 2 do 5 metrů za sekundu a k večeru se změní na severozápadní. Vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 4. června a prozradíte nám ještě, jak bude zítra?
2: Samozřejmě většina pátku bude deštivá, až k večeru se to počasí zlepší, takže v noci zataženo, zpočátku sem tam přeháňka, ale pak spíše celoúzemní trvalejší déšť a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. V deštivém počasí budeme pokračovat i během rána a teprve později odpoledne se to změní, kdy budou k večeru ustávat srážky a ubývat oblačnosti, večer se zítra snad i vyjasní. Nejvyšší teploty zítra nižší od 16 do 19 stupňů a západní vítr bude vát rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Ivo Boman, moc vám děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Sudecké stopy.
1: Seriál Sudecké stopy o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Tentokrát zavítal do karlovarské pobočky Paměti národa. Jedná se o online databázi vzpomínek pamětníků a dokumentů. Spravuje ji organizace Postbellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů. Redaktor Josef Šorfa natáčel se Zdeňkou Kučerovou.
2: Mě by zajímalo, jak vidí běžní bývalí rodáci dnešní Česko.
3: Tak to se stačí podívat třeba na webové stránky Paměti národa. Třeba Magdalena Geisler se z Německa ráda vrací do rodného Hroznětína, kde si našla i přátela.
4: Zkusme zapátrat v paměti, tedy ne mé nebo té vaší, ale v paměti karlovarské pobočky Paměti národa. A to v souvislosti s historií. Vy o sobě dáváte mimo jiné vědět, že dokumentujete, vzděláváte, vyprávíte a pomáháte. Pojďme si to přiblížit na konkrétních příkladech. Dokumentujete.
5: Do té naší sekce dokumentujeme spadá úplný základ naší činnosti. To znamená, že vyhledáváme a zaznamenáváme zajímavé osudy pamětníků z karlovarského regionu.
4: Říká Zdeňka Kučerová z karlovarské pobočky Paměti národa.
5: Všechno, co my natočíme, ať už je to audionahrávka nebo videonahrávka, tak vše směřuje na náš internetový portál paměťnároda.cz.
4: Zdeňka Kučerová má před sebou otevřený notebook na stránkách Paměti národa se vzpomínkami pamětníků. Zkuste přiblížit nějaký konkrétní příklad.
5: Mým oblíbeným příběhem nebo takým životním osudem velmi silným je třeba příběh paní Lizelotte Krop nebo Kropové, která se narodila v roce 1930 v Sokolově do rodiny lékaře. Za války pracovala její matka pro Červený kříž. Stejně tak mladá Lizelotte pomáhala zajacům.
4: Další detaily si budou moci najít zájemci na stránkách Paměti národa. Pojďme dál. Vzděláváme, respektive Paměť národa vzdělává.
5: Snažíme se vést mladé lidi k tomu, aby se zajímali o paměť svých rodin, svého regionu, svých sousedů. Proto realizujeme projekt Příběhy našich sousedů, kdy žáci a studenti se stávají reportéry a dokumentaristy a mohou si najít svého pamětníka a toho vyspovídat, zaznamenat jeho vzpomínky a potom je zpracovat formou třeba příběhu nebo reportáže.
4: A výsledek si poslechnout právě třeba na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Paměť národa také vypráví.
5: Vyprávíme právě příběhy, které zaznamenáváme potom například formou výstav. Vytváříme také dokumentární filmy. Náš dokumentární film Nebeplné houslí se věnuje tradici houslařských rodin z Lubu, neboli německy Schembachu, a zaznamenává právě i osud, jak předválečný, tak co se dělo s těmi rodinami po válce.
4: Poznamenává Zdeňka Kučerová z karlovarské pobočky Paměti národa, která také pomáhá.
5: S pamětníky, se kterými navážeme nějaký vztah a kontakt, tak často se nám začnou svěřovat. Můžeme zjistit, jaká je jejich třeba životní situace, a proto nabízíme také možnost podpory v obtížných životních situacích a mohou se skontaktovat s naší sociální pracovnicí, která s nimi potom řeší základní potřeby.
4: Uzavírá další díl seriálu Sudecké stopy Zdeňka Kučerová z karlovarské pobočky Paměti národa. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudecké stopy.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Charita v plzeňské diecézi vyhlásila sbírku na podporu domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši. Cílem je podpořit děti v sociálně znevýhodněných podmínkách a proměnit tamní zahradu v bezpečné místo pro hraní. Až opraví bývalou vojenskou hlásku pohraniční stráže na vrcholu Stráž. Uzavřená je kvůli špatnému technickému stavu. Jak potvrdilo vedení města, oprava je naplánovaná ještě na letošní rok. Kromě samotné věže počítá radnice i s úpravou okolí. V dočasném provizoriu pracuje v letošním roce v Karlových Varech historická restaurace a kavárna Jelení skok. Její areál město pronajalo a do budoucna chystá rekonstrukci celého objektu. Pro návštěvníky jsou zatím otevřené především vyhlídkové terasy, sociální zázemí a provizorně zajištěné občerstvení. SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za údajně nenávistné předvolební plakáty. Proti nepravomocnému rozhodnutí soudu se odvolá. Podle prezidenta Petra Pavla je potřeba takové nenávistné chování odsoudit. V Německu dnes bude na prodej umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý 1 000 000 korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy už 2-0 na zápasy. Ve druhém domácím utkání porazili Pardubice 80-74. Dnes čekejte polojasno až skoro jasno. Teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Věnujte dnes ráno řízení zvýšenou pozornost.

výrazu pro dále nebo také oddalovat a pro boj, takže jeho význam je oddalovač boje. Daliborům tedy přejeme vše nejlepší. Před pár minutami nám v dobrém ránu jeden z nich zaspíval pěknou písničku, byl to Dalibor Janda. No ale teď to pro vás máme hudební vzpomínku na zpěvačku Věru Špinarovou. Tak hezký poslech a příjemné ráno. Je 8:30 a 3 minuty.

0: Uplynulé minuty dobrého rána vyplnily písničky, které máte v oblibě a které nestárnou od Věry Špinarové a Petra Nováka. No a teď je vystřídá soutěž. Máme pro vás přichystanou audioknihu Krakatit, jejíž autorem je Karel Čapek a kterou načetl Luděk Munzar. Tak máte-li chuť a čas si s námi zasoutěžit, vytočte telefonní číslo 221 55 37 37. Odborná porota v anketě Audiokniha roku vybrala nejlepší audioknižní počiny vydané v minulém roce a Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu zabodoval hned 4 tituly. Jeden z nich s názvem Krakatit nabízíme v dnešní soutěži. Jedná se o román o výbušninách, snění a lidských touhách a může být váš po správném zodpovězení soutěžní otázky na telefonním čísle 221 50 37 37. Tak první z vás už je na telefonu, ptám se, kdo se dovolal, dobré ráno.
1: Dobrý den, tady je Hana z Plánice.
0: Já vás zdravím, paní Hano. Tak také letos se v Mariánských Lázních uskuteční Mezinárodní filmový festival Marienbad Film Festival, který se zaměřuje na nezávislé umělecké filmy experimentálního charakteru. A vzpomenete si, paní Hano, ve kterém roce se konal první ročník? Mám tu pro vás 3 možnosti. Vyberte jedna.
1: Já nemám vůbec tušení, takže budu typovat.
0: Tak dobře, jedna z těch odpovědí, které tu mám z těch možností, tak ta je správná. Takže buď je to rok 1996, nebo 2006, anebo 2016.
1: No, já bych řekla 2016.
0: Říkáte to dobře, je to tak? Ano.
1: Jo, děkuju.
0: Je to správná odpověď. První ročník novodobého Marienbad Film Festivalu proběhl od 30. srpna do 3. září v roce 2016. No a letošní 11. ročník Marienbad Film Festivalu se uskuteční ve dnech 11. až 15. června v Mariánských Lázních v prostorách Městského divadla Mariánské Lázně, Domu Chopin a v klubu Na dvorku. Takže paní Hano, výhra je vaše, já vám gratuluji. Pěkný den. Někdo nám tam štěká. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vaším společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a dopoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti, později odpoledne pak přehánky, ojediněle i bouřky a večer to budou srážky četnější. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Vane slabý vítr, postupně to bude mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď ta hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Na rádiu vašeho kraje další z písniček pro potěšení a pro hezký poslech. Veď mě dál, cesto má. A Pavel Bobek. Tak ale už se k nám blíží 9. hodina. Bude tu za 10 minut. No a spolu s ní také další zprávy z regionu i ze světa, které pro vás chystá Lukáš Staněk. A poslouchejte nás dál. Po zprávách se můžete těšit na dopolední vysílání. No a to si užijete spolu se Stanislavem Juríkem u mikrofonu. Tak tedy pohodový, vydařený čtvrtek vám přeje a loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou.

0: Senior roku. To je anketa, která oceňuje aktivní a výjimečné osobnosti z našeho okolí. Znáte člověka, který i ve vyšším věku rozdává energii, pomáhá druhým, věnuje se komunitě, kultuře, sportu nebo je jednoduše inspirací pro ostatní? Krajský úřad Karlovarského kraje a Český rozhlas Karlovy Vary právě takové hledá. Navrhněte svého kandidáta a dejte mu příležitost získat titul Senior roku. Své favority můžete nominovat do konce července přes formulář na webových stránkách Karlovarského kraje. Děkujeme, že pomáháte ocenit ty, kteří jsou pro své okolí stále velkým přínosem. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Více než 1 000 000 korun pomůže projektům zaměřeným na duševní zdraví dětí v Karlovarském kraji. V Kinšperku na Sokolovsku pokračuje stavba nových předmostí u historické lávky. Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu, vyhrožují zítřejší stávkou. Dnes bude většinou polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Pohodové dopoledne přeje Lukáš Staněk. Karlovarský kraj podpoří projekty zaměřené na podporu duševního zdraví u dětí a mladistvých. Rada kraje schválila poskytnutí dotací přesahující 1 milion korun. Jak uvedl hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO, peníze podpoří vzdělávací a preventivní programy pro žáky základních a středních škol, rodiče i pedagogy. Cílem programu je posílit osvětu, podpořit včasné rozpoznání psychických obtíží a zlepšit dostupnost preventivních aktivit v regionu. Kraj podpoří celkem 5 projektů. Stavba předmostí historické lávky v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku skončí v plánovaném termínu do konce června. Jak uvedl nezávislý starosta Marek Matoušek, pěším a cyklistům se lávka přes řeku Ohři otevře až po kolaudaci. Vodáci budou moci proplouvat levým ramenem řeky zřejmě od července. Náklady na obnovu betonových předmostí lávky jsou podle Matouška 24 milionů korun. Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Barta. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle spolumluvčí stávky Pavly Chomnejové požadují zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni zítra stávkovat.
2: Z našeho pohledu byly velice rychlé, překotné a nebyly řádně prodiskutovány ani se zaměstnanci, ani vlastně s tou širokou veřejností. Množí se nám obavy, že vlastně zaměstnanci nebudou chtít přecházet, nesouhlasí s tou změnou, protože bude to mít dopad na výkon jejich agendy.
0: Barta řekla, že obavy odborů respektuje, ale nejsou podle ní na místě. Poslance dnes čeká hlasování o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je zhruba 150 jmen. Konečné rozhodnutí, komu vyznamenání propůjčí nebo udělí, je ale na prezidentovi Petru Pavlovi. Kdo na seznamu je, prozradila Olga Richterová z Pirátské strany.
3: Když dám příklad z nominací, které se tady budou diskutovat, tak já jsem třeba navrhla 2 ženy, zakladatelky platformy pro rodiče Mamdů. Prošel třeba Miloš Zeman, kterého my samozřejmě nepodpoříme, tak jsem zvědavá, jaká bude diskuze.
0: Státní vyznamenání uděluje nebo propůjčuje prezident zpravidla na státní svátek 28. října. Sport. České reprezentantky v basketbalu 3x3 si na mistrovství světa zajistili postup do osmifinále. Ve Varšavě sice podlehli Azerbajdžánu 11-14, pak ale potvrdili roli favoritek proti Madagaskaru a po výhře 15-10 obsadí ve skupině 3. místo.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody, tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Devět hodin na 4 minuty, přejeme vám příjemné čtvrteční dopoledne. V plném proudu už je letošní vydání soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Venkovní učebna, vlastní školní psycholog, ale také nová aula a multifunkční sál. To je základní škola v Holíšově, která rozšířila budovu školy o nový pavilon. Mohla tak navýšit kapacitu žáků o 210 míst. A jak v nové budově probíhá první školní rok, to si řekneme v naší první dopolední reportáži.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Přístavba základní školy v Holíšově je nominována na stavbu roku Plzeňského kraje 2025. Budova za téměř 201 milionů korun pomohla navýšit kapacitu o 210 žáků. Vznikla na místě školní zahrady vedle venkovního hřiště, které na budovu teď plynule navazuje.
1: Máme tady pingpongové stoly, stolní fotbal, máme tady i odpočinkové zóny, školní knihovnu, kde si můžou půjčovat společenské hry, knihy, kterou využíváme i pro výuku v rámci českého jazyka a literatury. Máme tady v přízemí ještě žákovskou kuchyňku cvičnou a dvě učebny informatiky.
2: Popisuje ředitelka holíšovské školy Monika Hinčíková.
1: Máme tady kroužek 3D tisku, takže zrovna nám tady běží a děti si připravují modely pro tisk.
2: Na 3D tiskárně tady svůj výrobek tiskne i Matěj.
3: Tisknu květináč, který bude mít i kapsičku na vodu, kde se ta voda bude jakoby zadržovat.
2: To jsi sám vymyslel?
3: Jo, vymyslel.
2: Prošli jsme přízemí, budeme vycházet schodama nahoru. Jsme v prvním patře.
1: Tady máme 7 tříd, 2. a 3. ročníku a 2 kabinety, což je super, protože paní učitelky 1. stupně předtím neměly žádné zázemí, kromě sborovny.
2: Uprostřed chodby jsou takové prostorky, které se dají zatáhnout závěsem.
1: Oficiálně název zní inkluzivní hnízda, což jsou vlastně prostory, kde děti, které potřebují trošku klidu, mohou využívat, že jsou odděleni od ostatních dětí. Případně ve chvíli, kdy dítě potřebuje odejít na část hodiny ze třídy, tak s paní asistentkou tyto prostory využívají.
2: Vstoupili jsme do učebny, nejsou tady žádné ostré rohy, lavice jsou zakulacené.
1: To je třída 2. ročníku. Paní učitelky mají velkou variabilitu prostoru, protože máme jednosedadlové lavice, které se dají kombinovat různě do kroužků, do různých skupinek. A každá třída má svoji barvičku pro naši orientaci dětí.
2: Ten prostor je tady takový světlý, barevný.
1: Tady máme i inteligentní osvětlení, kdy vlastně reagují světla automaticky na osvit zvenku, takže u dveří, které jsou vzdálené vlastně víc, nebo lavice, které jsou více vzdálené od okna, tak mají intenzivnější osvětlení. Lavice, které jsou blíže k oknu, mají méně intenzivní osvětlení, aby vlastně v celé učebně byly optimální světelné podmínky.
2: Na konci patra je školní poradenské pracoviště.
1: V těchto prostorách má zázemí naše sociální pedagožka, kterou si díky zřizovateli také můžeme platit, takže jsme jí tady vybudovali zázemí, kde má klid na práci a děti se tu cítí bezpečně.
2: Žáci s učitelem můžou rovnou ze třídy přes chodbu vycházet ven, protože ta stěna je prosklená, jsou tady dveře, zatím je hřiště, je tam i travnatý povrch. Z kabinetu je vidět na střechu propojovacího krčku. Kde je zelená střecha?
1: Využili jsme možnosti zřídit zelenou střechu, jak tedy na spojovacím krčku, tak vlastně na celé budově. Z celé střechy máme vlastně svod přebytečné dešťové vody do podzemní zásobní nádrže, kterou využíváme k zalévání školní zahrady.
2: Součástí přístavby je také aula a velký sál.
1: To jsou pro nás úžasné prostory, protože jsme dříve museli využívat prostory kina nebo sálu, což pro nás znamenalo přesuny. Teď přeběhneme v bačkůrkách a máme všechno v místě. Takže tady tu vstupní aulu, která je poschodovitá, využíváme třeba k výchovným koncertům, protože spolupracujeme úzce se základní uměleckou školou v Holíšově.
2: 1. září 2025 sem přešli noví žáci. Probíhá první školní rok.
1: Zpočátku byly paní učitelky trošičku nervózní, protože je tady spousta nové technologie, se kterou se museli žít a naučit jí pracovat. Ale myslím si, že naopak žáci byli z prostoru úplně nadšení, protože je tady spousta volného místa pro pohyb, aktivity, ať už je to stolní fotbálek, odpočinkové zóny či další záležitosti, kterými se tady vylepšují přestávky.
2: Architektem přístavby je Aleš Kubalík, hlavním projektantem Jiří Korelus. Nový pavilon byl nominován na stavbu roku Plzeňského kraje 2025. Z Holíšova Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Miroslav Horníček o věku a o humoru.
2: Já jsem tady na začátku říkal, že si dělím diváky do nějakých 4 skupin. No, kdybych měl upřímně říct, co hledám během večera v hledišti, tak bych to řekl tak. Já někdy najdu v hledišti bělovlasou dámu, které může být 75, možná 80 let, a která se dívá na divadlo 18-letýma očima. Očima, které nejen, že se dívají, to umí každý, ale očima, které vidí. A vidět umí málo kdo. Očima, které vidí. Ten řekl to a to, co ona mu na to odpoví. Tohle. A ona to takhle. Někdo další přichází, dopak to bude. Sleduje, vidí, ví. A vedle ní sedí 18letá stařenka, která zírá. Ta nevidí, ta zírá. My hrajeme tam, ona zírá tam. Než nás najde, jsme tam. A ještě většinou k tomu žvejká. Já si mám chuť přerušit hru a zeptat se, tak co slečno, kde máme sousto? Už bylo v čepci, v baforu? Ještě to proženeme knihou, nebo... Ale aby to nevypadalo, že tady fandím stáří, jemuž se valem blíží, a že kritizují mládí, jemuž se dvojnásobným valem vzdalují, ono je to někdy taky naopak. Já někdy vidím mladého člověka, nádherných, mladých očí, které vidí. A vedle něj staršího nebo starého člověka, který zírá, protože ono se dá stárnout vlastně dvojím způsobem. Buď k zralosti, k nadhledu, k vyrovnanosti, ke klidu a tedy taky k určité moudrosti, anebo k otupělosti, která nám pak namlouvá, to všecko už tady bylo, to, co tady bylo, už tady nebude, už aby tady byla potopa. A před tímto stárnutím a před tímto stářím ochraňuj mě, přírodo. A tak to, co hledám v hledišti, jsou mladý oči, mladý. A je úplně jedno, jestli patří hlavě 80-leté anebo 18-leté. Jedno, jsou mladí. A pro ně je rozkoš hrát a dělat humor. Humor, to je taky takové ošidné slůvko. Humor, to je cizí. To je cizí slůvko, zvláště některým z nás. To je řecké slůvko a v doslovném překladu znamená vláhu. Humor je vláha, vlhkost, šťáva. Jenomže jakou vláhu si mám pod tím slovem představit? Vodu, vodku, víno, kyšku nebo co? A já si pod tím pojmem představu krev. Krev, která protéká tělem, oživuje tělo a je v něm všude. Všude! To je neuvěřitelné. Jestli jste si všimli, já jsem si všiml všude. Kdekoliv se říznete, kdekoliv, to je jedno, třeba při holení, krev. V lidském těle není místečko, kam by krev nemohla, nechtěla nebo nesměla. Ale ta krev humoru v těle společnosti, tu regulujeme. Stružka odtuď potuď, tady koutek humoru, nakonec trochu tudy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Chérie, chérie.

0: Jaké to je vypěstovat si vlastní zeleninu, co to obnáší a jak potom chutná? I to se učí děti v komunitní zahradě v Klatovech. Zahrádkářský svaz je tak chce přilákat k pěstování a třeba jednou i do svých řad. Počet členů totiž stále klesá. Víc vám řekneme v reportáži za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Měšťanské besedě v Plzni dnes od 19 hodin vystoupí Plzeňská filharmonie, zazní předehra z opery Halka polského skladatele Moniuška, symfonie Dmitrije Šostakoviče a představí se také arménská klavíristka Sofia Melikyan. Nakladatelství NAVA ve spolupráci se Záporočeským muzeum v Plzni zve na vernisáž výstavy 550 let knihtisku v Plzni, spojenou s uvedením nové knihy 1476. Poprvé se tisklo v Plzni. Začíná v 17 hodin v Mázhausu Plzeňské radnice. Divadelní komedie plná humoru a šarmu Valčík tučňáků v podání sušických ochotníků Suždivoch začíná v 19 hodin v sušickém kině. Nejnovější titul francouzského komediografa Patrika Oetkera je o majiteli továrny na boty, který hodlá uvést na trh revoluční pár samozouvacích bot s názvem Badaboty. Plzeňský divadelní spolek Jezírko, ten zahraje své představení Šašek a jeho král v zámeckém parku v Křimicích. Akce je součástí Křimického kulturního léta a začíná v 20:30. Chebské muzeum láká na výstavu Hurbínek 1926 Forever, připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si vyzkoušejí, co obnáší práce loutkoherce, nebo uslyší Hurbínka se Splejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Výstava Jen řekni Sokolov zaujme v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 88 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí regionu. No v tu dobu ještě skupina Argema možná, že existovala. Budu se muset podívat na internet. Tohle je Ráj. Přejeme hezké dopoledne.

0: Počet registrovaných zahrádkářů na Klatovsku stále klesá. Ještě před 10 lety bylo v celém okrese 1200 členů zahrádkářského svazu. Teď je jich zhruba polovina. Některé organizace, jako třeba v Kašperských horách nebo ve Vrhavči, zanikly úplně. I proto se Český zahrádkářský svaz v Klatovech snaží podchytit zájem už u dětí a možná i inspirovat školy. Třeba pěstováním na komunitní zahradě.
1: Teď před chvilkou. Mašli, hezky, mašli.
2: Mašli, já je to.
1: A

0: nemám.
1: Ty mašle zavážeme na tyčky, děti si, já vám to ale pomůžu.
2: Moje rajčátko se jmenuje Alfred.
3: Takže každé rajčátko dostane svoje jméno.
1: Tak a ještě chceme říct děti, že...
4: Měřili.
3: A proč jste měřili Zdeňku?
4: Aby jsme věděli, jakou mají výšku a ještě jsme si tady napsali, myslíme, že kolik budou mít plodů a já jsem si napsala 20 až 30 plodů.
3: A ty to budeš sledovat?
4: Přes léto si je budeme počítat a na začátku roku si řekne, kolik měl plodů.
3: Rajčátka v truhlíku si tedy děti na prázdniny odnesou domů. Tady v záhonku v komunitní zahradě, ale už mají vysazené dýně, měsíční jahůdky, hrášek a, nebo afrikány.
1: Ono ty dva měsíce nebo měsíc a půl stačí bohatě na to, že ty děti si to užijou a těší se potom na podzim, co to bude, když sem jdem po těch prázdninách.
3: Vede tady k pěstitelství čtvrťáky ze základní školy v Plánické ulici. Jejich učitelka Jana Vyskočilová.
1: Je to takový klub zahradníčků a scházíme se podle vlastně volného času těch dětí, protože oni jsou dost děti vytížené odpoledními mimoškolními aktivitami a tady jsme vlastně začali.
3: No a nově budou mít děti záhonky i přímo u školy, říká ředitelka Ivona Nováková.
5: U jedné budovy, kde máme druhý stupeň, tak tam jsme letos právě udělali už vyvýšený záhony. No a rádi bychom to rozšířili i na první stupeň, potom na ty další dvě budovy.
3: Takže po jaké době se vlastně vrací záhonky ke škole, jako školní zahrada?
5: 19 let na 100% tady nebyly záhony. Skončily pěstitelky a teď budeme dělat nový školní vzdělávací program a do toho už bychom rádi právě to pěstitelství zase zpátky vrátili, zase zpátky zařadili.
3: Školní zahrady už na Klatovsku téměř vůbec nikde nejsou.
6: Ale to je úkol i nás zahrádkářů vrátit to zase zpátky takhle blízko k těm dětem, začít co nejdřív.
3: Dodává předsedkyně Českého zahrádkářského svazu v Klatovech Olga Kalčíková. I proto svaz pořádá pro děti třeba ukázky moštování anebo různé soutěže jako mladý florista nebo mladý zahrádkář. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary.

Rangers a 500 mil v našem dopoledním vysílání. Blížíme se k 10. hodině, takže nás čeká rozhlasové kalendárium. A dneska má svátek Dalibor, gratulujeme. No a další výročí přidá Petr Jungmann už za chvilku.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: 4. červen, čtvrtek. Svátek má oddalovač boje. Nositelé slovanského jména Dalibor a s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Rozhledna na Velkém Blaníku byla otevřena turistům před 85 lety v roce 1941. Ze 30 metrů vysoké dřevěné rozhledny ve tvaru husitské hlásky je vidět za dobrého počasí Šumava nebo dokonce i části Prahy. A blaničtí rytíři stále spí, klidně můžete i dupat. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zemřel na následky útoku československých parašutistů 4. června 1942. Ten provedli podle rozkazu exilové vlády 27. května. Příčinou smrti byla sepse z nečistoty vnesené do těla střepinou z granátu. Odplata za smrt třetího muže SS byla nemilosrdná. Jen o 6 dnů později nacisté vyhladili Lidice. Fotbalový klub Baník Ostrava získal první mistrovský titul přesně před 50 lety v roce 1976. Druhý byl tehdy Slovan Bratislava, třetí byla Slavia. Sparta kopala tenkrát druhou ligu. Před rokem podepsala společnost Elektrárna Dukovany 2 finální smlouvu s korejskou firmou KHNP k výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny za asi 407 miliard korun, což by měla být největší tuzemská zakázka. První nový blok by měl být hotový v roce 2036. Ruský politik a protikorupční aktivista Alexej Navalny by dneska slavil 50. narozeniny. Před 2 lety v únoru zemřel v trestanecké kolonii v Charpu za polárním kruhem. A já přeju hezký den.

Dnešní noční linka má docela zajímavé téma, totiž paličatost a paličaté lidi. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Stojíte si vždycky za svým? Jste pevní v obhajování svých názorů a museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říká vám vaše okolí, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? O paličatosti si v noční lince můžete povídat s moderátorkou Jitkou Lukešovou, a to po 23. hodině. Tradičně budeme končit jednu hodinu po půlnoci. Tak to bude noční linka, do té doby ještě uteče hodně vody. Teď bude hrát a zpívat Katarína Knechtová, připravená je písnička Můj bože. No a potom už nás čekají dnešní zprávy v 10 hodin. Nevím, co se děje, písnička už měla začít hrát a stále ještě nehraje. Dobrá, tak to napravíme a napravíme to tím, že si ji pustíme takhle. Můj bože, Katarína Knechtová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie Karlovarského kraje upozorňuje na podvodné telefonáty. Historická kavárna Jelení skok v Karlových Varech je provizorně otevřená. Průměrná mzda v Česku je skoro o 3800 korun vyšší než před rokem. Dnes bude většinou polojasno až oblačno s přehánkami. Teploty do 23 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Policie Karlovarského kraje upozorňuje na zvýšený výskyt podvodných telefonátů. Pachatelé se vydávají za policisty. V obětech vyvolávají strach o peníze. Informují je o údajném pokusu o zneužití identity nebo tvrdí, že se jim někdo neoprávněně přihlašuje do bankovního účtu. Podrobnosti doplňuje mluvčí krajské policie Zuzana Churaňová.
2: Tímto způsobem policejní orgány nikdy nekomunikují a obdobné záležitosti po telefonu neřeší. Žádná instituce po vás nebude požadovat citlivé údaje ani přístup k bankovním účtům. Podezřelý hovor okamžitě ukončete a nezdělujte žádné osobní informace. Situaci si ověřte přímo na oficiálních linkách Policie České republiky, a to na lince 158.
0: V dočasném provizoriu pracuje v letošním roce v Karlových Varech historická restaurace a kavárna Jelení skok. Její areál město pronajalo a do budoucna chystá rekonstrukci celého objektu. Pro návštěvníky jsou zatím otevřené především vyhlídkové terasy, sociální zázemí a provizorně zajištěné občerstvení. Upřesňuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: V tuto chvíli je to tak, že je tam food truck, který bude v provozu 6 měsíců v roce, mimo zimní období. Jsou plně v provozu ty terasy, jak ta spodní, tak ta vrchní. Co se týká vnitřní budovy, tak máme zprovozněné toalety, jinak ty vstupy do toho sálu a do té bývalé kuchyně jsou uzavřeny, ale toalety jsou v provozu.
0: Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3 800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Čína zakázala vstup do země 4 novozélandským poslancům. Důvodem je jejich návštěva Tajvanu minulý měsíc. Ministr zahraničí Nového Zélandu Winston Peters krok Pekingu kritizoval a uvedl, že cesta byla v souladu s politikou jeho země. I Tajvan rozhodnutí Číny odsoudil. Od neděle je na ostrově podruhé také český předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. I jeho návštěvu Peking kritizoval s tím, že narušuje územní celistvost Číny. Ta považuje demokraticky řízený ostrov za svou součást a usiluje o jeho připojení.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je ode dneška částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Už za chvilku v našem vysílání přivítáme cestovatele Zdeňka Macháčka. Dneska žije v Lokti, ale stihl prožít několik životů. Uslyšíte o jeho útěku z komunistického Československa, o těžkých začátcích v Austrálii i o divokém cestování po Asii v 90. letech, kdy ještě neexistovaly mobily ani internet. No, podrobnosti od našeho hosta už za chvíli. Přejeme příjemné dopoledne, hezký poslech a pamatujte, že modrá, ta je vždycky dobrá.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: Rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem povede v karlovarském studiu kolegyně Pavlína Kyselová. Předávám slovo, přeju hezké dopoledne.
1: Příjemné dopoledne, naším dnešním hostem je Zdeněk Macháček, kluk z Chodova, který momentálně žije v Lokti, ale mezi tím stihl prožít několik neuvěřitelných životů. Dnes uslyšíte dramatický příběh o útěku z komunistického Československa, těžkých začátcích v Austrálii i o divokém cestování po Asii v 90. letech, a to bez mobilu a také internetu. Představíme i novou knihu s názvem Na začátku byla krabička a zjistíme, jak v Asii založil neziskovou organizaci na pomoc obětem chemického koktejlu. Zdeňku, vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste kluk z Chodova. Dovolte.
2: No, byl jsem kluk z Chodova.
1: Byl jste kluk z Chodova, je to tak. A rozhodl jste se opustit tehdejší Československo. No a samozřejmě já se musím zeptat, proč, co vás k tomu vedlo a kolik vám vlastně bylo let?
2: Tak útěk samotný proběhl, když mi bylo 19, bylo to vlastně 3 dny po matuře, ale původní plán vlastně vznikal už od mých 12 let, byl to takový můj dětský sen, já jsem vyrůstal vlastně bez otce a můj náhradní otec, švagrův otec, tak bojoval vlastně proti nacistům z Anglie a pak byl 6 let v Austrálii, 7 let ve Venezuele a trávil jsem s ním spoustu času a mimo stahování králíků mě vyprávěl všechny zážitky právě, co se týká Austrálie, tak od té doby to byl můj sen.
1: A jaká byla ta cesta? Jak se z Chodova v 19 dá, jak si zmizet?
2: No tenkrát to samozřejmě bylo těžké, protože jen tak vyjet nebylo možné, bylo nutné se vlastně připravit už dopředu několik let, protože jsem se musel vyhnout povinné vojenské službě, takže jsem simuloval několik nemocí a závěrem se to povedlo, dostal jsem odklad a doma jsem nechal lístek jeden den, 3 dny po matuře, že jedu do Tater a odjel jsem vlastně do Jugoslávie. Takže bylo překvapení po vlastně 7 dnech, kdy nás začal hledat Červený kříž v Tatrách, že jsme ve Vídni.
1: Říkal jste, nás začal hledat, takže jste nebyl na té cestě sám?
2: Já jsem to plánoval sám, ale zhruba rok před mým útěkem jsem se seznámil s kamarádem z Ostravy, který dělal vlastně v termálu Čišníka během filmového festivalu a já jsem tam měl nádobí a po večerech jsme se scházeli. Dost jsme teda tenkrát popíjeli a řekli jsme si, nebo já jsem říkal, že uteču a on tak jo, tak já uteču s tebou.
1: Austrálie. Protinožci se říká. A tak jaké bylo to první zjištění, když jste tam přistál? Předpokládejme teda, a určitě to tak i bylo, že ta cesta nebyla tak jednoduchá, asi zřejmě byly nějaké tábory, a ta cesta se protáhla, tak jenom ve zkratce, jestli popíšete, a zajímá mě spíše ten první dojem.
2: Tak jenom ve stručnosti vlastně z Jugoslávie byl problém se dostat kamkoliv dál, což jsme nečekali. Závěrem jsme se dostali do Rakouska a tam byl samozřejmě přesně ten tábor sběrný, kde jsme strávili zhruba týden a pak další rok v penzionu v Rakousku. Co se týká prvního dojmu do té Austrálie, tak tam mě čekalo velký překvapení, protože já jsem vlastně to plánoval od mých 12 let a byl to tak neskutečný sen, že jsem vůbec nebyl připravený na to, že se tam jednou dostanu, i když jsem tomu 100% věřil. Takže když jsem stál vlastně na místě, který jsem si vysnil po těch letech v Sydney u té budovy, té opery, tak po 20 minutách vlastně euforie jsem si řekl, no a vlastně co dál? Jsem vlastně nebyl připravený na to, co mám vlastně teďka dělat, kam mám jít, měl jsem jednu tašku a nevěděl jsem vůbec, jak začít vlastně v nový zemi.
1: Ty začátky toho rozmýšlení té cesty, tak pramenilo to spíše z vaší cestovatelské povahy už tenkrát, anebo to byl odpor k tomu dění zde?
2: Ne, to bylo to spíš jako, já jsem vyrůstal vlastně na dobrodružních knížkách a ve mně prostě to vzbudilo takovou touhu cestovat a zažívat ty dobrodružství, které jsem četl a od těch 12 let už to vlastně byl plán, takže já jsem se aktivně připravoval na to, abych utekl a už jsem vůbec neuvažoval o tom, ani že by to byla jiná země, když ta Austrálie vlastně se ukázala jako, že je nejtěžší, kam se dostat.
1: Jak dlouho jste tam zůstal?
2: V té Austrálii jsem byl vlastně, já jsem získal občanství, takže jsem tam plánoval zůstat navždycky, protože já jsem byl odsouzený vlastně za ten nelegální útěk, jsem byl odsouzený na rok a půl, takže vracet jsem se nemohl. Takže plán byl, že tam zůstanu navždycky a závěrem se ukázalo, že jsem tam byl 8 let s tím, že mezi tím jsem začal podnikat tady v Čechách po revoluci a do Austrálie jsem jezdil míň a míň a závěrem jsem vlastně zůstal tady naspátek.
1: Jak se říká, pokud chceš Pána Boha rozesmát, řekni mu své plány. Přesně možná tak, to platí ne? I u vás. Posloucháte takové drama ze života Zdeňka Macháčka. Od útěku za železnou oponou se po písničce přesuneme do divoké Asie 90. let. Tak určitě, zůstaňte s námi.

0: 10:18 jsme zpět. Naším hostem je dobrodruh Zdeněk Macháček a teď nás zajímá Asie v 90. Bez mobilů, internetu a navigace. Z Austrálie vaše kroky vedly do Asie. A proč vás to tehdy v divokých 90. letech táhlo zrovna do této části světa?
1: Tak moje úplně první setkání s Asií bylo velice krátce vlastně v Singapuru, když jsem letěl poprvé do Čech na výpravu. A když jsem se vracel, tak jsem se tam zastavil znova, ale takový delší, já jsem vlastně během toho pobytu v Austrálii začal studovat univerzitu a studoval jsem vlastně japonštinu a japonskou historii a udělal jsem si vlastně i japonskou přítelkyni, takže já jsem vlastně strávil nějaký čas v Japonsku se svou přítelkyní, kdy jsem se snažil přemluvit její rodiče, aby teda jsme se mohli vzít, což nedopadlo. A to bylo vlastně úplně to první setkání s tou Asií. A pak jsem začal podnikat tady v Čechách a podnikali jsme hodně s Čínou, s Vietnamem, tak jsem se začal pohybovat velmi pravidelně vlastně linka, Bangkok, Čína, Tajvan a tak dál. Takže tam jsem trávil vlastně víc a víc času a Čína v 90. byla samozřejmě úplně jiná, než je dnes.
0: Co vlastně byla vaše první práce, profese, když jste opustil Československo?
1: Tak moje úplně první práce, profese vlastně mimo brigád, který jsem dělal vlastně během univerzity, tak nebyla žádná, protože jsme už během univerzity založili svoji firmu s kamarádem z Tajvanu a začali jsme vlastně prodávat tenisové rakety z Tajvanu v Austrálii. A potom, když jsem navštívil v 90. letech Československo, tak se tady samozřejmě ukázaly obrovské možnosti a vybudovali jsme relativně velkou firmu na dovoz obuvy do Čech a ta obuv byla právě jakoby z Asie.
0: A vy jste cestoval v té éře, už jsem to několikrát zmínila, bez mobilu, internetu, navigací a tak dál. A jak se vlastně plánovalo to dění v té Asii? Jak jste to vy měl poskládané? Byly to právě ty business tripy, anebo jste si dovolil třeba nějaký čas procestovat?
1: Tam vlastně bylo oboje, já jsem to nějakým způsobem spojoval, takže jsem bylo běžné, že během jednoho týdne jsem spal vlastně v hotelu v Singapuru za $500, druhý den jsem spal za $2 vlastně ve Vietnamu a o dalších pár dní později jsem spal na Tajvanu vlastně u kamaráda na gauči v bytě, takže to probíhalo vlastně takhle plynule a žádný plány vlastně nebyly, protože tam nešlo nic plánovat, takže já jsem dostal v čínštině papírek s názvem místa, kam chci jet a ukazoval jsem to různě v autobuse lidem, aby mě zbudili, případně ve 4 ráno tam jsem vystoupil a řešil jsem teprve ubytování a všechno se plánovalo z minuty na minutu, tam nešlo vlastně řešit vůbec nic dopředu.
0: To zřejmě člověka naučí nenechat se rozházet prkotinami, takový osud. Mluvil jste o Vietnamu. Ve Vietnamu, jestli se nemýlim, jste právě zřídil i tu neziskovou organizaci, která se věnovala a pomáhala lidem poškozených takzvaného chemického koktejlu. Tak co si pod tím máme představit?
1: No, bylo to takový krátký setkání vlastně při mý první cestě do Vietnamu se zákazníkem. Jsem si navštívil vlastně 3 místa, kterými ukázali ten problém. Byl to vlastně chemický koktejl, jmenoval se to Agent Orange. Bylo to pomenovaný vlastně po barvě pruhu na těch barelech. A byla to chemikálie, která měla za úkol odstranit listí na stromech. S tím, že to se samozřejmě povedlo, aby ta americká armáda vlastně viděla na ty partizány dole. Ale bohužel vlastně jedna z těch složek byl dioxin, který není rozložitelný v přírodě a doteď se tam vlastně rodí děti s velice bizarníma poškozeníma celého těla. A počet obětí je vlastně do milionů. Stále vlastně nových se rodící, takže je to obrovský problém. Jak jsme založili tu nadaci, tak mi tady vyšel článek v Čechách a na základě toho se mi ozvali vlastně bývalí pracovníci z Polany Neratovice a ukázalo se, že během vlastně minulého režimu jsme vyráběli ten chemický koktejl pro americkou armádu dokonce tady.
0: Jak přímo se pomáhalo? Bylo to zhánění peněz na zdravotnickou péči nebo byly to nějací asistenti třeba do rodin nebo co tak jako pomohlo konkrétně?
1: Já jsem vždycky věřil tomu a pak se mi to teda ukázalo jako pravda v té Austrálii, že jakýkoliv schánění peněz a potvrdil mi to vlastně přímo i zaměstnankyně Červeného kříže, velice, velice parádní žena, že vlastně se to většina rozkrade. Takže já jsem nechtěl jít tou cestou, že vybereme peníze, někam je pošlem s tím, že 90% se rozkrade a 10% se vlastně utratí na nějaké neužitečné věci. A pomáhali jsme vlastně skrze přátele. Já jsem sám vlastně za svoje peníze jezdil do toho Vietnamu a ty peníze šly přímo vlastně těm lidem. Většinou jsme se snažili spolupracovat třeba s americkýma nadačníma fondama na operacích, které aspoň nějakým způsobem zlepšily ten život těch dětí.
0: Zdeněk Macháček dnes v našem studiu vypráví příběhy, které zní jako z filmu. Za chvíli otevřeme jeho novou knihu plnou těchto vzpomínek. Ladíte nás dál.

0: Jste s Rádiem vašeho kraje, pokračujeme v rozhovoru se Zdeňkem Macháčkem. Zdeňku, vaše nová kniha má takový tajemný možná název. Na začátku byla krabička. Musím se zeptat, co to je krabička? To si dokážu představit, ale ve vašem podání?
1: No, je to skutečně ten začátek té knížky a začátek vlastně úplně toho plánu, proč utéct, protože já jsem od toho švagrovo táty, o kterém jsem vyprávěl, který žil v té Austrálii, tak jsem dostal jako dárek krabičku, na který byla pohlednice právě té opery v Sydney, taková ta ikonická budova, kolem dokola byla osázená mušlema. A já jsem vlastně na tu krabičku koukal celých těch 6 let, kdy jsem plánoval ten útěk. Takže pro mě tohle bylo vlastně ten symbol toho útěku a to, co jsem si vysnil.
0: Já si říkám, kluk z Chodova v 19 letech, za ty dva vstupy jste mi už řekl několik vlastně vašich zážitků, takových životních, studoval jste v Austrálii, podnikal jste v Ázii a tak dále. Tak mně to přijde jako až neuvěřitelné, že někdo stihne za svůj život tolik věcí, to vy zdaleka nekončíte. A jak vlastně potom vybíráte ty příhody do té knihy? Jak jste dělal takovou rešerši na svůj život?
1: To je dobrá otázka, děkuju. Není to jednoduchý, já jsem teda tam samozřejmě to nedával jakoby popisnou knížku, abych vysvětloval hlavní město a tak dál. Jsou to věci, které mě nějakým způsobem zasáhly, jako osobně, můžou to být momenty, může to být jenom úsměv, může to být jenom vůně něčeho a snažil jsem se tam zprostředkovat hlavně zážitky, které už se nedají teďka zažít, protože samozřejmě ta minimálně Čína se obrovským způsobem změnila, ten turismus je někde úplně jinde a teďka samozřejmě existují mobily, existuje internet, takže snažil jsem se jít tímhletím způsobem, ale takový ten podtón ty knížky je o té vnitřní transformaci. Není to jenom o té cestě tím životem, ale cestě uvnitř.
0: Kniha je rozepsaná, jste říkal?
1: Před dokončením.
0: Kdy bude dokončena, kdy ji potkáme na pultech?
1: Tuhle otázku slýchávám velice často, tak měla být dokončena už před 2 rokama, ale měl jsem takovej transformativní zážitek, dá se říct, takže jsem se rozhodl, že to ještě odložím a zakomponuju to do té knihy. Doufám, že do konce roku by měla být připravená k vydání, případně vydaná, takže doufám, že příští rok maximálně by měla být na pultech.
0: No a potom všem, co jste ve světě zažil, jste zakotvil v lokti. Tak to mi taky nedá. A musím se zeptat, proč loket? Proč jste se vlastně vůbec jako vrátil? Proč jste nezůstal v tom pestrém, voňavém světě?
1: Taky dobrá otázka, děkuju. Každopádně taky tuhle otázku slýchávám často. Důvod, proč jsem zůstal v Čechách, byl nejdřív to, že se mi tady narodil syn, potom mi o něm onemocněla maminka, tak jsem říkal, až zní to teda blbě, ale až mi umře maminka, až syn bude dospělej, takže se vrátím do Austrálie, ale mezi tím se mi tady začalo takovým způsobem líbit a hlavně teda v lokti, že jsem tady zůstal. A skutečně si myslím, po tom, co jsem procestoval x zemí, že v Čechách je skutečně jako nejlepší život a zatím si jakoby stojím.
0: Zdeňku, váš příběh beru jako takový jasný důkaz toho, že i kluk z našeho regionu může poznat a měnit svět. Připomínám posluchačům, že detaily z tohoto neuvěřitelného putování najdou právě v připravované knize. Na začátku byla krabička. Zdeněk Macháček byl naším dnešním hostem. Velké díky za návštěvu ve studiu, za vaši inspirativní práci a ať se knize i projektům daří. Tak naschledanou.
1: Naschledanou a děkuji za pozvání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

I tahle písnička zcela jistě zazní na Lochotinském amfiteátru v závěru měsíce června na velké show Mamma Mia plzeňského divadla a muzikálu. Chystáme k tomu i povídání s našimi dopoledními hosty příští týden ve středu. Tady bude Tereza Bebarová, herečka, zpěvačka, která také má jednu z rolí v tomto velkém muzikálu. Pokud jste viděli film, bude hrát tu, kterou hrála Meryl Streepová. No a ta další zpráva v dnešním dopoledni není úplně z nejveselějších. V Aši na Chebsku vandalové poničili zvířecí hřbitov. Ten je na pozemcích města už desítky let v podstatě bez povolení. Radnice teď řeší, jak místo zlegalizovat, tak si počkejte na reportáž už za malý okamžik. Teď je tady Jan Kalousek a řeka v plamenech a přání hezkého dopoledne.

0: Rozkopané náhrobky, na hromadách kříže i další předměty, takhle to vypadalo v Aši na Chebsku, kde vandalové zničili zvířecí hřbitov. Ten lidi založili asi před 30 lety v lese na pozemcích města. Jenomže pohřbívání zvířat tam není povoleno. Radnice ho sice tolerovala, ale teď hledá možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
1: Když jsem tady byla, tak jsem byla velmi v šoku, jak je to tady rozhrabaný, zničený, zlikvidovaný.
2: Říká paní Veronika. Paní Veroniko, vy tady máte v lese pohřbené pejsky?
1: Ano, mám tady dva pejsky pohřbený. Je to prostě místo, kde jsem jim dala na odpočinek, protože jsem jinou možnost tehdy neměla.
3: Když jsem sem přišla a viděla jsem tu spoušť, tak to bylo prostě strašný.
2: S Věrou Rozálí Němejcovou jdeme k místu, kde má pohřbená svá zvířata.
3: No a já jako bezdětná, ty zvířátka prostě pro mě měly obrovský význam. Mám tady kočičku, máme tady pejska. Pro mě to bylo úplně prostě jako jediná možnost, kam to zvířátko pětně uložit.
2: Je tady i Veronika Hrdličková. Veroniko, vy tady máte také pohřbené svoje zvířata.
4: Měla jsem tady i jejich fotky všech.
2: Ty nejsou.
4: A nejsou, všechno zničený. Cílilo se vyloženě na kříže fotky.
2: To, že se jedná ale o neoficiální místo, o tom tady taky víte.
4: Vím o tom, s městem to řeším už nějakou dobu, minimálně rok určitě. Snažím se s nima najít cestu, jak udělat oficiální místo tady, protože tady už to místo x let je. Potkala jsem tady mraky těch majitelů, těch různých hrubečků. Babička tam měla poslední dvě fotografie svojí kočičky. I o to přišla prostě o svoji poslední vzpomínku, když tady byla rodina s malými dětmi. Děti se tady rozplakaly a proč jim to někdo zničil, já musela odejít. To už jsem nezvládla, ty děti jsem nezvládla.
2: Je vám z toho smutno?
4: Mě to vzalo úplně stejně. Dokážu pochopit, že to prostě třeba někomu vadí. Dalo se to prostě nějakou jinou, jakoukoliv jinou cestou domluvit. I kdyby tady prostě vyvěsil papír, že se mu něco nelíbí. Všichni se tady známe, všichni bychom si tu informaci předali a samozřejmě bychom se k tomu prostě podřídili, protože víme, že to tady prostě není oficiální hřbitov, takže je i v našem zájmu, aby to tady prostě zůstalo, protože sem chceme pořád docházet, že jo.
2: I když město o nelegálním hřbitově ví, v minulosti zde například umístilo cedule o zákazu pohřbívání zvířat, tak ho v podstatě toleruje. A jak potvrdil místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, radnice hledá už nějakou dobu možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
5: Je to poměrně složitá cesta, ale doufáme, že se nám to povede, byť se musíme připravit na x měsíců velmi intenzivní práce.
2: Byť neoficiální, ale zvířecí hřbitov tady vandalové poničili.
5: Nemyslím si, že likvidace toho hřbitovku tímto způsobem byla šťastná, určitě se to dalo řešit jiným způsobem. Zjistit vůbec názor, ať už vedení Ašských lesů nebo radnice k této problematice.
2: V kraji funguje jen jeden oficiální zvířecí hřbitov, a to nedaleko Mariánských lázní. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Ani dnes odpoledne nemusíte být jako Robinson, budeme vám dělat společnost třeba humoriádou. Po 16. hodině tento pořad dnes navštíví rozhlasová a televizní moderátorka jako host. Je to samozřejmě Marie Tomsová, kterou tady přivítáme. Tak si poslechněte dnešní vydání humoriády. No a teď už tu máme Lenku Filipovou, písničku Možná. A přejeme hezké dopoledne, zprávy v 11 za chvilku.
1: Snad je to tím, že byli jsme neskromní, dobrý

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kinčperku nad Ohří policisté vyšetřují nález části lidského těla. Průměrná mzda v Karlovarském kraji vzrostla stále, ale zůstává nejnižší v Česku. Šéfka úřadu vlády nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Dnes bude většinou polojasno až oblačno s přeháňkami. Teploty do 23 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. Kriminalisté vyšetřují nález části lidského těla v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Podle krajského policejního mluvčího Jakuba Kopřivy je vyšetřování na samém začátku.
2: V Kinčperku nad Ohří byla nalezená část lidského těla. V současné době v místě provádíme prvotní úkony. Další informace k tomuto případu zveřejníme hned, jakmile to okolnosti dovolí.
0: V Karlovarském kraji vzrostla v prvním čtvrtletí průměrná mzda. Podle informací Českého statistického úřadu je teď 42 391 korun. To je oproti stejnému období v loni nárůst o 7,3%. I nadále ale zůstává nejnižší v Česku. Dosáhla 50 282 korun. Meziročně si zaměstnanci v Karlovarském kraji polepšili na mzdě o 2880 korun, což je druhý nejnižší přírůstek po Ústeckém kraji. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Podle ní jsou neopodstatněné. Barta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet nejrůznější pokusy nebo se zúčastnit workshopů a diskuzí. Největší populárně vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou.
3: Veletrh vědy pořádá letos po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
4: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. A Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významu.
3: Kromě Akademie věd se na veletrhu představí taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Vstup je zdarma, vybrané přednášky je ale nutné předem rezervovat na webu veletrhvědy.cz. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
0: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V noci na zítřek nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Zápas Česko-Guatemala začne ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve fotbale odstartuje přesně za týden. Češi mají ve skupině Jižní Koreu, Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno. Postupně od západu přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní až západní vítr, který večer zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice v Karlovarském kraji jsou aktuálně bez hlášených dopravních nehod nebo jiných komplikací, které by bránily plynulosti provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: O Semlerově rezidenci v Plzni napsal 2 knihy. Jedna z nich se dokonce šíří po celém světě. O kom je řeč? O Petru Domanickém, o kterém vám už za chvilku v rubrice Náš příběh povíme určitě víc. Teď bude zpívat Věra Martinová a my přejeme příjemné dopoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: A dnešní vydání téhle rubriky je věnováno Petrovi Domanickému, který se narodil v Plzni a vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Je také autorem několika knih o architektuře a teď pracuje i pro Západočeskou galerii v Plzni, kde je kurátorem podsbírky architektury.
2: Západočeská galerie kromě obrazů, kreseb, grafiky, soch, fotografií sbírá také vše možné, co se týká architektury. A tahle ta sbírka vznikla jako jedna z nejnovějších v té Západočeské galerii až v roce 2009 a dostal jsem vlastně příležitost od toho založení nějakým způsobem směrovat a tvořit.
3: Ze začátku ani nebylo úplně jasné, co se bude dařit získávat. Dnes už lze říct, že se podařilo nazbírat velké množství zajímavých artefaktů, ať už jsou to třeba historické plány budov, pozůstalost architekta Bohumila Chvojky, ale také některé historické fotografie.
2: Velmi cenné bylo například to, že rodina Karla Lhoty, dalšího vynikajícího architekta, profesora plzeňské průmyslovky, ale také spolupracovníka Adolfa Lose, tak jeho rodina se rozhodla nám předat do galerie jejich fotoalba, takže díky tomu máme nejen tedy unikátní fotografie, které se týkají osobního života Karla Lhoty a jeho vazeb třeba na plzeňská divadla, ale také právě i té architektonické práce v souvislosti s Adolfem Lose.
3: Podstatnou část činnosti Petra Domanického vedle samotné sbírky tvoří teoretické práce o architektuře.
2: Děláme třeba přednášky o architektuře, ale také výstavy a různé publikace, většinou tedy k těm výstavám, řadu různých komentovaných prohlídek a podobně. No. Spolupracujeme na různých větších projektech i s jinými institucemi, se Západočeským muzeem, archivem města Plzně a podobně.
3: Vy jste vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Přibližte nám obor, který jste studoval.
2: Tehdy na té fakultě architektury to studium nebylo členěné do speciálních oborů. Víceméně tu specializaci si každý určoval volbou volitelných předmětů a volbou ateliérů, ve kterých tedy tvořil ty semestrální projekty. Mě už dlouhá léta předtím bavily a lákaly památky a architektura historická, takže jsem si potom na té škole vybíral, myslím si, že snad asi všechny předměty, které se týkaly historické architektury, památek a urbanismu. Samozřejmě jsem využíval toho, že tam tehdy učili jako naprosto špičkoví odborníci, ať už to byli pan architekt Kabrada nebo pan architekt Kibic a pan architekt Urlich a další, kteří v té době patřili těm nejlepším v republice. Co se týká těch ateliérů, tak tam jsem si vybíral spíše podle těch osobností, těch jednotlivých vedoucích, těch ateliérů.
3: Vy jste autorem také několika knih o architektuře.
2: Ty knížky z velké míry doprovázely výstavy, které jsme u nás pořádali. Z těch nejvýznamnějších to byla právě asi kniha týkající se Adolfa Lose, Los Plzeň souvislosti. Pak třeba k výstavnímu projektu o zmizelé Plzni byla také samostatná kniha. Pak jsme dělali výstavu s publikací o architektuře 60. let v Plzni. No a pak jsem si v roce 2015 splnil svůj dávný sen a zrealizoval jsem tedy výstavu a knihu o Hanušovi Zápalovi, nejvýznamnějším architektovi regionu ve 20. století. Řadu let jsem měl na starosti restaurování Semlerovy rezidence, takže o Semlerově rezidenci pak vznikly dvě knihy, jedna velká, detailnější a druhá taková populárnější, ovšem provedená v několika jazycích a šířená i díky tomu, že ji vydalo vydavatelství v Londýně, tak šířená po celém světě.
3: Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

Panelové sídliště, které mělo být původně dvakrát větší, ale revoluce v roce 1989 plány architektů radikálně změnila. Plzeňské Vinice dodnes nesou stopy nedokončených vizí od chybějící tramvajové trati až po unikátní propojení s porevoluční čtvrtí Silván. Poslechněte si nový díl seriálu Výtah mimo provoz, který nás zavede na místa, kde se potkává historie pěstování vína s pozdní socialistickou architekturou. Další premiérový díl nás čeká už za okamžik. Hezké dopoledne.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: seriálu Výtah mimo provoz vás dneska zavedeme na plzeňské sídliště Vinice, jehož ambiciozní plány utnula revoluce v roce 1989. Nedokončené vize architektů přiblíží Jiří Trnka a Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Lukáši, vy jste mi říkal, jeďte do Brněnské 18. Tady stojíme před panelovým domem, který není nikterak vysoký. Proč sem?
3: Je to první panelák, který byl dokončen v rámci výstavby sídliště Vinice. Byl to panelák, který sloužil dokonce jako ubytování pro dělníky a inženýři, kteří to sídliště stavěli.
2: Přišli jsme k nákupnímu centru, teď se jmenuje Blue Moon, ale tady je to vidět ten přelom těch devadesátek, osmdesátky, devadesátky a řekli si, my to uděláme moderně.
3: Je to tak, máme tady konstruktivismus, to sídliště opravdu vznikalo v přelomové době a řada prvků je tady trošku inovativní. Prochází jim vlastně krytá zasklená pasáž, která nás dovede na místní centrální náměstí, který dokončí jenom z poloviny, ale myslím si, že je to moc pěkný místo.
2: Říká to, že to je skvělý. To tam nevidím, ale půjdeme se podívat do zdejšího nákupního centra, kde je přísný zákaz vodění psů do areálu, a to pod pokutou.
3: Zvířátka tady nemají na růžích ustláno.
2: Přesně, přesně.
3: Každopádně chodba tohodle obchodního centra nás dovede přímo před 7. základní školu, což ano. Je takový náměstí. Ono vůbec celé sídliště Vinice vznikalo jako trošku víc město. To znamená, že oproti předchozím případům je to tady hodně usevřenější.
2: Tady je brněnská, hodonínská, břeclavská, také bzenecká.
3: Nacházíme se na původní části nazvané Vinice plzeňské, kde si Vinice skutečně bývaly, takže návodnost k tomu, aby se to jmenovalo po moravských městech, je úplně jako dokonalá.
2: Tak se nám to osvětlil, proč se Vinice jmenují Vinice. Lukáši, vy se vždycky rozplýváte na každém sídlišti, kde jsme byli. Řešíte vnitrobloky. Tady jsou také vnitrobloky, ale tak nějak po vnitřku.
3: Ano, jsou mnohem menší, protože tady se mnohem více řešila hustota zalidnění. To znamená, že to sídliště bylo děláno s menšími nároky na plochu, aby se tam vešlo více lidí. Což v překladu znamená, že je to tady prostě o něco více na sebe naskládané. Ale i tak je to pořád oproti současným projektům mnohem jako prostornější.
2: Ono, to, že se sídliště Vinice začalo stavět v minulém režimu, dostavilo se v tom současném, tak se tady odráží, řada domů již je opravená, ale řada domů je ryzí původní.
3: Ano, oni jsou v podstatě to novostavby, že jo, mají za sebou sotva, no dobře.
2: O dost?
3: 30, přes 30 let existence.
2: My jsme na začátku sídliště Vinice, nebo jsme někde v jedné třetině zhruba. Tady je umění, Lukáše, vy jste si nevšiml, že tady máme umění. Tak
3: věděl byste kdo? Kdo? Karel Němec a Děti na houpačce, ale jsme na konci 80. let, takže to není nic, co by se na první pohled dalo poznat, co to reprezentuje.
2: Kdybyste mi řekl, že to je ryba?
3: Tak to jako ryba vypadá možná líp než Děti na houpačce, uznávám.
2: Co si tak jako představujete, že to je?
4: Já nemám žádnou fantazii na tuhle, to fakt ne, nevím.
2: Já vám řeknu, že to je Dítě na houpačce.
4: Tak to bych nepoznala.
5: No tak já bych tam spíš viděla nějaký hlavu nějakého ptáka, kačera, tak to jo.
2: Dítě na houpačce?
5: To ne.
2: Pojďte mi ukázat na Vinicích něco hezkého.
3: Půjdeme se podívat do vnitrobloku. Tady jsou domy stavěné tak, že jsou do nedokončeného čtverce, jsou otevřené bloky a vždycky je otevřený ten čtverec směrem na jih, na osluněnou část, aby ti lidé, kteří žijí jako okny do vnitrobloku, měli vždycky dostupné slunce.
6: Já už tady bydlím od 91. roku. Úplně nový byt. Byly pořadníky.
2: Kolik je tady pejsků?
6: Hodně, hodně.
2: Já vás vezu výtahem. Hele, 11 pater. Já jsem totiž, Lukáši, zvědavý na ty dispozice. Abych to posluchačům přiblížil, to je jakoby 4 panelové domy nalepené na sobě s jedním vchodem, ono 60 bytů.
3: Také bohužel to vytváří tu vnitřní chodbu, která je uprostřed paneláku, jako jsme viděli kdysi na Borek.
2: P69.
3: Ano, ano, ne, že její osvětlení není úplně ideální.
2: Mimochodem, víte, že ty 6-boké panelové domy navrhl stejný architekt jako dům Hrůzy u Radbůzy.
3: No, ano, ano, nespomínám si teďka na jméno.
2: Já také ne. Diskutujeme v 11. patře nejvyššího domu na Vinicích, ve kterém bydlí víc lidí než na malé vesnici. Pro úplnost doplním typ 6-bokého panelového domu P69 a bývalý dům kultury v Plzni spojuje jméno inženýra architekta Miloslava Hrubce. Ten výhled je jako báječný, teda.
3: Já si musím vyfotit.
2: To nám vyfoťte. Tady vám připadají ty vysoké paneláky, že to jsou malé rodinné domy. Putování po Vinicích jsme zakončili hlavou v oblacích. Od začátku výstavby tohoto sídliště do roku 2023 byla čtvrť na uliční síť Plzně napojená pouze ulicí Na Chmelnicích, která ústí do Karlovarské ulice mezi tramvajovými zastávkami Boženy Němcové a Zoologická zahrada. Od roku 2023 díky dostavbě západního okruhu mají Vinice napojení i na obchvat. A už brzy bude mít Plzeň novou tramvajovou linku a ta povede právě sem, na Vinice.
0: To byl 14. díl dokumentární série Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. V 15. dílu se s Janou Strejčkovou vydáme na další sídliště, tentokrát v Karlovarském kraji. A stane se tak přesně za týden.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Půl dvanácté a 7 minut, k tomu přejeme hezké dopoledne. Na plzeňské radnici má dnes v 17 hodin vernisáž výstava věnovaná 550. výročí vytištění prvního prokazatelně datovaného tisku na českém území. Byl jim latinský církevní zákoník Statuta Synodalia arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Místem významné události byla Plzeň. K založení tiskárny ve městě a tomuto prvenství přispěla souhra několika faktorů.
1: Plzeň byla hlavním královským městem, které věrně stálo za císařem Zikmundem. Císař mu poté udělil několik privilegií, které velice městu pomohly. Plzeň měla velice úzké kontakty na německá města. Plzeňští synové chodili na katolické univerzity do Lipska, do Krakova, do Itálie, do Norimberka. A potom jeden z těch nejdůležitějších faktorů možná byl pobyt pražské kapituly, která se do Plzně utekla schovat před bouřemi, a její přední vzdělanec Hilarius Litoměřický, posléze i Janus Kolovrat, byli takovými iniciátory vzniku tiskárny.
2: Do okolností zrodu knih tisku v Plzni vzniku té první tiskárny nás zasvěcuje Ila Šedo, emeritní vedoucí knihovny Západočeského muzea v Plzni. Jméno prvního plzeňského tiskaře neznáme.
1: Bohužel nedochovalo se v žádných tiscích, takže je nazván podle toho svého nejstaršího díla impresor statut Arnoštových. Arnošt z Pardubic byl autor teda těch statut, že ano.
2: A kterými prvotisky se může pochlubit tady naše Západočeské muzeum v Plzni, přesně jeho knihovna?
1: Máme celkem 123 exemplářů, které zahrnují tiskárny pomalu půlky Evropy a samozřejmě taky plzeňské tiskárny. Můžeme se jít podívat do depozitáře. Nejstarší prvotisky, které knihovna vlastní, jsou z roku 1472 z tiskárny Petra Šefra v Mohuči, což byl přímý spolupracovník Johana Gutenberga. Jsou to objemné svazky.
2: Nepotřebujete s tím pomoct?

0: Ne, ne. Není bohužel zachovaná původní vazba, nebo lépe řečeno, ta původní vazba je zachovaná, ale ten pokryv je pryč, ten je ztracen. Je to nádherný prvotisk. Takhle je vyzdoben. Vidíte, že ten tiskař si jakousi s tím dal práci. Používá tady několik druhů písma. Je to tištěno na krásném ručním papíru, který má nádhernou přírodní barvu. Sváhně si to zkuste potěžkat.
1: To je poměrně lehký, to jsem čekala větší
0: tím. No právě, no. Dej to z dnešního papíru, tak to ani neuzvedneme. Ale to bento byl v podstatě hadrový papír.
1: Vydržel po staletí.
0: To nás přežije všechny.
1: A pokud jde o ty plzeňské, který nejstarší prvotisk tady najdeme?
0: Tak je to z dílny toho prvního plzeňského tiskaře neznámého. Tenhle ten tisk, pasionál, čili vyprávění o životě svatých. Je to český tisk a to bylo velice oblíbené čtení v tehdejší společnosti, takže těch pasionálů vycházelo celá řada. Tenhle ten byl v Čechách teda první, byl vytištěn v Plzni.
1: Když neznáme jméno tiskaře, víme alespoň, kde měl tu první tiskařskou dílnu?
0: Bohužel ani to není známo, nicméně přesto tady existuje pamětní deska, která je na počest tiskařské dílny umístěna.
1: Tam se můžeme zajít podívat. Nacházíme se na rohu ulic Bezručova a Bedřicha Smetany, takže tady bývala tiskárna?
0: No byla, ovšem až druhá. Tady odsud nevzešly ty první české tištěné knihy.
1: Tiskařská minulost je jednou z věcí, které Plzeň proslavili. Více se o ní můžete dozvědět v knihovně Západočeského muzea v Plzni. Otevřeno má od úterý do pátku. Z Plzně Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
2: Až do 2. července také můžete zajít do Maashausu Plzeňské radnice na výstavu 550 let knih tisku v Plzni. Součástí dnešní vernisáže bude křest knihy s názvem 1476. Poprvé se tisklo v Plzni. Jejími autory jsou Lenka Bendová a Ilja Šedo.
3: Český rozhlas Karlovy Vary.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Hospodářské rady.
1: Grilování už dávno není jen o mase. Vyzkoušejte grilovanou zeleninu. Skvěle se hodí paprika, cuketa, lilek, kukuřice nebo žampiony. Ty získají na grilu výraznější chuť. Může se z nich stát vydatná příloha, ale také hlavní jídlo. Velkou oblibu si získaly i sýry na grilu. Díky vysoké teplotě vytvoří křupavou kůrku a uvnitř zůstanou krásně měkké. Výbornou volbou jsou i ryby nebo mořské plody, které se připravují rychle a působí lehčeji než klasické maso. Pokud chcete grilovat brambory, doporučuje se je vždy před grilováním lehce povařit. Na grilu už jim pak bude stačit jen chvilka na opečení a nebude nezbytně nutné je balit do alobalu. Netřeba bát se ani ovoce. Ananas, broskve nebo banány po opečení skaramelizují a získají sladší chuť. A když je ještě teplé, naservírujete společně se zmrzlinou, budou vaši strávníci pět ódy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V nemocnici v Karlových Varech bude nový urgentní příjem. Práce na modernizaci už začaly. Bývalou strážní věž na vrchu stráž plánuje až na Chebsku opravit. Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. Dobré poledne přeje Matěj Štech. Modernizace a rozšíření urgentního příjmu začaly v nemocnici v Karlových Varech. Stavební práce za 550 milionů korun financuje Karlovarský kraj a evropské dotace. Hotovo bude v roce 2028. Úprava už byla nutná, protože narostl počet pacientů a prostory příjmu nestačí. Stavět se bude za plného provozu. Zdravotníky i pacienty proto čekají 2 roky komplikací, říká náměstkyně léčebně preventivní péče nemocnice Dagmar Schneidárková.
3: Ať jsme chvíli přemýšleli, zdali nejsme schopni obsadit nějaké oddělení, pracovat někde bokem a nechat stavařům ten stávající prostor, tak to nelze. To znamená ano, bude to několik etap, bude to za provozu, bude to v diskomfortu ze stavebních prací, které vlastně budou za nějakou fólií, nejenom pro personál, i pro naše nemocné. Takže bych prosila všechny strany o velkou trpělivost.
2: Projekt je součástí generelu Karlovarské krajské nemocnice, který byl vytvořený zejména z důvodu vyčerpané kapacity budov. Až na Chebsku opraví bývalou vojenskou hlásku pohraniční stráže na vrchu stráž. Uzavřená je kvůli špatnému technickému stavu. Jak potvrdilo vedení města, oprava je naplánovaná ještě na letošní rok. Kromě samotné věže počítá radnice i s úpravou okolí. Strážní věž pochází ze 70. let minulého století a po rekonstrukci bude sloužit jako vyhlídka do krajiny. Město se na práce pokusí získat dotace z Karlovarského kraje. Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
4: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Budou moci říct, že nechtějí ET, že chtějí v režimu ET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
4: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu tu státní rozpočet nepolepší.
6: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
4: Návrh teď projednají výbory. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky četnější. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přehánkami. Do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost. V sobotu s teplotami až 21 stupňů, v neděli i 25 stupňů Celsia.
1: Sport.
2: V Plzni se bude po 14 letech znovu hrát nejvyšší basketbalová soutěž mužů. Díky fúzi Nymburka se Slaví se uvolnilo místo mezi elitou a nabídku stát se 12. účastníkem soutěže přijali zástupci dosud prvoligové Lokomotivy Plzeň. Nová sezona odstartuje v druhé polovině září. Přesný rozpis zápasů, včetně konkrétních dat prvního kola, bývá tradičně zveřejněn na přelomu léta.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti a později odpoledne přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19, vane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nemáme v regionu v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
4: Polovina dnešního dne je za námi, čtvrteční. Pravé poledne vám přineslo na vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary jako vždy čerstvé zprávy. Dnes opět s Matějem Štechem. Teď jsou tu jako vždy v tomto čase písničky pro vás a na vaše přání. U mikrofonu dnes s vámi Zlata Kinská. Těším se na vás. Volejte, pište, přejte si. Připomínám telefon do studia. Stále stejný 221 55 37 37. Nezměnil se ani e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo by se chtěl přidat k nám, budeme moc rádi. Volejte, pište a máme také pro vás připravené stránky, kde najdete také veškeré kontakty, které vám samozřejmě budu průběžně připomínat. Tak mrkněte na web vary.rozhlas.cz. Kontaktu s námi můžete být na Facebooku a Instagramu. A dnes nezapomeňte, má svátek Dalibor, tak všem oslavencům krásný den.
7: Všechna ta slova.

Inner Circle, jamajská reggae skupina a hit Alalalala Long, který se na rádii hraje už od roku 1992. V Ceticích na Sokolovsku se dnes koná setkání spolužáků po 63 letech. Sešli se, aby společně zavzpomínali na školní léta, spolužáky, učitele i časy, které je formovali. Deváťáci z roku 1963 se v Ceticích skutečně poprvé scházejí po 63 letech. A aby setkání bylo ještě příjemnější, tak Český rozhlas Karlovy Vary posílá písničku Na přání od Valdemara Matušky, a to píseň pro Kristýnku. Přejeme krásný den, užijte si to společně.

0: Tak to byla Váha muší v podání Divokého Billa na Českém rozhlase Karlovy Vary. Muži vědí, že muší váha, tedy anglicky je flyweight, je váhová kategorie v bojových sportech s limitem do necelých 57 kg, to znamená 125 liber v MMA a 48 až 51 kg v amatérském boxu. No a já už se zeptám našeho posluchače, jestli někdy na boxu byl, na telefonu je Pepa z Karlových Varů. Hezký den, Josefe, byl jste někdy na boxu?
1: Byl jsem na boxu a to bylo ale už v 60. letech, 68, 69, 70, když ještě v nároďáku se boxovalo. A byla Rudá hvězda Karlovy Vary, box.
0: A vy jste nikdy sám osobně neboxoval?
1: No, to ne.
0: Jenom jste se chodil.
1: Mně to stačilo v životě, že se člověk proboxoval jsem.
0: Dneska jste se proboxoval do písniček pro vás. Co si budeme dnes společně hrát?
1: Ano, a budeme hrát písničku pro mou manželku a pro personál do Gazdu dvůr, do Vončova, do sanatoria. A pro mýho syna nebudeme hrát, protože ten je na dovolený, ten se to dovoluje už. A jinak všem lidem, kteří to znají, tu písničku určitě.
0: Tak jo.
1: Moc dobře.
0: Tak jdeme na to. Zdravíme Jitku do Kraslic, vaši dceru,
1: jo,
0: které občas také hráváte. A tady je vaše písnička od Josefa Fouska, hymna českého důchodce. Mějte se krásně, hezký den, naslyšenou.
1: Ano, naschle.
2: Na ní juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. O zrcadel své zrcadel.

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

0: dělo žere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak to byla písnička Jít na západ na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, teď zpět k nám na západ do Karlovarského kraje, západní část naší krásné České republiky, a konkrétně teď míříme skrze naše vlny do Horního Slavkova. Na telefonu je totiž Pepa, hezký den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, paní Zlatuško, i vaše rádio. A dneska je takový napůl něco, no, zhlásejí deště, pouští večer, tak se uvidí. Ale dáme dneska katapult a růže krepové, nebo krepový. Ať to taky odpejpá trošku, a je to pro Standu z Dolců, Jaromíra do Hranic, Hanzio do Němec, pro mé sestry a pro vás taky a pro celý váš kolektiv, aby vám to fungovalo, abyste neměli problémy žádný. Děkuji vám.
0: Já mám pro vás návrh. Co kdybychom si dali od skupiny Katapult Vlaky v hlavě? Trošku taková rychlejší písnička. Co vy na to?
1: Tak dobře, no, tak dáme Vlaky v hlavě. Může být, ano.
0: Tak jo, tak jdeme na to. Vlaky v hlavě, skupina Katapult na Českém rozhlase Karlovy Vary. Myslím si, že písnička se vám taky líbí, máte rád. Tak si to užijte. Hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Tak to byla skupina Bangles, taková písnička, kterou hráváme málo. Já se moc těším na tu písničku, která teď bude následovat, kterou si dnes přeje naše posluchačka Jarka ze Sokolova, protože to bude moje vzpomínka na moje pubertální léta. Hezký den.
1: Hezký den. Já už jsem teda byla jako za pubertou, jo, ale mě se líbila taky, to spíš teda pomalinku zrála do těch let. Takže si dáme New Kids on the Block tonight, jo. Tenkrát to byla na špici chlapecká skupina. Ono jich teda bylo víc, ale byla jedna z nich. No.
0: Byli hezký kluci. A my jsme měli se ségrou v pokojíku jejich plakáty na skříni tenkrát.
1: Ten tmavo vlastně, jak měl ty náušničky takhle pod.
0: Tak ten celý byl ségře. Tak díky za výběr. To je taková krásná vzpomínka na moje dětství. Hezký den. Ano. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

A jdeme plnit další přání. Dobrý den, ráda bych si nechala zahrát zblížící se dovolenou od Karla Zicha písničku Paráda mému vlastíkovi a i všem, kteří se těší na volno jako my. Moc děkuji a hezký den všem, Hanka. Haně, písnička je tady, těším se samozřejmě stejně jako vy. Tak krásný den, užijte si to.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Monika Tymková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: a zas.
1: Tak to byla skupina Mirai a její hit s názvem Oče, když byste si ho chtěli od nás nechat a zahrát, ať je víte, jak se písnička jmenuje. Teď už jsem opět na telefonu s někým z vás. Na telefonu čeká Jaromír z Hranic, který už má dneska hezky pěkně posekáno. Hezký den, vítejte.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Já vás, Jaromíre, jenom poprosím ještě po pozdravu, stlumte si malinko rádio. Hezký den ještě jednou.
2: Děkuju. Jsem ho minule uslumil, ono to zase. No, dobrý, už to je.
1: Už je to, tak paráda, no. Tak je to vaše, povídejte.
2: No, zdravím všechny, to už jsem říkal, no, od Standu, Pepu, taky toho Hanziho do Německa, a toho taky zdravím jednou. No a víte se krásně, přijde Bouška, tak ať to mi udělá nějakou neplechu a prostě včera měla narozeniny Suzy Quattro, to je zase moje mládí, tak si ji pustíme. Mějte se hezky, zdravíčko.
1: Díky moc a i vám. Krásný den, je tady vaše mládí, užijte si to. Naslyšenou.

0: Tak to byla vzpomínka na mládí našeho posluchače Jaromíra z Hranic, který dnes dopoledne rychle posekal, než přijde déšť. Jak to bude dál s počasím, tak to vám za malou chvíli řekne Matěj Štech v celou ve zprávách, které jsou pro vás připravené, včetně těch aktuálních regionálních informací od nás z Karlovarského kraje. A samozřejmě po 13. hodině vás jako vždy čeká povídání s Alex Minářovou a já vám prozradím, že hostem pořadu dnes bude herečka Monika Tymková. Tak se máte opět na co těšit. Teď ještě poslední písnička na přání. Ve vysílání vítám Standu Zdolců. Hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko. Já vás taky vítám, zdravím posluchače. Pepu Roslavkova, Jaromíra, Aničku, všechny, co mi nechávají hrát a co poslouchají. No, dneska je to jedna pecka větší než druhá. Suzy Quattro, to už jsem hodně dlouho neslyšel. Zrovna tak, jako jsem hodně dlouho neslyšel písničku, kterou jsem dneska vybral. Je to Deep Purple. Je to ten slavný Smog.
0: Už vám hraje, je tady.
1: Děkuju moc a zase někdy.
0: Budeme se těšit. Díky za výběr
1: a
0: poslední pecka na závěr písniček pro vás, ty další opět zítra. Tak volejte, pište, přejte si 221 55 37 37 nebo e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Hezký den všem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Habartov na Sokolovsku začne s rekonstrukcí retenční nádrže u kynologického areálu. Karlovy Vary pokračují v projektu nového environmentálního centra. Soud rehabilitoval ex-ministra Rumla. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Habartově na Sokolovsku opravují retenční nádrž u místního kynologického areálu. Oprava má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Město tím naváže na úpravy přilehlého parku z minulých let. Revitalizace bude stát zhruba 13 milionů korun. Z fondu Spravedlivá transformace získá město dotaci ve výši 75%, říká nezávislý starosta Petr Janura.
3: Bude tam nějaké zázemí, odpočívadla pro pěší a cyklisty. A vzhledem k tomu, že vedle se nachází kynologický areál, tak jsme přemýšleli, jak to příjemně, tak se tam vytvoří i pláž pro případné koupání psů.
2: Karlovy Vary pokračují v přípravě rekonstrukce bývalé hájovny v městské části Tuhnice. Nevyužitý areál chtějí přestavět na environmentální centrum. Kvůli vysokým nákladům ale projekt pravděpodobně rozdělí do dvou částí a navíc sníží jeho rozpočet. Cílem je získat lepší podmínky pro dotaci z operačního programu Spravedlivá transformace. Vysvětluje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
4: Je tam poměrně vysoký rozpočet, proto budeme mít v tomto týdnu schůzku s projektantem celé stavby, zda by nešlo tuto akci rozdělit na dvě etapy, abychom mohli požádat o dotaci. Doufám, že to dopadne a environmentální centrum se nakonec uskuteční, i když v té první etapě v menším rozsahu, ale plně funkční a možné vlastně k provozu.
2: Zástupci města chtějí s přestavbou bývalé hájovny začít příští rok. Soud pravomocně rehabilitoval disidenta a bývalého ministra vnitra Jana Rumla. Toho policie v 80. letech stíhala za podvracení republiky, když spolupracoval s londýnským exilovým nakladatelstvím Palach Press. Přes 10 měsíců tehdy strávil ve vazbě. Ve stejném období čelil taky obviněním z teroru. Podle soudu v obou případech policie postupovala nezákonně. Ruml byl za socialismu taky členem výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V 90. letech se stal ministrem vnitra za ODS. Později založil Unii svobody, které předsedal a zastupoval ji v Senátu. V Libanonu zemřel člen mírových sil OSN. Srbský voják podlehl zraněním, která utrpěl po minometném útoku na jeho pozici v jeho východní části země. V nemocnici jsou i další dva členové stejné jednotky. Mise UNIFIL okolnosti útoku vyšetřuje a ve své zprávě z něj neobvinila ani Izrael, ani libanonské hnutí Hizbalah. Útok se odehrál ve středu, kde se libanonská vláda na jednání ve Washingtonu dohodla s Izraelem na prodloužení křehkého příměří. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz ale dnes uvedl, že Izrael bude navzdory dohodě pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane mírný jihozápadní až západní vítr, aby jeho zátěž je mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 13 u Stráže nad Ohří stojí pro poruchu odstavené vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
5: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si rally a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala dnes rodačka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou.
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, vys Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám díky bohu rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, o který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má sručení s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná, mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je zvolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Vlastně teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobnej živočich jako já. Takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman, takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky takový rozářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevíde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla
0: střet. A nikdo vás to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: Ale a přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jedeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu. Protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remceli. Takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto svlečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mi to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete,
1: ne, myslí? Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako... Já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurs probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi, ale volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože já moderovat tohle. Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za to jsem byla hrozně šťastná, vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jo, ale jsem úplně jako ranní ptáč. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byli za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá je oblečený tak. Zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se

0: psychický rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
1: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
0: Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja, to je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stála, furt se smála, má krásný zuby. A najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
1: Takže to bylo na první pohled?
0: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
1: Happy end.
0: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
1: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala Monika Tymková, herečka, moderátorka, která v létě vyrazí na Moravu na festival Mozart na Moravě, který má za cíl propagovat dílo a osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a nejen jeho, ale i jeho následovníků. Ta akce se koná na zámku Valtice a vy budete moderovat nebo ano. I zpívat?
1: Kde pak? To bych si vůbec ani netroufala na to pomyslet, protože tam jsou opravdu operní pěvci. Dokonce tam je i Michal, já to možná říkám špatně, operní pěvci až z Itálie. Takže já bych tam rozhodně, abych jim třeba mohla, nevím, čistit koberec, protože moje schopnosti rozhodně nejsou na takový úrovni. A je to překrásný koncert. Já jsem měla možnost už to moderovat minulý rok a jsou to jednak operní árie různých druhů, ale většinou druhá polovina toho koncertu jsou hodně písně filmové nebo z pohádek a je to fakt moc krásný povznášející koncert, takže tak. Všem doporučuji.
0: Vystoupí třeba Michaela Katráková, koncert Mozart milující, to je ta jedna část, kde dokonce se budou předčítat i dopisy, milostné dopisy samotného Mozarta. To by mě zajímalo, jak se láska sdělovala v 18. století.
1: Mě to taky moc zajímá, moc se těším. Já se budu příští týden scházet s Michalem Lieberzeitem, který to má všechno, jak to říct, na starosti, nebo možná na hrbu, bych tak chtěla říct, protože to je opravdu velké množství práce a Michal to i sám píše, on je velký milovník Mozarta. Až bych řekla, že je do něj úplně zamilovaný a neustále vlastně tvoří nějaké takové koncerty na jeho počest. Takže s Michalem se budu scházet příští týden a dáme hlavy dohromady a budeme si o tom povídat a různě to tak nějak jako dávat, aby to byl jako velký celek, aby z toho vyšel jak život Mozarta, aby to bylo propojený těma různýma áriema a operama, takže se na to moc těším.
0: Jste říkala, už je to podruhé, co tuto akci budete moderovat. Jak na vás zapůsobila ta první?
1: Je to, já jako miluju vážnou hudbu, já nějak úplně cítím, že se mi, jak kdyby se mě povznášela duše, no, a miluju ty lidi, miluju to, jak jsou všichni krásně oblečený. Minulý to bylo ve Valticích uvnitř, na zámku, a vůbec jenom ty prostory jsou tak krásné. Takže je to velká radost pro mě, ale jediné co, tak Michal je jako zamilovaný do toho Mozarta, vůbec jako do té vážné hudby, tak mi vždycky napíše obrovský kvanta textu a o Mozartovi nějaké různé jako pikantnosti a tak, aby to jako lidi zajímalo. Ale fakt ty vstupy byly prostě na A4 a já tím, že mu to vždycky chci hrozně dopřát a nechci nic škrtat, tak to pro mě bylo velký se to naučit, ale letos mu říkáme, Michale, musíme trošku škrtat a on jo, budeme škrtat, tak uvidím, jak to dopadne, no.
0: Tak a tady ve Valticích, je to tady stejné místo, je to, koná se ta akce v Valticích přímo v zámku?
1: Myslím si, že ano, myslím si, že to bude tentokrát venku. Minulý rok jsme měli špatnou předpověď počasí, ale nejsem si úplně jistá, jestli to bude vevnitř nebo venku, to asi uvidíme podle toho, co nám řekne meteoradar. Ale ty koncerty jsou dva. První koncert jsou Tři tenoři a pak ten druhý je Mozart milující. Hrozně ráda bych vám k tomu řekla víc detailů, ale bohužel tím, že se s Michalem uvidíme až příští týden, tak ještě úplně nevím, ale všem to doporučuju, protože ta akce je opravdu moc krásná.
0: A zve na ní Monika Tymková, která je naším dnešním hostem.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Monikou Tymkovou, která moderuje, hraje, ale také si vyzkoušela rally na pražském Strahově, kde jste dělala navigátorku úřadujícímu mistrovi Evropy Martinu Vlčkovi. Adrenalin, byl to pořádný adrenalin.
1: Bylo to nádherný. To jako to přesně to byla jedna ze situací, kdy jsem měla strašně moc práce celý ten půl rok. A najednou mi zavolali, jestli nechci dělat navigátora. A normální člověk v tom penzumu práce, který měl, by řekl, já se hrozně omlouvám, já nemůžu. A já, bylo to den po mojí premiéře a v den mojí premiéry jsem musela ráno v 8 stát, jet na Strahov a projíždět si tu trasu a vlastně se učit a zapisovat si tu trasu. Takže všichni v divadle si ťukali na hlavu, protože v den premiéry většinou člověk spí, odpočívá, opakuje si text a já jela na Strahov se učit prostě trať, kterou pojedu druhý den po premiéře v 7 ráno. Ale já na to nikdy nezapomenu. Jako celá ta, celý ten den, ten zážitek, ta komunikace s tím Martinem, sedět v tomhle autě, prostě oblíkat si tu kombinézu na sebe a to, jak vám to Martin vysvětluje. A ten Martin je neuvěřitelně klidný a dobrý člověk, takže ten den celý byl fakt. Já občas, když mi je smutno, tak si vzpomenu na ten zážitek, kdy sedíme v autě a já mu tam do toho mikrofonu říkám levá 5, 80 a jak se na mě, jako jak se smějem, protože jsme se tak napojili a to je takový adrenalin, že máte pocit, že umřete štěstím. Já jsem úplně, já jsem vylezla z auta a ještě jsem se podle mě ještě tak 3 minuty smála, jak to bylo jako, jak cítíte, že jste najednou strašně přítomný, protože jinak to nejde, protože musíte být přijít, jinak umřete v té rychlosti. A prostě to bylo skvělý. Doporučuju to každému.
0: No, jo. Já bych asi řekla ne.
1: Fakt?
0: Já bych se bála. Jak vysoká je ta rychlost, ve které jedete?
1: No, záleží. No. Záleží, ale myslím si, že třeba 200 určitě, na takových těch jako různých rovinkách. Na Strahově, jako na Strahově nahoře, na tom okruhu ne, protože tam je, ten je hodně takový jako, že zatáčky, takže tam nemáte tam je jeden jediný úsek, kde máte možnost to jako hodně rozjet. A tam podle mě možná třeba 200 i byly, ale já se, no to je, a já přesně potom volala rodičům a říkám, a vy jste se o mě jako nebáli? A oni, no asi báli, no, ale tak my ti věříme. Já říkám, no, a já jsem vlastně přesně takhle věřila tomu Martinovi. A myslím si, že i vy, Alex, kdybyste ho jako viděla, bavila se s ním, tak najednou jako pochopíte tu energii toho klidu, kterou on má. I když jede 200, tak mu prostě věříte, no.
0: No, já si stejně myslím, že to není zábava pro každého.
1: Asi ne, ale je pravda, že jsem za to strašně vděčná a všichni mi říkali, budeš to milovat. A já, ano, tak uvidíme. A já to fakt miluju. A
0: takže jste s tím neskončila. Očekáváte další navigátorské zkušenosti?
1: Hrozně bych ráda ještě to někdy zažila, protože to fakt bylo, je to nakažlivý. A každý, kdo to říká, každý, kdo to jednou zkusil, říká, ne, to je jako tetování. Jednou to zkusíš a budeš tít znova. A je pravda, že na ten moment často vzpomínám, no, kdy sedíme v tom autě a kdy já najednou cítila, že naviguju dobře, že jsme se s tím Martinem napojili. A fakt to bylo, jako kdybychom prostě si postavili svůj vlastní nový vesmír ve 200 kilometrový rychlosti.
0: Je takhle nakažlivá i Kostarika, kde jste byla?
1: Kostarika je hodně nakažlivá, no.
0: Takže se také budete vracet.
1: Byla bych strašně ráda, protože ta Pura Vida, což je jako styl života, kterým tam lidé žijí, je strašně nakažlivý. Ale taky zároveň to bylo pro mě důležitý, protože to bylo uprostřed sezóny, po fakt těžkým 3/4 roce, kdy já měla různý promo akce spojený s Naked. Bylo toho fakt dohodně. A najednou se prostě ocitnete v ráji, kde vám kolem okna lítá tukán, kde prostě každý večer jsou takový západy slunce, který jste podle mě neviděl ani na obrázku a teď na ně koukáte. Do toho jíte nejlepší passion fruit, který stojí 10 korun a vypěstoval to pán prostě na poli za tím obchůdkem, kde to prodává. A tolik krásných zážitků a tolik jako lásky, že na to snad nikdy nezapomenu. No.
0: Tak ať to pokračuje, co máte možnost do Kostariky opět vrátit. A díky, že jste tu byla. Naším hostem byla Monika Tymková.
1: Moc děkuji za pozvání.

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Karlovarském kraji pokračuje stavba i modernizace urgentních příjmů. Západočeské divadlo v Chebu pořádá v sobotu týmovou soutěž dobytí pevnosti Sedmi klíči. Přesun agent z úřadu vlády už podle vedoucí Barty nelze změnit. O stávce se odbory ještě poradí. Zítra bude zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. V Sokolově pokračuje stavba urgentního příjmu. Práce začaly loni a hotovo bude na konci letošního roku. V kraji taky začala modernizace emergency v nemocnici v Karlových Varech za 550 milionů korun. Současný urgentní příjem už kapacitně nestačí, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Potřebujeme také, aby ti lidé, co tam pracují, měli zázemí, ale primárně to děláme pro ty pacienty. Takže myslím, že to je další etapa, kdy zmodernizujeme urgentní příjem, rozšíříme urgentní příjem a pak nás čekají další velké stavby, ale udělat to prostě musíme, protože i tady za náma je stacionář onkologie a tam víme, že je už přeplněno, takže my potřebujeme zajistit co nejlepší komfort pro naše občany.
1: Stavba urgentního příjmu začne i v nemocnici v Chebu. Do Chebu se po dvou letech vrací adrenalinová týmová soutěž na motivy slavné francouzské televizní série. Hra s názvem Dobytí pevnosti Sedmi klíči bude v sobotu a zájemci se můžou ještě přihlásit přes web Západočeského divadla. Akce prověří sílu, obratnost i logické myšlení. Týmy musí mít 4 až 6 členů. Organizátoři navrhli úkoly hlavně pro dospělé a starší teenagery. Doporučený věk nejmladšího člena je alespoň 10 let. Podrobnosti k soutěži říká divadelní lektor Petr Bařina.
3: Nejprve je cílem získat 7 klíčů a poté nazbírat indicie pro hádání hesla. Vítězí ten, kdo uhodne heslo a jako první otevře tygří pokladnici. Kromě soutěže je pro přihlížející připravena i chillzóna s občerstvením a skákacími hrady pro děti.
1: Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po ranním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Barta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
4: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
5: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
4: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta komentovala jednání SMS zprávou.
6: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
4: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza zvíře napadlo lesního dělníka na těžko dostupné místě v regionu Liptov. Kvůli oblačnosti nebylo možné poslat do oblasti vrtulník. Záchranářům musela v těžko přístupném terénu pomáhat hasičská jednotka. Rozsah zranění napadeného zatím není známý. Je to druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku za tento týden. V úterý zaútočila medvědice se dvěma mláděty na 36-letého muže. Ten skončil ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Na Slovensku žije okolo 1200 medvědů. Loni v dubnu schválila slovenská vláda návrh na odstřel 350 z nich.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou zataženo. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 9 až 6. Zítra ráno bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s místními přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vane mírný, většinou západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 13 u Stráže nad Ohří na Sokolovsku stojí pro poruchu odstavený autobus. Počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tak jste slyšeli další čerstvé zprávy s Matějem Štechem na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď 5 minut po 14. hodině začíná čtvrteční dobré odpoledne s datem 4. června. Já vám za nás všechny přeji klidný poslech a pohodové odpoledne s rádiem vašeho kraje. Jak jste už slyšeli dnes v našem vysílání, odpoledne čekejte polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti a pozdě odpoledne přehánky, ojediněly i bouřky. Naštěstí zemětřesení nás nečeká. Nechci to zakřiknout, ale naším tématem zemětřesení bude. Věděli jste, že zemětřesení z poloviny 18. století v Portugalsku mělo vliv dokonce na termální prameny v Karlových Varech? Více uslyšíte v rubrice, co v učebnicích nebylo. Podrobnosti přinese Martin Písařík za pár minut. Já vám pak řeknu, co se dnes koná za zajímavé akce u nás v regionu. No a v Cíticích na Sokolovsku se dnes koná setkání spolužáků po 63 letech. Sešli se, aby společně zavzpomínali na školní léta spolužáky, učitele i časy, které formovali. Deváťáci z roku 1963 se v Cíticích skutečně poprvé scházejí po 63 letech. Podrobnosti vám přinese náš redaktor Zdeněk Trnka krátce po 14:30. V této hodině stihneme také rozhlasovou inzerci. Zůstaňte s námi, krásné odpoledne.
0: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš i mi

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zabil ho amfetamin? Vraždu kluka závislého na hraní videoher vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Zákupy. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art. Všichni mají právo na svobodu. Poslední dokončený film Marilyn Monroe podle scénáře Artura Millera. Mustangové. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Tak to byla jedna těšínská v podání Jaromíra Nohavice na Českém rozhlase Karlové Vary. A vy se dnes můžete těšit na zajímavé akce, které se dnes konají u nás v regionu.
2: Tipy pro volný čas.
1: Jednu velmi zajímavou akci, Týden ptačího zpěvu, připravili v Chebské knihovně. Dnes je od 15 hodin připravená kutílková tvořená dílna pro malé i velké na téma Ptáčci z vlny. Tak určitě vyražte, vemte děti, ať máte hezký společný program. Tvořivé dopoledne pro všechny odpoledne od 15 hodin v Městské knihovně Chodov připravila dobrovolnice Eva, tak dnes odpoledne v 15 hodin doražte, můžete si sebou přinést jehlice, háčky a také vlnu. Akce je připravená jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Městská knihovna v Ostrově vás zve na dvě akce. V 17 hodin to bude herní klub s deskovými hrami pro dospělé a ve stejnou dobu se můžete těšit i na absolventský koncert velmi talentovaného klavíristy Antonína Kopála, studenta Základní umělecké školy Ostrov. Chebské muzeum vás láká aktuálně na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci se mohou vyzkoušet, co obnáší práce loutkoherce, nebo slyšet Hurvínka se spejblem v různých jazycích. K vidění je také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem jejího tvůrce. Výstava Ašské kostičky představuje aktuálně v muzeu na Poštovním náměstí sbírku Tomáše a Ondřeje Balšánových, kteří sestavili z Lego kostiček dioramata inspirovaná tématikou Star Wars. V Londýně žijící český autor Jan Mladovský se počas se vrací do českého výstavního prostoru s projektem Information Situation, který uvidí návštěvníci ostrovského letohrádku. Stěžejním motivem jsou autorovi pověstné alfabetogramy. Písmena zbavená zemské tíže, která rotují v prostoru. Opět velmi zajímavá výstava. A ještě jedna hezká výstava s názvem Jen řekni Sokolov vás zaujme pro změnu v Sokolovském zámku. Expozice je věnovaná festivalu politické písně, který se ve městě konal v letech 1973 až 1988 a ve své době byl nejvýznamnější kulturní událostí v regionu. Tak tolik dnešní pozvánky na akce, které se dnes konají. Na Českém rozhlase Karlovy Vary stále posloucháte čtvrteční dobré odpoledne s datem 4. června. Přejeme i nadále hezký poslech s rádiem vašeho kraje.

0: Rozkopané náhrobky na hromadách kříže i další předměty, takhle to vypadalo v Aše na Chebsku, kde vandalové zničili zvířecí hřbitov. Ten lidé založili asi před 30 lety v lese na pozemcích města, jenomže pohřbívání zvířat tam není povolené. Radnice ho sice tolerovala, teď ale hledá možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
1: Když jsem tady byla tehdy, tak jsem byla velmi v šoku, jak je to tady rozhrabaný, zničený, zlikvidovaný.
2: Říká paní Veronika. Paní Veroniko, vy tady máte v lese pohřbené pejsky?
1: Ano, mám tady dva pejsky pohřbený. Je to prostě místo, kde jsem jim dala na odpočinek, protože jsem jinou možnost tehdy neměla.
3: Když jsem sem přišla a viděla jsem tu spoušť, tak to bylo prostě strašný.
2: S Věrou Rozálí Němejcovou jdeme k místu, kde má pohřbená svá zvířata.
4: No a já jako bezdětná.
3: Ty zvířátka prostě pro mě měly obrovský význam. Mám tady kočičku, máme tady pejska. Pro mě to bylo úplně prostě jako jediná možnost, kam to zvířátko pětně uložit. Tady byla hromada těch křížků a prostě všeho dohromady. Nejvíc mě dostali ty plišáčci, co tady prostě byly na těch hrobech. A tady byla hromada těch plišáků, prostě hrozná situace. Takže tohle to prostě mě úplně totálně dostalo.
2: Je tady i Veronika Hrdličková. Veroniko, vy tady máte také pohřbené svoje zvířata.
5: Měla jsem tady i jejich fotky všech.
2: A ty nejsou?
5: Nejsou, všechno zničený. Cílilo se vyloženě na kříže fotky.
2: To, že se jedná ale o neoficiální místo, o tom tady taky víte.
5: Vím o tom, s městem to řeším už nějakou dobu, minimálně rok určitě. Snažím se s nima najít cestu, jak udělat oficiální místo tady, protože tady už to místo x let je. Potkala jsem tady mraky těch majitelů, těch různých hrubečků. Babička tam měla poslední dvě fotografie svojí kočičky. I o to přišla prostě o svoji poslední vzpomínku, když tady byla rodina s malými dětmi. Děti se tady rozplakaly a proč jim to někdo zničil, já musela odejít. To už jsem nezvládla, ty děti jsem nezvládla.
2: Je vám z toho smutno, že se tohle všechno vlastně stalo, když to tady, jak jsme slyšeli, asi zhruba 30 let, tady nějakým způsobem to místo je?
5: Upřímně, samozřejmě, jako mě to vzalo úplně stejně, dokážu pochopit, že to prostě třeba někomu vadí, dalo se to prostě nějakou jinou, jakoukoliv jinou cestou domluvit, i kdyby tady prostě vyvěsil papír, že se mu něco nelíbí. Všichni se tady známe, všichni bychom si tu informaci předali a samozřejmě bychom se k tomu prostě podřídili, protože víme, že to tady prostě není oficiální hřbitov, takže je i v našem zájmu, aby to tady prostě zůstalo, protože sem chceme pořád docházet, že jo.
2: I když město o nelegálním hřbitově ví, v minulosti zde například umístilo cedule o zákazu pohřbívání zvířat, tak ho v podstatě toleruje. A jak potvrdil místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, radnice hledá už nějakou dobu možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
6: Je to poměrně složitá cesta, ale doufáme, že se nám to povede, byť se musíme připravit na x měsíců velmi intenzivní práce.
2: Byť neoficiální, ale zvířecí hřbitov tady vandalové poničili.
6: Nemyslím si, že likvidace toho hřbitovku tímto způsobem byla šťastná, určitě se to dalo řešit jiným způsobem. Zjistit vůbec názor, ať už vedení Ašských lesů nebo radnice k této problematice.
2: V kraji funguje jen jeden oficiální zvířecí hřbitov, a to nedaleko Mariánských lázní. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Je 3:45 minuty, pojďme nakupovat a prodávat. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37, také připomenu e-mail studio.vary@rozhlas.cz a kontakty samozřejmě najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Tak tolik informací ode mě, teď už je to na vás. Hezký den, vítám ve vysílání našeho dnešního prvního inzerenta.
4: Jo, dobrý den. Paní redaktorko, my bychom rádi prodali klávesovou harmoniku Delicie. Je to 80 basů, je i s kufrem. A dále bychom prodali gramofonové desky různých žánrů, jako je, jsou dechovky, pak je tam country hudba, je tam rocková hudba, Beatles a různý zpěváci. Na telefonním čísle 722 249 923, opakuji 722 249 923 a děkuji za zprostředkování.
3: My vám také
4: harmonika
3: děkujeme.
4: Je na prostém pořádku, je moc krásná, jo? Bude levně.
3: Děkujeme za nabídku, krásný den, naslyšenou. Kdo by měl zájem, volejte naší posluchačce 722 249 923 ve vysílání společně s námi další inzerent. Hezký den i vám.
5: Dobrý den, přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju staré budíky, nejdoucí, hodinky na ruku, nejdoucí, můžou u toho být aj na baterii, kapesní hodinky, nějaký stroje do hodin, plus stará bižuterie, to znamená korálky, řetízky, prsteny rozbitý a tak dále. Na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
3: Já vás ještě jednou poprosím o telefonní číslo, zopakujte mi ho ještě prosím pěkně.
5: 607 542 652.
3: Tak, děkuji moc krát, přeji krásný den, jo. Děkujeme, naslyšenou,
5: děkuji,
3: hezký den.
5: Na to.
3: Tak pokud byste měli třeba hodinky, nejdoucí nebo nějakou starší bižutery, tak volejte na číslo 607 542 652. Mně naštěstí hodinky jdou a jsem moc ráda. Je 14 hodin 51 minut, to znamená, že za 9 minut přesně tady budou další zprávy s Matějem Štechem. Počkejte si na to, po 15. hodině velmi zajímavý hosté a přijdeme si dnes, nebo budeme si společně povídat o festivalu Kaminos.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku policisté vyšetřují nález části lidského těla. Dalovice u Karlových Varů pokračují v opravách kostela Panny Marie Utěšitelky. Průměrná mzda v Česku je skoro o 3800 korun vyšší než před rokem. Zítra bude zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Kriminalisté vyšetřují nález části lidského těla v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku. Okolí místa nálezu prohledávají desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že prohledávají také terén kolem řeky Ohře lemující cyklostezku. Policejní jednotky provádí šetření i v ulicích města. Na místě máme reportéra Zdeňka Trnku, který nám krátce po 15:30 nabídne podrobnosti. Dalovice u Karlových Varů pokračují v obnově kostela Panny Marie Utěšitelky. Po loňské opravě věže obec připravuje rekonstrukci hlavní lodě a úpravy okolí kostela. Vybrala už zhotovitele stavby. Práce vyjdou přibližně na 8 milionů korun a hotové mají být do března příštího roku, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
2: Druhá etapa zahrnuje opravu fasády a okolí lodě kostela a zajištění svahu za kostelem, kde se drolí skalní část a zasypává to kostel z jedné strany, takže to potřebujeme odstranit tak, aby k tomu nedocházelo.
0: Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční nárůst byl v odvětví výroby a v rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Nejnižší průměrná mzda zůstává i nadále v Karlovarském kraji. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar ale včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině.
1: Sport.
0: Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
3: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
0: Ženská 400 odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut a na olympijském stadionu budou závodit i další 3 Češi. Oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou zataženo, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 9 až 6. Ráno bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s místními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vane mírný, většinou západní vítr, který bude večer slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby zátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně nemáme v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak jste slyšeli další nejaktuálnější zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia našeho vašeho kraje. S vámi zůstává Zlata Kinská, pokračuje čtvrteční dobré odpoledne a já si za malou chvíli budu povídat s našimi dnešními hosty. Tématem dnes bude letní cestovatelský festival Kaminos, který je největší cestovatelská akce u nás v Karlovarském kraji. Cestovatelský festival Kaminos opět přinese řadu zajímavých přednášek, vypravíme se na spoustu míst po celém světě a také se spolu s námi s Českým rozhlasem Karlovy Vary můžete těšit i na živé vysílání. O tom všem si dnes budu za malou chvíli povídat s hosty. Těmi budou pořadatel tohoto festivalu Dušan Porada a spolu s ním přijde do studia také mladá cestovatelka a moderátorka v jedné osobě Emma Poradová. No a naším tématem v této hodině také bude to, že v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku jsou od rána v akci desítky policistů kvůli nálezu části lidského těla. Část z nich prohledává břehy řeky Ohře. Podrobnosti přinese Zdeněk Trnka, náš redaktor, krátce po půl čtvrté. Zůstaňte s námi, klidné odpoledne a nezapomeňte, že v této hodině budeme také soutěžit.
1: Dobré odpoledne

0: Cestovatelský festival Kamenos je největší cestovatelská akce u nás v Karlovarském kraji. Koná se už řadu let na podzem v Karlových Varech v kině Drahomíra a také už dokonce čtvrtým rokem v létě. Letos nově na jiném místě. Na návštěvníky čeká opět celá řada cestovatelských přednášek, povídání, koncerty, soutěže, spoustu dalších zajímavostí a novinek. To už vám více k tomu řekne ale náš dnešní host, kterým je ve studiu cestovatel a dlouholetý pořadatel tohoto festivalu Dušan Porada. Hezké odpoledne, Dušane.
1: Hezké odpoledne všem cestovatelům.
0: S tebou dnes do studia přišla sličná slečna, mladá cestovatelka a také i moderátorka Ema Poradová. Hezké odpoledne i tobě, Emo.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak, já začnu nejprve otázkami na tebe. Vaše stejná příjmení nejsou náhoda, Poradovi. Řekni našim posluchačům.
1: Emička je dcera, takže cestuje s náma odmala a odmala se vlastně podílí i na festivalu a teď druhý rok bude moderovat jedno pódium. A bude to pódium, který jsme poprvé připravili jako junior stage, protože Kamenos chce přilákat mladý návštěvníky, mladý cestovatele.
0: Tak jak je slyšet, vidět, kromě podoby se občas dědí i stejná vášeň. Ve vašem případě je to tedy evidentně vášeň pro cestování a také festival Kamenos. Jak dlouho už oba festivaly, jak ten podzimní, tak letní pořádáte? Připomeň nám.
1: Tak letos budeme, na podzim máme 20 let, to bude velký. A ten letní, to je po čtvrté.
0: Letos jste si připravili spoustu novinek. Tou první je místo, kdy a hlavně tedy kde se letní festival Kamenos uskuteční, řekni našim posluchačům.
1: Tak chtěli jsme divákům nebo návštěvníkům festivalu ten festival přiblížit víc do Varu, takže vybrali jsme místo na svatém Linhartu, takové krásné místo uprostřed lázeňských lesů, v srdci lázeňských lesů. A uskuteční se to už tuto sobotu, 6.6. Už začínáme už ráno od 9 hodin a pojedeme vlastně až do večera, až do půlnoci.
0: Tak pojďme naše posluchače trošku navnadit, na co se mohou těšit. Máte totiž několik stagí, tak představ nám jednotlivá pódia a také rovnou přednášející a hosty.
1: Takže my jsme si letos připravili v tom krásném prostoru na Linhartu 4 pódia, 4 stage, vlastně ta největší se jmenuje Kamenos Stage, tak jako vždycky u nás. A ta už začíná právě v 9 hodin ráno přednáškou Guatemala Martina Straky a z těch přednášek je tam potom Nový Zéland, Veroniky Jeříčkový, Tanzánie, Štěpána Javůrka, karlovarského spisovatele, kteří určitě diváci, kterého znají. Sebastian Prax potom tam má ve 13.30 koncert. Dál je tam Asia Express účastnice, že jo, to už máci Ivana Mikulová, Jan Horník. A pak odpolední program Chile, dálkový trek Jakuba Šolce. V 18 hodin vše začíná potom velký koncert plzeňský kapely Pops, který hrajou 80. 90. léta, takže si budete moc nebo návštěvníci zaskotačit. A večer je to vlastně taková skoro dvojblok, kdy máme přednášku dvou velkých horolezců. Tím prvním je Honza Tráva Trávníček, který vlastně představí nejkrásnější treky v Nepálu. A potom večer od 21 hodin je to Mára Holeček, Věčná touha.
0: Já se budu na naše posluchače těšit, protože vás samozřejmě budu provázet jako i v loni a předloni na tomto festivalu, na této stage, tak jste srdečně zváni. Emo, ty jsi moje kolegyně, budeš moderovat už podruhé na letním festivalu Kamenos, kromě moderování budeš letos i přednášet. O čem bude tvoje přednáška?
2: Tak letos bude moje přednáška o Albánii a to konkrétně o mojí poslední cestě do Albánie, ale určitě tam budu vkládat i třeba fotky nebo vzpomínky, které tam mám, když byly třeba za covidu, nebo když jsem byla ještě menší.
0: Ta junior stage je novinka. Představ nám, Dušané, jaké hosty bude mít Emma?
1: Tak junior stage je novinka, je vlastně určená pro mladé cestovatele jako přednášející, podívat se na ní můžou samozřejmě všichni návštěvníci, ale ti, kteří budou přednášet, tak tam je podmínka do 23 let, i když tam máme jednu výjimku potom večer vlastně, kdy bude tam ještě Jakub Šolc mít One Life, ale ten One Life je o životě v minivanu, který by právě mohl anebo většinou zaujme ty mladší diváky, takže jsou to vlastně cestovatelé od nějakých 9 let do 23 let, který budou povídat o svých cestách, buď to s rodiči, anebo už své samostatné cesty.
0: Emo, k cestování tě určitě přivedl táta stejně jako k festivalu Kamenos. V kolika letech si vlastně začala cestovat? Prozrať našim posluchačům. Tak, a třeba řekni i, jaké země si navštívila, to mě strašně zajímá.
2: Tak já jsem vlastně začala cestovat už od malička, když jsem byla vlastně i v břichu a potom i jako miminko jsem prostě cestovala různě po světě.
0: Řekni nějaké země.
2: Tak třeba Brazílie, to byla určitě moje nejoblíbenější a potom různí Jižní a Střední Amerika, tak to taky určitě bylo moje oblíbený.
0: Máš nějaký svůj cestovatelský sen, kam by ses chtěla podívat? Protože tačka cestuje i mrvére.
2: Tak já bych se určitě chtěla podívat do Japonska nebo do Koreje, protože mě hrozně lákají tady ty jako velký města nebo místa prostě, kam se podívat, že jsem nic takového ještě nezažila.
0: Když už jsme u té Asie, tak mě napadá, že vlastně tam bude dokonce ochutnávka i čajů, je to tak?
1: Bude ochutnávka čajů, jako poslední roky máme čajovnu Jardy Reichy, ta bude vlastně ve skleníku, který je naším čtvrtým pódiem, kromě toho, že tam bude čajovna, tak dvakrát tam proběhne vlastně exotický vaření, budeme dělat seviče a budeme péct brazilský pão de queijo, sýrový chleba.
0: No a více informací za malou chvíli. Našimi hosty zůstávají mladá cestovatelka a moderátorka Ema Poradová a spolu s ní také dlouholetý pořadatel tohoto festivalu Kamenos Dušan Porada.

0: Letní cestovatelský festival Kamenos se uskuteční už tuto sobotu 6. června v prostředí lesního centra Svatý Linhart a nabídne prezentaci cestování v různých podobách. O něm si dnes povídáme s našimi hosty, kterými jsou stále ve studiu. Pořadatel tohoto festivalu Dušan Porada, také velký cestovatel a já musím říct, že také i průvodce velmi zajímavých cest a spolu s ním ve studiu také mladá cestovatelka a moderátorka Emma Poradová. Dušane, některá pódia a přednášející už jsme představili, ještě jednu stage jsme vynechali a také ještě i různý zajímavý doprovodný program, tak doplňme ty informace a tě navnadíme naše posluchače. Takže
1: nezmínili jsme se ještě o stage, která se jmenuje Galerie. Je to jediný pódium nebo prostor, který je uvnitř. Vejde se tam asi 60-70 lidí a budou tam také zajímavé přednášky. V Galerii dáváme přednost více místním cestovatelům, karlovarským. Už ráno vlastně to začíná přednáškou Cesta za snem do Santiaga, potom Skotskou od Marcely Soukupové a Island varských cestovatelů vejříkových, Bosna Hercegovina od Ostříla, cestovatele novináře Jirky Kaláta, Brazílie, život v pralese od Sebastiana Praxe, ale taky známá novinářka, cestovatelka Lenka Hrabalová, která bude povídat o Sahaře. Takže i tohle pódium je hodně nabitý. Nesmím zapomenout ještě úplně večer od 9 hodin Sex a smrt indiánů Amazony. Přednáška pro dospělé.
0: Tak je mi jasné, jaké jméno to bude.
1: To je od Měslava Zeleného a Tapany.
0: Ten už je naším pravidelným hostem Kamenos. Jaký doprovodný program bude ještě připravený? Protože tam jsou i novinky, co se týče obory a také jste si připravili tentokrát cvičení. To je taky
1: novinka. Máme krmení zvířátek v oboře, kde nám vlastně pan ředitel povolil, že můžeme přímo do obory a krmit děti nebo i dospělí můžou krmit zvířátka, ale v oboře se bude cvičit i yoga, což je taky hodně zajímavé. A k tomu doprovodnému programu na Junior Stage ještě proběhne loutkové divadlo. Jo, divadlo Loutek Karlovy Vary vlastně představí a zahraje dvě pohádky. Jedna bude japonská pohádka a druhá tibetská pohádka.
0: Jak je slyšet, program bude opět naplněný od rána do večera velmi zajímavými přednáškami, zajímavými hosty, zajímavým programem. Jak to bude s parkováním a s dopravou, ať naši posluchači vědí?
1: Tak na Linhart dojedete autem i je tam vlastně parkování v kamenolomu, to je takový to vlevo, když odbočíte ještě před tou závorou, tak tam je nějakých 100 míst na parkování, je to spoplatněné parkoviště a máme ještě zařízený autobus, ráno odjíždí od tržnice, vlastně všechny ty informace najdete na našich stránkách www.caminos.cz, tak tam jsou všechny informace, které se týkají právě logistiky, dopravy, vstupenek, které zakoupíte online v předprodeji na www.smsticket.cz anebo potom přímo na místě.
0: A vstupenky stále ještě jsou
1: předpokládané? Vstupenky jsou, samozřejmě.
0: Emo, teď otázka opět na tebe. Ty už odmala pomáháš tátovi na festivalu. Co se ti na něm líbí nejvíce? Myslím teď na tom festivalu, na taťkovi se ti líbí určitě hodně věcí. Co se ti líbí na Kamenos, co tě na něm baví?
2: Tak mně se líbí ta atmosféra, že tam vlastně všichni jsou takový prostě cestovatelé a všichni mají takovou dobrou náladu a líbí se mi vlastně poznávat i nový země a to je asi prostě je tam spousta věcí, co se mi líbí.
0: Na tom letošním programu je něco, na co se jako fakt těšíš?
2: No to nejde úplně odpovědět, protože já se těším úplně na všechno a jsem ráda, že tam budou i nějaký noví cestovatelé, který neznám a můžu se na ně přijít podívat.
0: Já prozradím, že tě bude už 13 let, stále ještě studuješ na základní škole. Prozraď nám, co bys chtěla dělat v budoucnu? Budeš moderovat jako já nebo cestovat jako táta?
2: No tak určitě bych chtěla oboje, ale to moderování bych si chtěla nechat jako takový side job, abych jako mohla prostě dělat to, co mě baví a k tomu ještě mít něco, co mě taky hodně baví.
0: Tak uvidíme. Třeba se přidáš k nám do týmu Českého rozhlasu Karlovy Vary, který mimochodem je mediálním partnerem této akce a bude také živě vysílat z místa. Já doplním, že z hosty se bude přímo na Linhartu povídat náš kolega Radim Jehlík. Hosty budou Zdeněk Šustr s rodinou, bude mluvit o cestě do Senegalu, Karolína Leščinská o cestě do Panamy, Kostariky, Nikaraguji a také Jakub Scholz, známý cestovatel, který promluví o Chile. Dušane, na závěr, řekni ještě jednou, kde najdou naši posluchači informace nejenom o programu, ale i o vstupenkách.
1: Takže všechny ještě jednou www.caminos.cz. Tam najdete všechno, vlastně i odkaz na vstupenky, ale i na sociálních vlastně sítích jsou také odkazy na vstupenky i na program.
0: Vy letos máte 20 let Kamenosu, toho podzimního v Drahomíře. Prozradíš, na co se můžeme těšit? Nebo si to zatím necháš jako velké tajemství?
1: Nechám si to ještě zatím jako tajemství. My to prozradíme vlastně až po skončení toho letního festivalu.
0: Myslím si, že se máte, milí posluchači, opět na co těšit, tak aspoň na závěr. Nějaký vzkaz pro cestovatele, ať už ty starší, kteří ještě nikam nevycestovali, anebo tu mladou generaci, která se teprve chystá?
1: Tak ta mladší generace, určitě přijďte se inspirovat, přijďte se podívat, nebuďte jenom na telefonech a na sítích, a ta starší, přijďte si odpočinout do krásného prostoru v Lázeňských lesích na svatém Linhartu.
0: A já zaručuji, že vás čeká opět příjemná rodinná atmosféra, protože i o tom je letní cestovatelský festival Kamenos. Jeho pořadatelem je náš dnešní host Dušan Porada a dnes s námi ve studiu byla také mladá cestovatelka, moderátorka Emma Poradová. Oběma vám děkujeme za pozvánku, budeme se s vámi těšit v sobotu na viděnou.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku začala dopoledne rozsáhlá pátrací akce. Policisté vyšetřují okolnosti nálezu části lidského těla. Případ je na začátku vyšetřování a kriminalisté nezdělují další podrobnosti. Přímo z Kinčperku nad Ohří se teď hlásí Zdeněk Trnka. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z Kinčperku, kde, jak bylo uvedeno před chvílí, byla nalezena část lidského těla. Policisté zatím nezdělili další podrobnosti vyšetřování, ovšem se šetření je tady ve městě jasně patrné. Desítky policistů, psovodi, hasiči a také strážníci městské policie prohledávají břehy řeky Ohře a také terén v okolí karlovarské páterní cyklostezky. Pátrají po dalších stopách pravděpodobně násilného činu, to všem potvrdil policejní mluvčí Jakub Kopřiva. O pátrací akci už byli hned ráno informováni také představitelé městského úřadu. To mi pro změnu potvrdil nezávislý starosta Marek Matoušek. Je třeba říci, že chod města, vlastně činnost kriminalistů, policistů, hasičů a tak dále nějak zásadně neomezuje a pátrací akce zatím nějak také neomezila ani dopravu. Volný je průjezd městem i sjezd z blízké dálnice D6. To mohu potvrdit, před chvílí jsem touto trasou projel. Mimořádnou událost budeme samozřejmě dál sledovat.
0: Z Kinčperku na Sokolovsku se s regionální aktualitou přihlásil redaktor Zdeněk Trnka. Děkujeme za informace, přejeme klidný den. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Přesný čas je 3:15 a 2,5 minuty. Právě teď v tomto čase je pro vás připravená, milí posluchači, soutěž a hezká cena, tak volejte do studia 221 55 37 37. V květnu se v našem kraji veřejnosti otevřely technické památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO a my v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky do jedné z nich. Štola Johannes, známá štola u nás v Karlovarském kraji, která nabízí mimořádně zachovalý komplex historických důlních děl a vy můžete vidět takovýto důl jen tady u nás. Je to takový unikát. Za 2 hodiny si můžete projít 500 let starou historii. Tak pojďte s námi soutěžit o 2 vstupenky v hodnotě 900 korun, to není málo. 221 55 37 37. Udělejte si hezký výlet teď o prázdninách třeba s dětmi. 2 vstupenky v hodnotě 900 korun máte zdarma. Štola Johannes je velmi zajímavá a unikátní štola u nás v Karlovarském kraji. My o ní občas mluvíme v našem vysílání a já se vás ptám, v jakém hornickém revíru se nachází. Možnosti jsou připravené, těším se na vás, na někoho, kdo už je teď se mnou na telefonu. Pěkný den.
1: Dobrý den, tady Karel z Karlových Varů.
0: Krásný den, Karle. Tak byl jste někdy ve štole Johannes?
1: Johannes jsem nebyl.
0: Tak já vám prozradím, že se nachází u Božího daru. A teď ano, se vás budu ptát, v jakém hornickém revíru? Za A. Je to buď Stříbrný kopec, nebo Zlaté. A za B. Zlatý kopec, nebo za C. Cínový kopec.
1: Tak já bych dal to Cčko.
0: Dáváte Cínový kopec.
1: Ano.
0: Ten to není. To není. Nevadí. Tak někdy příště, Karle. Mějte se krásně naslyšenou. Hezký den. Tak kdo pak je tam teď? Hezký den ve vysílání. Vítejte spolu s námi. Tak já vás poprosím, stlumte si rádio, ať můžeme pokračovat.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak nám volá a odkud?
2: Volá Olga a volá z Hubence.
0: Hezký den, Olgo. Tak co vy, jaký je váš tip? Stříbrný nebo zlatý kopec?
2: Já bych řekla, že zlatý.
0: Řekla byste, že zlatý, když soutěžíte se mnou, že jo?
2: No, právě proto zlatko.
0: Tak jo, přesně tak. Zlatý kopec, kaf. Já si myslím, že vy si to určitě užijete, cena je vaše. No, já bych řekla, že jste odpověděla jako úplná hvězda supernova a vaše oblíbená zpěvačka mimochodem, tak nám to krásně vyšlo, Olgo. Marie Rotrova, hezký den.
2: Moc děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Známá písnička Rosa na kolejích na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Já doufám, že si s námi také i zpíváte, nejenom posloucháte rádio vašeho kraje. Za malou chvíli vám Český rozhlas Karlovy Vary nabídne další porci aktuálních zpráv dnes odpoledne s Matějem Štechem. Jedna ze zpráv se bude týkat Aše na Chebsku, která aktuálně upravuje městský hřbitov. Práce radnice rozdělila do několika etap. Podrobnější informace v celou. A ta další hodina, tak v ten s námi pojedete jako vždy na vlně humoru. Tak se bavte dnes s Marií Tomsovou a Patrikem Rozehnalem. Krásný zbytek dne vám za celý náš vysílací tým přeje na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary Zlata Ginská.
1: Ahoj, rádio! Proč má žirafa dlouhý krk?
2: Aby mohla jíst listí na stromě.
3: Aby došáhla na ty stromy.
4: Aby mohla dožát na žálo.
5: Aby mohla došáhnout na jabka.
6: Aby třeba mohla došáhnout na ty stromy, aby se uživila.
7: Nebo aby došáhla na banány.
8: No, že se může ohnout na vodu.
9: Aby mohla jít ze země.
10: Aby se ochránila před zabijákama.
11: Aby všude viděla.
12: Aby

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Aši na Chebsku pokračuje úprava městského hřbitova. Habartov na Sokolovsku začne s rekonstrukcí retenční nádrže u kynologického areálu. Novo Nordisk bude v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Zítra bude zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Až na Chebsku upravuje městský hřbitov. Práce radnice rozdělila do několika etap. První se týká vybudování nového urnového háje, další například výměny oplocení. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, rekonstrukce potrvá několik let.
2: Bude se to stoprocentně odvíjet od financí, které budeme mít k tomu k dispozici, ale samozřejmě vnímáme tu potřebu, budeme potřebovat opravit chodníky, které potom v zimě, že jo, je potřeba udržovat, a když jsou ty chodníky vyboulené od kořenového systému, tak ti pracovníci ašských služeb mají spoustu práce navíc, takže všechny ty práce na sebe navazují, pokusíme se je udělat co nejrychleji, protože ten hřbitov je nás všech.
0: V Habartově na Sokolovsku opravují retenční nádrž u místního kynologického areálu. Oprava má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Město tím naváže na úpravy přilehlého parku z minulých let. Revitalizace bude stát zhruba 13 milionů korun. Z fondu Spravedlivá transformace získá město dotaci ve výši 75%. Pokračuje nezávislý starosta Petr Janura.
3: Bude tam nějaké zázemí, odpočívadla pro pěší a cyklisty. A vzhledem k tomu, že vedle se nachází kynologický areál, tak jsme přemýšleli, jak to zpříjemnit, tak se tam vytvoří i pláž pro případné koupání psů.
0: Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadu desítky milionů lidí po celém světě. Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu mohou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Uvedl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Tajvan.
4: To znamená zhruba 1 250 milionů korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
5: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
4: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
5: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou zataženo s deštěm, přes den oblačno s místními přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Situace na silnicích v regionu by měla v tuto chvíli být bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
3: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
2: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
3: to
2: řada
3: jsem zvědavá.
2: Jestli to budeš vědět.
3: No. Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsonovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miroslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miroslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytíhlé.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
4: Ano. Nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracej se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají, ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítaj od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne, Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili si... Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat. Ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to je hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: nefunguje
0: u vás?
1: Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, co jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, můj mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli. A taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami. V případě tedy Miroslava Plzáka s Miroslavem Šimkem. Nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo.
6: Pozdravujte pejska.
2: Ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutnělej, když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: Povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: Se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy, jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: a vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět i ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Nadějou Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost. Ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek. Nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte dobře, se děkuju. Hezky.
2: Děkujeme taky. Moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, to další zase zítra. Budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné. Ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nep knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová, kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic. Ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud jsem dal ve Francii, a jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ti malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se měli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někde farmu, zrovna jsem nedávno jen čet a pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavný. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravý a nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No a tak jsme se seznámili pak s Jiskem a s tím Jiskem jsme ho dali dohromady orkestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského, tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, říkala, to jsou šílený peníze. No, ale to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musím mít rád, když něčemu ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vytěšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekneš, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, no. Tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom? Nebo zpívala
2: to? Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo.
2: Takže... To byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor, báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo. Třeba,
1: vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon pane zvukaři,
1: tak
2: já se omlouvám.
1: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
1: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičit jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela z Moška, jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textu. Stovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderační pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A? Co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko? Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla, tam hořelo.

0: té restauraci. No, v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. Patrně, a ono to tak znělo, jako když bzučej všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely, takový. V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali. A najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá, moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl, jo, jo. A Voskovec se do toho vymísil, říkal, a Kanada Lee zase odpověděl, moňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se, ahoňo. No já jsem odpověděl, ahoňo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, ahoňo. No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a před ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším. A druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál. A klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
3: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
3: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
3: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
3: tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty
3: hlasatele. No, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípku. Tomu vůbec
3: nikdo
2: nevadilo.
3: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady
3: ano,
2: u nás rozhlase. Jo.
3: Přesně tak.
2: Dobře, tak Majka Tomsová, náš host, a vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. co uzavře dnešní vysílání. Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je. Koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až z Přeloučce. Já, no do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozně. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát...
5: Tak, jděte se luftovat někam jiná.
4: Ale prosím vás, tak nezlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to, že to tam vždycky bylo, no, každou chvíli, ale to jsou tam... ty spěšný vlaky, ono dnesky jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbla. Já. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešu, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihla, já jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v ní bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá naručeně potkala na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním. No já byla úplně z toho, ale jsou to hice. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný. No jo, jak tam jeme, no. Potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Ježiš, to vám řeknu. Ten taky tak vždycky čučel z okna. Já mu se říká, kam koukáš? A mu říká, nikam. Je to nějaká logika, není, že? Já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
5: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje znám. No, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice. Co pak to jste pěkný o tohleto? Co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžu taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pesto, víte, to byl pesto.
5: Prosím, paní, já
4: prostě,
5: vás
4: co byste prosil, mě každý prosí, Ježi.
5: Já vás neposlouchám, paní, no, tak já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete, to by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit, co to je za knížku tohleto?
5: Ale to vás určitě nebude.
4: Ale bude mě, to mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co máte za knížku, co to čtete pěknýho?
5: Agáta Christie.
4: To snad mám všecko, co ta bába napsala, jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu, no to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrent. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřili.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože...
4: Vidět,
5: no, to není možné, to není možné. Jak jste říkala, kdo byl...
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl? Za to se převlékla stará Morris. Prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
5: no, já jsem... No tak teď už mi ta knížka jiná hovno.
4: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozčilujete.
1: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji Patriku, přeji vám krásné slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ceny pohonných hmot v Karlovarském kraji za týden klesly téměř o 2 koruny. Charita pomůže vybudovat herní prvky pro děti z azylového domu v Aši. Budoucí šéf armády Hlaváč prezidentovi představil své priority. Zítra bude zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Pohonné hmoty v Karlovarském kraji za poslední týden zlevnily o téměř 2 koruny. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 40 korun a 88 haléřů. Před týdnem byl o korunu a 95 haléřů dražší. O korunu 80 na litru zlevnila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 38 korun a 21 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se nejlevnější paliva v kraji prodávají na Sokolovsku. Pohonné hmoty jsou nejdražší na Chebsku. Charita v plzeňské diecézi vyhlásila sbírku na podporu domova svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Aši. Cílem je podpořit děti v sociálně znevýhodněných podmínkách a proměnit tamní zahradu v bezpečné místo pro hraní. Pokračuje mluvčí diecézní Charity Plzeň Petr Šimek.
3: Současné herní vybavení je zastaralé a jen omezeně využitelné. Pro děti je dostupná například pouze jedna závěsná houpačka, což rozhodně neodpovídá jejich počtu. Vybrané prostředky budou použity na pořízení nových herních prvků, které zlepší volnočasové vyžití dětí.
2: Podrobnější informace jsou na stránkách sbírky Daránek dětem. Armáda se podle svého budoucího šéfa Miroslava Hlaváče musí soustředit na dokončení těžké brigády. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Prezident podle něj s jeho prioritami souhlasí. Hlaváč taky chce, aby armáda rozvíjela protivzdušnou a protidronovou obranu. Do čela armády by měl nastoupit podle návrhu vlády 1. července. Prezident už dříve řekl, že ho jmenuje v nejbližším možném termínu. Na dnešním jednání ho ale nezdělil. Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany motoristé Sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matiasem Kormanem.
4: Česká republika je připravená, rádi bychom po 30 letech svého členství v OECD přitáhli OECD blíže k České republice a také třeba představili to, co dělá a na čem pracuje i českým občanům.
5: Česko je členem OECD od roku 1995, pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. Česku v aktualizované zprávě doporučuje, aby vládní dotace u cen energií byly jen dočasné a cílené hlavně na nejzranitelnější domácnosti a podniky.
4: To je krizové opatření na něco, co se stalo jinde mimo území České republiky a co vyvolalo nějakou energetickou krizi nebo nějaký problém.
5: Petr Macinka v Paříži jednal s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vierou i izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Nirem Barkatem. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Vít Kopřiva po čtvrté v řadě skončil na Challengeru v Prostějově ve 2. kole. Vítěz turnaje z roku 2022 a 66. hráč světa tentokrát podlehl na Czech Open Sačkovi z Ukrajiny po setech 1-6, 6-4 a 6-7.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou zataženo. Nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 9 až 6. Zítra bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s místními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vane mírný, většinou západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici mezi Starým Sedlem a Sokolovem poblíž exitu 132 se srazilo osobní auto se zvěří.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Začíná Den v kraji, pravidelný zpravodajsko-publicistický podvečer, souhrn dění v Karlovarském kraji právě dnes. No a dnes má tenhle pořad datum 4. června. Zdraví vás Radim Jehlík. Za chvíli tu bude souhrn událostí s Matějem Štechem, pak se podíváme do Aše, tam poničili vandalové zvířecí hřbitov. Připomeneme našeho dnešního dopoledního hosta. Tím byl Zdeněk Macháček, rodák z Chodova, který stačil prožít několik neuvěřitelných životů. A protože čtvrtek, čeká nás pořad O čem se mluví. Dnes pozvání přijala nová ředitelka Galerie umění v Karlových Varech Jana Bemerová. Podrobnosti v této hodině, tak hezký poslech.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Kriminalisté vyšetřují nález části lidského těla v Kiršperku nad Ohří na Sokolovsku. Okolí místa nálezu prohledávají desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že prohledávají také terén kolem řeky Ohře lemující cyklostezku. Policejní jednotky provádí šetření i v ulicích města a pátrají po dalších stopách násilného činu. Vandalové zničili v Ašinachebsku zvířecí hřbitov. Na místě byly rozkopané náhrobky, na hromadách kříže i další věci. Ten je za pozemcích města už desítky let bez povolení. Jak uvedl místostarosta Pavel Matala z hnutí za Aš, radnice už nějakou dobu hledá možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
2: Je to poměrně složitá cesta, ale doufáme, že se nám to povede, byť se musíme připravit na x měsíců velmi intenzivní práce.
1: Více k tématu řekneme za pár minut. Dalovice u Karlových Varů pokračují v obnově kostela Panny Marie Utěšitelky. Po loňské opravě věže obec připravuje rekonstrukci hlavní lodě a úpravy okolí kostela. Kostel teď čeká druhá etapa oprav. Pokračuje nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
3: Druhá etapa zahrnuje opravu fasády a okolí lodě kostela a zajištění svahu za kostelem.
1: Práce vyjdou na přibližně 8 milionů korun. V Habartově na Sokolovsku opravují retenční nádrž u místního kynologického areálu. Oprava má zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Město tím naváže na úpravy přilehlého parku z minulých let. Revitalizace bude stát zhruba 13 milionů korun. V Karlovarském kraji vzrostla v prvním čtvrtletí průměrná mzda. Podle informací Českého statistického úřadu je teď 42 391 korun. To je oproti stejnému období loni nárůst o 7,3%. I nadále ale zůstává nejnižší v Česku. Meziročně si zaměstnanci v Karlovarském kraji polepšili na mzdě o 2880 korun.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary a pořad Den v kraji. Rozkopané náhrobky, nahromadá kříže i další předměty, takhle to vypadalo v Aši, kde vandalové zničili zvířecí hřbitov. Ten lidi založili asi před 30 lety v lese na pozemcích města. Jenomže pohřbívání zvířat tam není povolené. Radnice ho sice tolerovala. Teď ale hledá možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
1: Když jsem tady byla, tak jsem byla velmi v šoku, jak je to tady rozhrabaný, zničený, zlikvidovaný.
2: Říká paní Veronika. Paní Veroniko, vy tady máte v lese pohřbené pejsky?
1: Ano, mám tady dva pejsky pohřbený. Je to prostě místo, kde jsem jim dala na odpočinek, protože jsem jinou možnost tehdy neměla.
3: Když jsem sem přišla a viděla jsem tu spoušť, tak to bylo prostě strašný.
2: S Věrou Rozálí Němejcovou jdeme k místu, kde má pohřbená svá zvířata.
3: No a já jako bezdětná, ty zvířátka prostě pro mě měly obrovský význam. Mám tady kočičku, máme tady pejska. Pro mě to bylo úplně prostě jako jediná možnost, kam to zvířátko pětně uložit.
2: Je tady i Veronika Hrdličková. Veroniko, vy tady máte také pohřbené svoje zvířata.
4: Měla jsem tady i jejich fotky všech.
5: Ty nejsou.
4: A nejsou všechno zničený. Cílilo se vyloženě na kříže fotky.
2: To, že se jedná ale o neoficiální místo, o tom tady taky víte.
4: Vím o tom, s městem to řeším už nějakou dobu, minimálně rok určitě. Snažím se s nima najít cestu, jak udělat oficiální místo tady, protože tady už to místo x let je. Potkala jsem tady mraky těch majitelů, těch různých hrubečků. Babička tam měla poslední dvě fotografie svojí kočičky. I o to přišla prostě o svoji poslední vzpomínku, když tady byla rodina s malými dětmi. Děti se tady rozplakaly a proč jim to někdo zničil, já musela odejít. To už jsem nezvládla, ty děti jsem nezvládla.
2: Je vám z toho smutno?
4: Mě to vzalo úplně stejně, dokážu pochopit, že to prostě třeba někomu vadí. Dalo se to prostě nějakou jinou, jakoukoliv jinou cestou domluvit, i kdyby tady prostě vyvěsil papír, že se mu něco nelíbí. Všichni se tady známe, všichni bychom si tu informaci předali a samozřejmě bychom se k tomu prostě podřídili, protože víme, že to tady prostě není oficiální hřbitov, takže je i v našem zájmu, aby to tady prostě zůstalo, protože sem chceme pořád docházet, že jo.
2: I když město o nelegálním hřbitově ví, v minulosti zde například umístilo cedule o zákazu pohřbívání zvířat, tak ho v podstatě toleruje. A jak potvrdil místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, radnice hledá už nějakou dobu možnosti, jak hřbitov zlegalizovat.
6: Je to poměrně složitá cesta, ale doufáme, že se nám to povede, byť se musíme připravit na x měsíců velmi intenzivní práce.
2: Byť neoficiální, ale zvířecí hřbitov tady vandalové poničili.
6: Nemyslím si, že likvidace toho hřbitovku tímto způsobem byla šťastná, určitě se to dalo řešit jiným způsobem. Zjistit vůbec názor, ať už vedení Ašských lesů nebo radnice k této problematice.
2: V kraji funguje jen jeden oficiální zvířecí hřbitov, a to nedaleko Mariánských lázní. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zdeněk Macháček je rodák z Chodova, zakusil emigraci, procestoval kus světa a ve Vietnamu založil neziskovou organizaci na pomoc obětem takzvaného chemického koktejlu. O jeho životních osudech si s ním dnes dopoledne povídala Pavlína Kyselová.
1: Vy jste kluk z Chodova a rozhodl jste se opustit tehdejší Československo. Proč? Co vás k tomu vedlo a kolik vám vlastně bylo let?
2: Útěk samotný proběhl, když mi bylo 19, bylo to vlastně 3 dny po matuře, ale původní plán vlastně vznikal už od mých 12 let, byl to takový můj dětský sen, já jsem vyrůstal vlastně bez otce a můj náhradní otec bojoval vlastně proti nacistům z Anglie a pak byl 6 let v Austrálii, 7 let ve Venezuele a trávil jsem s ním spoustu času a mimo stahování králíků mě vyprávěl všechny zážitky právě, co se týká Austrálie, tak od té doby to byl můj sen.
1: A jaká byla ta cesta, jak se z Chodova v 19 dá, jak si zmizet?
2: No tenkrát to samozřejmě bylo těžké, protože jen tak vyjet nebylo možné, bylo nutné se připravit už dopředu několik let, protože jsem se musel vyhnout povinné vojenské službě. Doma jsem nechal lístek jeden den, 3 dny po matuře, že jedu do Tater a odjel jsem do Jugoslávie. Bylo překvapení po 7 dnech, kdy nás začal hledat Červený kříž v Tatrách, že jsme ve Vídni.
1: Říkal jste, nás začal hledat, takže jste nebyl na té cestě sám?
2: Já jsem to plánoval sám, ale zhruba rok před mým útěkem jsem se seznámil s kamarádem z Ostravy, který dělal v termálu Číšníka během filmového festivalu a já jsem tam měl nádobí a po večerech jsme se scházeli. Já jsem říkal, že uteču a on tak jo, tak já uteču s tebou.
1: Austrálie. Tak jaké bylo to první zjištění, když jste tam přistál, ta cesta se protáhla, tak jenom ve zkratce, jestli popíšete ten první dojem.
2: Co se týká prvního dojmu, tak tam mě čekalo velký překvapení. Byl to tak neskutečný sen, že jsem vůbec nebyl připravený na to, že se tam jednou dostanu, i když jsem tomu 100% věřil. Když jsem stál vlastně na místě, který jsem si vysnil po těch letech v Sydney u té budovy opery, tak po 20 minutách vlastně euforie jsem si řekl, no a vlastně co dál? Jsem vlastně nebyl připravený na to, co mám vlastně teďka dělat, kam mám jít. Měl jsem jednu tašku a nevěděl jsem vůbec, jak začít vlastně v nový zemi.
1: Jak dlouho jste tam zůstal?
2: Já jsem získal občanství, takže jsem tam plánoval zůstat navždycky, protože za ten nelegální útěk jsem byl odsouzený na 1,5 roku, takže vracet jsem se nemohl. Závěrem se ukázalo, že jsem tam byl 8 let, s tím, že mezi tím jsem začal podnikat tady v Čechách po revoluci a do Austrálie jsem jezdil míň a míň a závěrem jsem vlastně zůstal tady naspátek.
1: Teď nás zajímá Asie v 90. bez mobilů, internetu a navigace. Proč vás to tehdy v divokých 90. letech táhlo zrovna do této části světa?
2: Já jsem vlastně během toho pobytu v Austrálii začal studovat univerzitu a studoval jsem vlastně japonštinu a japonskou historii. Udělal jsem si vlastně i japonskou přítelkyni, takže já jsem vlastně strávil nějaký čas v Japonsku se svou přítelkyní. To bylo vlastně úplně to první setkání s tou Asií. Pak jsem začal podnikat tady v Čechách a podnikali jsme hodně s Čínou, s Vietnamem, tak jsem se začal pohybovat pravidelně vlastně linka Bangkok, Čína, Tajvan a tak dál, takže tam jsem trávil vlastně víc a víc času a Čína v 90. byla samozřejmě úplně jiná než je dnes.
1: Jak se vlastně plánovalo to dění v té Asii? Byly to právě ty business tripy, anebo jste si dovolil třeba nějaký čas procestovat?
2: Tam vlastně bylo oboje, já jsem to nějakým způsobem spojoval. Bylo běžné, že během jednoho týdne jsem spal v hotelu v Singapuru za $500, druhý den jsem spal za $2 ve Vietnamu, o dalších pár dní později jsem spal na Tajvanu vlastně u kamaráda na gauči a žádný plány vlastně nebyly.
1: Mluvil jste o Vietnamu. Ve Vietnamu jste právě zřídil i tu neziskovou organizaci, která pomáhala lidem poškozených takzvaného chemického koktejlu. Tak co si pod tím máme představit?
2: Byla to chemikálie, která měla za úkol odstranit listí na stromech, s tím, že to se samozřejmě povedlo, aby ta americká armáda vlastně viděla na ty partizány dole, ale jedna z těch složek byl dioxin, který není rozložitelný v rodě a doteď se tam vlastně rodí děti s velice bizarníma poškozeníma celého těla. Počet obětí je vlastně do milionů, stále vlastně nových se rodící, takže je to obrovský problém a pomáhali jsme vlastně skrze přátelé. Já jsem sám za svoje peníze jezdil do toho Vietnamu a ty peníze šly přímo těm lidem. Většinou jsme se snažili spolupracovat třeba s americkýma nadačníma fondama na operacích, které aspoň nějakým způsobem zlepšily ten život těch dětí.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Hezký podvečer, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, začíná pořad O čem se mluví, u kterého vás vítá Radim Jehlík. Dnes budeme mluvit o Galerii umění v Karlových Varech. Tahle instituce má už měsíc novou ředitelku, stala se Jana Bemerová a právě ta přijala pozvání k našemu mikrofonu. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví.
1: Jste tedy novou ředitelkou Galerie umění Karlovy Vary. Co vás na té nabídce nejvíc oslovilo?
2: Musím říct, že pocházím z Mariánských Lázní, kde jsem se narodila a pár let žila, než jsem se ve 13 rozlétla do světa. A prakticky jsem se náhodou před rokem vrátila, nebo se nastěhovala do Karlových Varů. A to lázeňství a ta kultura lázeňství je mi úplně jakoby vlastní. A to jsem si ale uvědomila po tolika letech, co se vrátila, až když jsem se sem nastěhovala. A Galerie umění samozřejmě jsem znala a připadala mi, že potřebuje trošku políbit a prakticky to byla velká výzva pro mě, protože jsem ji viděla, že má obrovský potenciál, byla dlouhodobě velmi dobře vedena, ale když ustoupil pan Samec, tak jsem to trošku viděla jako příležitost, že by tam mohlo přijít nové vedení.
1: S jakou vizí jste vlastně do toho vstupovala? Co bylo tou hlavní myšlenkou té vaší koncepce?
2: Pro mě bylo nejdůležitější prakticky dostat do galerie mladé lidi, protože Karlovy Vary v té instituci moc mladých lidí nevidí a to vidím jako největší výzvu, ale i přivádět trošku čitelnější umění, protože galerie má velké sbírky, velmi hodnotné sbírky, ale myslím si, že se dají lépe kombinovat i se současným a mnohem čitelnějším uměním.
1: Jaké cíle jste si sama pro sebe třeba stanovila za první rok nebo i nějaký dlouhodobý?
2: Tak krátký cíl je, že chci dostat mladé publiku, mladé rodiny do galerie, mimo samozřejmě všech jiných a chci zvýšit návštěvnost té galerie, chci, aby se o ní vědělo a budeme dělat prakticky dost jakoby i vyzývající programy, aby lidi věděli, že kultura je důležitá.
1: Čím podle vás Galerie umění Karlovy Vary je specifická třeba v porovnání s jinými institucemi?
2: Musím říct, že příspěvková organizace je pro mě nová věc, takže tam jsou velmi jakoby dané mantinely, odkaď pokaď se můžete pohybovat. Já jsem většinou pracovala v obecně prospěšných společnostech, nebo jsem měla vlastní galerie, ale myslím si, že prakticky ta... Teď jsem se ztratila, musím přiznat, v čem
1: je specifická proti
2: právě tou
1: jiným.
2: Příspěvkovou organizací, ale právě, že mají sbírky, které jsou hodnoty, které musíte prezentovat a já se připravuji to dělat trošku jinak v rozhovoru s mladými umělci. To znamená, že bude část sbírka a část bude třeba mladý umělec ve stejném oboru, ve stejném stylu, ale mladě jakoby současně prezentovaný.
1: V čem by ta galerie měla být třeba za pár let jiná? Nebo měla by být vůbec jiná?
2: Musí být jiná. Chci, aby prakticky lidé okolo ní neprocházeli. Chci, aby se stala magnetem, že když uděláte dobrý program, tak lidé tam budou pravidelně chodit. Budou se vracet, to je pro mě nejdůležitější, ale prakticky nebude je už ani zajímat, jaký máme program v tu chvíli, budou vědět, že je tam dobrý program.
1: Vy už jste to několikrát řekla, že chcete přilákat do galerie mladší lidi, kteří třeba běžně nechodí do takových institucí. Jak toho docílíte? Myslíte si v tomhle regionu, který, přiznejme si na rovinu, Karlovarský kraj je trošku specifický?
2: Já bych chtěla prakticky pro mladé lidi to prezentovat to umění úplně jinak. To znamená, přijde rodič s malým dítětem a to dítě bude například dostane kufříček a bude mít, co má hledat v umění, bude mít tam hádanky a tak dále, aby ten rodič se mohl na jedné straně v klidu podívat, ale na druhé straně to dítě se dostane vlastně do těch uměleckých sfér a bude to nenuceně ne nějakým jenom dílničkou, bude do toho vtahován. Budou samozřejmě, my máme velmi dobré vzdělávací oddělení, na kterém pracuje paní Vargová, velmi povolaná, ale já bych chtěla tu prezentaci oživit, že to nejsou v nějaké době nějaké dílničky, ale že prakticky to bude pořád pro každého mladého návštěvníka. A budeme překvapovat i DJem a hudbou večer a spojenou chci to mít více oborově.
1: Říká Jana Bemerová.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Chápu to správně, že tady Galerie umění v Karlových Varech nebude jen odbornou institucí, ale zažijeme i přednášky, koncerty, workshopy a podobně. O tom všem bude Galerie umění v Karlových Varech?
2: Všechno to a musím říct, že se strašně těším, že teďko bych ráda posluchače hned na něco nového pozvala a bude prakticky před galerií bude takzvaná instalace, která se jmenuje I Wanna Be. Je to od slova vana vyloženě a je to umělec Benedikt Tolar a ráda bych je pozvala na vernisáž 23. června od 20 hodin, protože budeme čekat na setmění a je to obrovská socha udělaná z van, která bude zpívat a dělat, nebo je složena z hudby a ze světelné instalace.
1: Má být ta galerie, nebo obecně galerie, spíš odbornou institucí, nebo dneska tedy z vašeho pohledu takovým, řekněme, komunitním nebo společenským centrem spíš?
2: Já si myslím, že tu odbornost by si měla zachovat, ale chci, aby to bylo společenské centrum.
1: Proč se na to ptám? Kde podle vás leží hranice mezi popularizací umění a zachováním té odborné úrovně?
2: Já si myslím, že tam je to až moc odborné, takže cokoliv přinesu, to jenom trošičku jakoby namíchá, ale myslím si, že se neobávám i to prodat i to jakoby myšlenkově i trošku to populární umění. Já tam nevidím hranice, já si myslím, že to zařazování třeba kýč a nekýč, to prostě v té naší době je už prakticky překonané a tam se nebojím udělat i něco populárního.
1: Jakou roli budou nebo mohou hrát sociální sítě?
2: Velikou. Já si myslím, že nyní bude se zase všechno měnit. Já myslím, že jsme v úplně jiné době, než jsme byli dříve, ale sociální sítě chci využít a tam si myslím, že třeba jsou hlavně využívány mladými lidmi a na to chci prakticky navázat.
1: Když se bavíme o mladých lidech, plánujete třeba nějakou, řekněme, užší spolupráci se školami nebo jak pracovat tedy s těmi dětmi nebo rodinami s dětmi?
2: My to už děláme, že děláme obsáhlý program pro školy, které vlastně máme skoro každý den, když bych řekla, ale i se školkami děláme dílny a u nás se koná 354 akcí za rok. Ale myslím si, že je to až moc, že to potřebujeme trošku zúžit a dělat to právě i s větší reklamou, s větším dosahem, aby tam chodili nejenom školy na tyto programy, ale i širší veřejnost.
1: To znamená, vidíte tam nějaké nedostatky v té současné prezentaci?

0: nesklame to, řekněme, starší návštěvníky, kteří si budou myslet, že už to pro ně není?
1: Ne, já právě vidím, protože se teďko jenom tážu ve městě a lidí, tak vidím, že je třeba pro starší návštěvníky důležité, aby dostávali třeba tištěné pozvánky. Pro mě ekologicky bych je radši posílala jenom e-mailem, ale já chci oslovit obě dvě skupiny a dokavať budeme, teď je to opravdu strašně moc změn najednou, ale dokavať budeme moci, tak chci zasáhnout obě dvě sféry. Jestli je to starší návštěvník nebo mladší, ale ty sociální sítě, bohužel, těm se nevyhneme a musíme je opravdu prohlubovat.
0: To jsou slova Jady Bemerové.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: Něco málo jste naznačila, jak vlastně hodnotíte sbírky galerie po svém nástupu?
1: Musím říct, že nemám úplně plný náhled. Máme tam výstavu 7 dekád, která vám přiblíží opravdu, dá se říct, ty špeky, ale když jsem přebírala sbírku, tak musím říct, že je tam tak vysoká hodnota a taková jména, která si myslím, že jsou ve sbírkách mezi ostatními příspěvkovými organizacemi ojedinila.
0: Je něco, co vás zaujalo, třeba osobně nebo odborně?
1: No, pro mě je neuvěřitelné, protože jsem předtím pracovala v Kunsthalle, a která taky má prakticky v Praze sbírky, ale pro mě je neuvěřitelné, kolik máme obrazů, třeba Tojan, o to se dneska na aukcích sběratelé rvou a nedá se to zaplatit, nebo Čapka, jsou tam prostě opravdu výsostná díla.
0: A je něco, nějaké výstavní projekty, které byste ráda přivedla do Karlových Varů?
1: Určitě, určitě. Já to vás překvapím, protože právě teď, myslím si, že ta galerie prezentovala hlavně Karlovarský kraj a umělce z Karlovarského kraje a já se chystám přivážet i umělce z ciziny. Teď se dívám na jednoho umělce, který je Australán a dělá právě na mé téma, které chci založit, že je to o těle, o úzkostích a individualitě, tak se mi tam přesně hodí, že opravdu se budu, já chci těm návštěvníkům i, kteří tady žijí, nabídnout výstavy celosvětové.
0: Nezapomenete na regionální umělce?
1: Nezapomenu, budeme v každém případě, udržíme salon a ten příští salon, který se tady v galerii dělá každý druhý rok, bude fotografický a budeme ho dělat z Plzní dohromady.
0: Vy jste, konec konců, taky jste to zmínila a víme to o vás, vystudovala v zahraničí, působila jste tam. Co vám ta zkušenost dala, když jste se pak vrátila do Čech?
1: Pro mě všechny zkušenosti, co jsem nazbírala ze světa, ale i zde, když jsem dříve pracovala na Hradě, tak si myslím, že ta míchanice je neobvyklá, co jsem všechno zažila. A můžu z čeho vlastně čerpat, abych lidem přinášela nové věci, které třeba v Čechách nejsou, anebo to, co je v Německu, není v Anglii. A čerpat vlastně mám takové hračky, z kterých si můžu vybrat.
0: Které galerie nebo muzea ve světě vás třeba inspirují? Je něco takového?
1: Ano, ano, ano, miliony, ale já cestuji jenom za uměním, takže pro mě absolutně MoMA je tou institucí, která je pro mě nedosažitelná žádnou jinou institucí v Americe, ale je řada velmi, velmi dobrých institucí, ale mě Tate v Anglii, že prakticky, když cestujete zatím, tak každý vám dá nějaký kousek kamínku, který můžete složit do nové instituce.
0: Jsme v samotném závěru, tak se zeptám, jak bude v následujících týdnech a měsících tedy vypadat Galerie umění v Karlových Varech, co návštěvníci zaznamenají v těch nejbližších.
1: Tak já bohužel, chci propracovat, slíbila jsem, že dodělám tento rok, který byl už naplánován dlouhodobě, takže ho chci dělat co nejprofesionálněji, ale vkládám do toho praktické nové projekty, nové přednášky, zážitkový, budeme dělat hudební večer o filmové hudbě během festivalu, kde budou prakticky lidi se učit, jak se míchá hudba pro film. Prostě vkládám do toho jednotlivé věci. Budeme mít Mint Market teďko prakticky 21. června. Mně teďko do toho padají spíš ty akce a od 2027 to bude změněné.
0: Hostem Českého rozhlasu Karlovy Vary a pořadu O čem se mluví byla Jana Bemerová, nová ředitelka Galerie umění v Karlových Varech. Tak já děkuju za váš čas. Těším se, že se budeme vlastně vídávat asi častěji. Tak zase někdy příště. Mějte se hezky.
1: Děkuji moc.
0: Loučí se a i nadále vám hezký poslech přeje Radim Jehlík.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. O čem se mluví?

podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Zítra.

0: počasí.
1: To podstatné, co se dnes událo v Karlovarském kraji, už tedy víte, zbývá ještě prozradit, jaké počasí nás čeká na konci dnešního dne. Proto jsme zavolali do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Na předpovědním pracovišti je dnes Ivo Boman, kterého zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké počasí máme čekat v našem regionu večer a v noci?
2: Tak už přes čas Karlovarského kraje postupovali a nadále postupují bouřky a přehánky přes tu centrální část. No a během noci, teda během večera, se budou přehánky a bouřky vyskytovat i nadále. Poté se od jeho západu obloha už neprodyšně zatáhne a na celé území kraje se rozšíří během noci trvalejší déšť. Teploty v noci klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia. No a vítr bude vát od západu, zůstane mírný, ale v bouřkách bude zesilovat. Během zítřejšího dne očekáváme nadále déšť během dopoledních hodin. Odpoledne přejdeme k proměnlivé oblačnosti s přehánkami a na večer by se měla obloha projasnit. Teploty zítra budou nižší od 16 do 19 stupňů. Vítr bude pokračovat v tom západním směru a mírném tempu.
1: Tak to říká Ivo Boman. My moc děkujeme za ty informace a budeme se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, tohle jsou Fleetwood Mac a takový byl den v kraji, tedy náš pravidelný zpravodajsko-publicistický podvečerní souhrn dění z Karlovarského kraje pro čtvrtek 4. června. Loučí se Radim Jehlík, tak zase příště naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj loni vysbíral téměř 677 tun elektroodpadu. Karlovy Vary připravují celkovou rekonstrukci historické kavárny Lení skok. Odbory na úřadu vlády budou zítra stávkovat. V pátek bude zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj odevzdal v loňském roce k recyklaci téměř 677 tun elektroodpadu. Kraj dostal vyúčtování od společnosti Rema System, které mapuje výsledky sběru a recyklace odpadních elektrozařízení za rok 2025. Podle analytika společnosti Ondřeje Rybišara, obyvatele a instituce v Karlovarském kraji loni vyzbírali takové množství elektroodpadu, které svou vahou odpovídá nákladnímu vlaku se zhruba 10 plně naloženými vagóny. Zároveň se v regionu podařilo uspořit více než 1,4 milionu kWh elektrické energie, téměř 472 tun primárních surovin nebo přes 150 tisíc kubíků vody. Město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci historické restaurace a kavárny Jelení skok. Chátrající památkově chráněný objekt chce přestavit na společenské zařízení s celoročním provozem. Záměry v současné době teprve na začátku, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: V tuto chvíli je vypracováno poptávkové řízení na projektanta celé rekonstrukce Jeleního skoku, to znamená ten záměr celou tu budovu zrekonstruovat a v budoucnu ji odevřít veřejnosti po celých 12 měsíců v roce stále platí a intenzivně se na něm pracuje.
0: V současné době funguje zařízení v provizorním režimu. Nový nájemce areálu zajistil provoz pavilonu s občerstvením a přístup na přilehlé vyhlídkové terasy. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli s šéfkou úřadu Tinde Bartou. Ta řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
3: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
0: Většina států Evropské unie podporuje omezení tzv. Dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky, zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle něj stejně jako Česko z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Sport. České volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu k třetímu utkání na turnaji, a to proti Belgičankám. Počasí. V noci bude většinou zataženo, nejnižší teploty 12 až 9 stupňů Celsia, na horách 9 až 6. Zítra bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s přehánkami, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 11 až 14. Vane mírný, většinou západní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 131. kilometru D6 ve směru na Chepy hlášené pro poruchu odstavené nákladní auto a na místní komunikaci mezi Habartovem na Sokolovsku a Dasnicemi havarovalo osobní auto a skončilo na střeše. Vozovka je uzavřena, na místě jsou policisté a hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Dobrý den, přátelé. Ze studia Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Jaroslav Tachovský. Dnes jsem si pro vás vybral úsměvnou muzikantskou historku, kterých mezi hudebníky koluje mnoho. V městečku, ve které jsem se narodil a v jeho okolí, existovalo ve 40. až 90. letech minulého století hodně kapel. Muzikantů bylo tehdy dost, na rozdíl ode dneška, kdy neseženete zdatného hráče na trumpetu, basšílovku a další nástroje. Čím to asi je? Tehdy se dost hrálo. Kapely účinkovaly při různých příležitostech a slavnostech v tom kterém městě. Moje vzpomínka patří průvodu na 1. máje. Hrály se krásné pochody, ke kterým neodmyslitelně patřil parádní úvod, takzvaný Einschlag, v podání bubeníků, to znamená malého bubínku, velkého bubnu a činelu. Solo leželo hlavně na malém bubínku. Znáte to.

Na bubínek tehdy hrál můj kamarád, vojenskou muzikou odchovaný, říkejme mu Láďa. Byla to veselá kopa, neskazil žádnou legraci a naopak je rád vymýšlel. Prostě nikoho nenechal na pokoji. Ve hře na bubínek byl suverénní, takže rád dělal i různé parádičky, ke kterým patřilo i známé vyhazování paliček do vzduchu. Což o to, nám i divákům se to líbilo, ale kdykoliv se šlo hrát do průvodu, kapelník i někteří kolegové Láďu varovali, že by se mu ta frajeřinka nemusela vyplatit. Na to měla Láďa vždy pohotovou odpověď. Ale pánové, kdo se bojí, nesmí do lesa. Jenže při jednom průvodu padla kosa na kámen.

Zrovna jsme vedli průvod dlážděnou ulicí mírně do kopce kolem kostela, když dal kapelník pokyn k anželágu. Láďa, jak bylo zvykem, třikrát klepl na takzvanou levou do bubínku, aby si kapela srovnala krok a nasadil svoji parádu anželák. Celá kapela soustředěná, aby šla na levou, však asi po dvou taktech uslyšela podivné cinknutí, které do něj nepatřilo, a anželák se rytmicky rozsypal. Všichni se pochopitelně ohlédli, co se stalo. A pohled to byl groteskní. Láďa v předklonu poskakuje v opačném směru, než jde průvod. To vše za živého zájmu a pochechtávání četných diváků. Zkrátka, Láďovi to dneska nevyšlo. Během anželáku při vyhazování paliček se mu nepovedlo jednu chytit, ta cvrnkla o ráfek bubínku a spadla na dlažbu a pomalu se odkutálela ke kraji ulice, kde na neštěstí byl kanál. Mezery v kátru byly dostatečně široké, aby do jedné z nich palička propadla a zmizela v kanálu. Marné bylo Láďovo snažení ji zachytit.

Když se Láďa zařadil zpět do pochechtávající se kapely, odbyl to pro něj příznačným výrokem. Pánové, je to v řiti. Teď si to odpočítejte sami, blbouni. Odpovědí mu byl nehorázný řehot celé kapely. Do konce hraní obstarával Einšlák jenom velký buben a činely. Ještě dlouho potom, kdykoliv jsme se s kapelou sešli, neodpustili si někteří rejpalové otázku, jestli má Láďa rezervní paličku sebou. Přátelé, s muzikou zažijete mnoho legrace, ale i smutku. A proto je ten muzikantský život tak krásný. Milí posluchači, příznivci Dechovky, to bylo pro dnešek vše a příště se na vás těším opět na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Svatební klarinety v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírají dnešní špalíček lidových písní. Krása a tajemnost zlata spolu se zlatými melodiemi opěvující ty, které máme rádi, budou jeho obsahem. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Zlato znali lidé v dobách dávno minulých. Opracované se používalo před více než 6000 lety. O původu zlata se vedou četné diskuze. Dle některých teorií je drahý kov na Zemi tak dlouho, jako existuje samotná planeta. Údajně naprostou většinu obsahuje jádro a zlato se dostává na povrch vulkanickou činností. Tato domněnka však, bohužel, zatím potvrzena nebyla.

Že zlato pochází z vesmíru, tak to je další teorie původu zlata. Je obsaženo v některých meteoritech a ty, které dopadly na Zem, postupně naši planetu, řekněme, obohatily. A tak srážka dvou vesmírných těles, zaznamenaná před pár lety, této myšlence tak trochu nahrává. Kde se tedy zlato skutečně vzalo, známo není. Pravdou ale je, že ho můžeme nalézt na místech, kde bychom ho nikdy nehledali.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní, které opěvují lásku lidí a používají k tomu slůvka zlatá a zlatý. Již staří Egypťané používali zlato k léčení různých nemocí a pro jeho magickou složku bylo přítomné i pro mnoho rituálů. Věřili totiž, že je zlato kovem bohů a že šperky tedy neslouží jen jako ozdoba, ale dodávají tělu sílu a energii. A tím až zázračně podporují vitalitu.

Dodnes se zlato používá v zubním lékařství, ale úspěšně jako doplňková léčba různých vážných nemocí. Zpomaluje stárnutí a skvěle působí při nemocech kostích. A jak lze zlato získat? Asi každému se nejdříve vybaví zlaté doly nebo prosévání písku v řekách. Jsou ho ale také plné oceány. U nás na jižním Plzeňsku byla naleziště zlata zkoumána například v okolí Nekvasov, Srb, ale i jinde.

Zlato je jedlé a do některých nápojů a jídel se také přidává. Lidskému organismu nijak neublíží. Tento kov prakticky nelze zničit. A tak si dovolím v přeneseném slova smyslu vyslovit myšlenku, že je zlato nesmrtelné. A stejně tak jako naše lidové písně, které opěvují ty, které máme rádi, vážíme si jich a život bez nich si nedovedeme představit. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku zadržela člověka podezřelého z násilného trestného činu. Karlovy Vary připravují celkovou rekonstrukci historické kavárny Jelení skok. Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla. Zítra bude zataženo s deštěm a teploty do 19 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Kriminalisté zajistili osobu, která je podezřela z násilného trestného činu v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku. Od rána tam policisté vyšetřovali nález části lidského těla na kraji města. Do prohledávání okolí se zapojili desítky policistů, strážníků městské policie a záchranáři. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
2: K události, ke které došlo v Kinšperku nad Ohří, jsme zadrželi osobu podezřelou z tohoto násilného trestného činu. V současné době provádíme potřebné úkony, o dalších podrobnostech budeme informovat okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí.
0: Město Karlovy Vary připravuje rekonstrukci historické restaurace a kavárny Jelení skok. Chátrající památkově chráněný objekt chce přestavit na společenské zařízení s celoročním provozem. Záměr je v současné době teprve na začátku, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: V tuto chvíli je vypracováno poptávkové řízení na projektanta celé rekonstrukce Jeleního skoku, to znamená ten záměr celou tu budovu zrekonstruovat a v budoucnu ji odevří veřejnosti po celých 12 měsíců v roce stále platí a intenzivně se na něm pracuje.
0: V současné době funguje zařízení v provizorním režimu. Nový nájemce areálu zajistil provoz pavilonu s občerstvením a přístup na přilehlé vyhlídkové terasy. Z projektu knihovny Václava Havla dnes odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu to exkluzivně potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednáních, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny. Odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
4: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
0: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazovaly také k dílu dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Knihovnu oficiálně založili Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004. Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Najim Kásím odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonská území. Izraelský ministr obrany Israel Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo s deštěm, přes den oblačno s přeháníkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Místní komunikace mezi Habartovem na Sokolovsku a křižovatkou na Bukovany je uzavřena z důvodu nehody osobního auta. Na místě jsou policisté a hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes jste do Hezky česky přišla s panem Smithem. Smithem, nevím, jestli to dobře vyslovuju.
2: Vyslovujete to dobře tak i tak. Smithem i Smithem.
1: Dobře, ale nám nejde o tu výslovnost, ale o skloňování. Tam je nějaký problém? Přijdu tam s panem Smithem.
2: No, ano. A vidím pana...
1: Smithe.
2: Nebo Smitha.
1: Aha, tak jak to je?
2: Tak totiž jde o to, že my máme základní takovou tradiční poučku, že cizí vlastní jména, když chceme skloňovat, tak vždy máme vycházet z té vyslovované podoby. A u tohohle jména je v anglické výslovnosti souhlásková skupina TH, pro kterou v psané podobě, pro kterou my v češtině ale tu hlásku nemáme. Takže někdo říká T a někdo říká S. No a pokud je tam T, tak to musíme přiřadit ke vzoru pán.
1: Smitha.
2: Tak a pokud je tam S, tak ke vzoru muž.
1: No tak to jste to rozlouskla, naprosto skvěle tomu rozumím, protože bychom nemohli skloňovat Smithe a Smitha.
2: Tak, přesně.
1: No,
2: tak.
1: No. Je ještě nějaké takové záludné příjmení, které jste přinesla, anebo...
2: Ono je jich spousta. Tady je výhoda u tohohle, že si můžeme vybrat a obojí je správně, ale jsou taková, no těch vlastních jmen, příjmení je strašně moc, kde jsou různé problémy a chytáky.
1: Nevezmeme to komplexně, ale nějaký příklad s chytákem ještě můžeme říct.
2: To naše základní pravidlo, o kterém jsem mluvila, totiž ta vyslovovaná podoba je komplikovaná například ve francouzštině, takže Alexandre Dumas. Píše se Dumas a měli bychom se tedy držet té výslovnosti Dumas, ale to bychom skloňovali podle vzoru předseda. A to bychom se dostali tak daleko od té původní podoby toho příjmení, že už by to nikdo nepoznal.
1: Že to raději vůbec asi nemáme skloňovat, ne?
2: Máme, ale vlastně podle té psané podoby. Takže Dumase, budeme to tedy číst Dumase, ale přidáme tam to S. Tu výslovnost vlastně francouzskou úplně tím zlikvidujeme, ale pořád budeme vědět, jak zhruba to příjmení vypadá.
1: Takže máme říct, setkal se s Alexandrem Dumasem.
2: Ano.
1: A udělám chybu, když řeknu prostě setkal se s Alexandrem Dumas.
2: A dneska už asi ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Dobrý večer, Mangau Savorenge Lačera Tešu Karšu Neben. Dnes vám představíme zpěváka JBho a malířku Ivetu Horvátovou. Oba nám přiblíží svoji tvorbu.

0: Dospívali Igor Kmeťo a Monika Bagárová. Příjemný večer. Iveta Horvátová, která v posledních letech používá také jméno Iveta Riminka Filí, ve své tvorbě zachycuje těžké životní zkušenosti, kterými od dětství procházela. Zároveň však pracuje s výraznými a zářivými barvami, které skládá s mimořádnou odvahou a fantazií. Její díla připomínají orientální mozaiky i umění předkolumbovských kultur. Vystavovala například v galerii u Kamenného zvonu v Praze. Její tvorba byla také součástí Světového romského festivalu Camoro, kde před týdnem představila své práce ve White Bar Café na Praze 2. Výstavu uvedl kurátor Jaromír Typlt.
1: Před 13 lety se Vladimír Drábek, náš kolega, se rozhodl, že pro znevýhodněné umělce, kteří prostě trpí nějakými zdravotními handicapy, jsou nějak vyloučeni, založí v Praze ateliér, kde budou mít k dispozici výtvarné potřeby, prostor a který je bude zastupovat. Ten ateliér dostal název Ateliér radostné tvorby, byl založen v roce 2013 a Iveta byla od začátku mezi prvními výtvarníky, kteří tam byli vybráni.
0: Říká Vladimír Typlt, který s Horvátovou dlouhodobě spolupracuje a její tvorbu zná.
1: Obrazy Ivetiny i díky tomu, že jsou kresleny poměrně jako výrazně barevnými fixy, tak působí barevně. Ano, většina z nich působí radostně, ale to neznamená, že všechny působí radostně. Tady třeba jsme reprodukovali takové obrazy, které jsou vlastně dost bolestné, do kterých Iveta zapsala svůj život, zapsala taková až jako stížnost na osud, který k ní nebyl rozhodně nějak milosrdný. Prožila si velmi těžké a hrozné věci v dětství, prožila si období hledání domova, prožila si období, myslím, že dodnes vlastně bojuje i se samotou a s nevýhodnou sociální situací. Prostě jsou to všechno věci, které tvoří její život. A já bych z těch obrazů, které tady jsou, tak bych rád upozornil na takové ty mozaikovité postavy. Tady vidíme dvě a ještě v tom dalším sále je jich několik.
2: Tam to je ďábel se psema. Tam je Ježíš ukřižovaný, tam je Panna Marie, a ještě tam je Panna Marie a Ježíš vedle sebe.
0: Výstava Ivety Horvátové nese název Stromy rostou do nebe a příroda je pro autorku jedním z hlavních zdrojů inspirace. Zajímalo mě proto, jak dlouho jí trvá vytvořit jeden obraz.
2: Záleží jaký. Už je to velký? 4 až 5 hodin. Ale já mám takový stavek, že dokážu namalovat za jediný den třeba i 5 obrazů.
0: Iveta maluje od 8 let. Její první inspirací byla učebnice ze 3. třídy.
2: Čítanky. Tehdy za komunistů čítanky, takový na čtení. Jak tam byla ta malá holčička ve 3. třídě na obálu, že jo, tak jsem jí malovala a pak jsem malovala různý obrázky. Vždycky jsem to dávala učitelce a učitelka to vždycky schovala. Pak jsem měla velkou pauzu a pak jsem začala malovat až ve 22. Pak jsem zase měla pauzu a pak jsem se vrátila k tomu, no a vlastně už pomaluju pořád. No.
3: Vy jste říkala, že tady jsou témata jako Ježíš, Panna Maria, pak jsou tady různé postavičky.
2: Tamhle to je dvojí osobnost, schizofrenie, tamhle ten, to je anděl, tamhle jsou srdce, barevné obrázky a ještě tam zatím jsou hlavy.
0: Dodává výtvarnice Iveta Horvátová. Její výstava Stromy rostou do nebe byla součástí programu Světového romského festivalu Camoro.

0: Saekshunen Amaro Romano Vakereben. Posloucháte Oroma Vakeren. JB, vlastním jménem Jiří Běla, je zpěvák, textař a performer, který propojuje moderní pop, funky a taneční hudbu. Jeho tvorba odráží životní příběhy i emoce a nese v sobě chuť užívat si život. Nedávno vydal novou píseň a videoklip s názvem Spověď. Na křtu této skladby JBho ho oslovila Iveta Durdoňová.
1: JB, vy si plníte svůj sen. Chtěl jste být vždycky zpěvákem?
2: Tak je to odmala jsem chtěl zpívat. Můj kamarád mi řekl, když jsem mu zaspíval v autě, a samozřejmě zpíval jsem všude možně po karaoke, hrozně mě ten zpěv bavil. A hlavně ty lidi, jako jak mi tleskali a dávali mě nahoru, tak jsem si řekl, proč to prostě nedělá profi. Tak jsem se rozhodl, že to začnu dělat. Minulý rok v říjnu vyšla moje první písnička Vteřina, teďka vyšla druhá písnička Vzpověď a máme velký plány, navázal jsem spolupráci se skladatelem a zpívákem Igorem Kmetěm, s panem Jiřím Zmoškem, který mi napsal Když slunce zapadá, s panem Zdenkem Bartákem, který mi napsal písničku Love Them, kterou budeme vydávat v prosinci. Čeká mě jak šňůra koncertování. Můj sen není jenom vyprodávat haly, můj sen jenom není prodávat vstupenky, ale můj sen je to, aby jsem předával něco lidem, aby se mi dokázal motivovat, že i z toho dna, prostě co ty lidi jsou, tak se dokážou zvednout i nahoru a jít si prostě za tím svým a věřit tomu, co dělají. A to je, myslím, jako nejdůležitější, je to takové mé poselství.
1: Vy máte na sobě džínový komplet, vyšívaný perlama. Kdo vám šije vaší garderobu?
2: My s Marcelou Jo, která je vlastně z cirkusu a proto Hvězdy pod čapitem, tak jsme se řekli, že budeme navrhovat i naše návrhy. Začali jsme vlastně šít na mě. Já mám rád trošku Elvise Presleyho. Někdo si řekne old school, ale pro mě je to prostě king rock and rollu. Takže začali jsme tvořit, začali jsme dělat spolu, za tohle spolupráci moc děkuju a chystáme jim modní přelízko s Marcelou Jo.
3: Nebudu lhát, že vše je sluncem zalité, někdy to na mě padne, někdy bolí starosti

0: Hvězdy pod čapetem, to je váš nový projekt.
1: Je to můj projekt, který jsem vytvořil, kde jsme oslovili právě na křtu pana Felixe Slováčka, za mě úžasný muzikant, a kde jsme se tak nějak seznámili a pan Felix Slováček kvůli tomu Cirkus Umberto, Krev toulavá. To prostě do toho šapita zapadá. My jsme se potkali na křtu jeho videoklipu a potkali jsme se vlastně na křestu knížky Anička, kde jsem vystupoval, a moc je to s tím, že pozvali právě mě. Tam jsme se domluvili na spolupráci. Hvězdy pod čapy to vlastně nebudou jenom o jednom interpretovi, o jednom zpěvákovi. To bude Igor Kmeťo, který přistoupil na spolupráci, Mike Spirit, Ilona Čáková. Je oslovený spousta interpretů, samozřejmě budou to moji hosti a na to se já strašně moc těším. A na podzimě můžete vidět ve velkých halách, ne v mých vyprodaných, ale jako předskokám, a budu v Auto Universum a Fórum Karlín.
0: Vy máte spolupráci s Igorem Kmeťem, který v současné době žije ve Španělsku.
1: My jsme tam nahrávali muziku a byli jsme řešit videoklip. Videoklip jdeme nahrávat 19. června do 23. Ten oděj se bude odehrávat jak ve Španělsku, kde Igor Kmeťo žije. Nějaký děj se bude odehrávat v České republice. A ještě máme práci před sebou, takže se určitě máte na co těšit, a já sám se na to hrozně moc těším.
2: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zort hesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po dvou tragických nehodách je uzavřená dálnice D2 ve směru na Brno. Přípravu nového zákona o vysokých školách podpořila Česká konference rektorů. V noci bude v Čechách pršet, v pátek srážky postupně ustanou a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Dvě smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na čtvrtém kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali na místě, zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
2: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z osud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
0: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Tvoří se tam dlouhé kolony a ucpávají se i objízdné trasy. Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po odpoledním zasedání Česká konference rektorů.
3: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily takzvané univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
4: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
5: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
3: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Most přes dálnici D4 u Jíloviště půjde k zemi. Podle krajských silničářů je ve špatném technickém stavu. Provoz na mostě skončí v pátek 5. června. Dálnice se kvůli demolici úplně uzavře v noci ze soboty 13. na neděli 14. června. Řidiči musí počítat s objížďkami a zdržením. Nový most má být hotový v září 2027. Vedení Liberce nechá zajistit skalní svah v ulici doktorky Milady Horákové. Firma specializovaná na výškové práce zabezpečí ohrožující žulovou skálu naproti Kauflandu. V budoucnu chce město pokračovat i dalšími svahy v této ulici. Zajištění skalního svahu bude stát téměř 3,5 milionu korun, říká náměstek Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
6: Je to samozřejmě náročná činnost, my jsme tady k tomu získali i dotace, nebo odbor má přislíbenou dotaci až 80%. Jsou to výškové práce, náročné práce a započneme co nevědět.
0: Zajištění skály začne hned po podepsání smlouvy a potrvá zhruba 3 měsíce.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se budou postupně šířit přes celé Čechy, na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i oblačno, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů. V pátek bude ráno a dopoledne deštivo, déšť se během dne rozšíří i na Moravu a Slezsko a teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 u 107. kilometru ve směru na Bohumín stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto s defektem pneumatiky. Jízdní pruhy jsou volné, řidiči ale mají projet opatrně. Na dálnici D2 u 56. kilometru ve směru na Bratislavu je porouchané vozidlo, řidiči musí taktéž počítat se zdržením. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Ve štědrovečerní pohádce Princezna a písař stvárnila princeznu Amálku. Tomu už bude 12 let. U herectví jen nezůstala. Nyní moderuje Nahou seznamku, vyzkoušela si relí a v létě zamíří na Moravu za Mozartem. Monika Tymková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Moc děkuju, Alex, krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host zavítala dnes rodačka Strutnová, princezna z pohádky, princezna a písař, také moderátorka Nahé seznamky Monika Tymková. Moniko, začneme možná u toho herectví, protože já jsem se dozvěděla, že na to, že jste se stala herečkou, měla velký vliv rovněž herečka a spisovatelka Marie Doležalová. Mm-hmm.
1: Je tomu tak,
0: bez
1: je to
0: ní byste nebyla herečkou?
1: Možná taky ano, to já bohužel nevím, protože jsem naštěstí byla s ní, ale vlastně ta Maruška mě tím životem tak hezky provedla, protože je starší a vlastně ona byla někdo, kdo mi řekl, že existuje Pražská herecká konzervatoř. Já jsem vlastně vůbec nevěděla, že to existuje, že existuje škola, kde se učíte šermovat nebo stepovat. A já jsem vždycky měla trošku pocit, že jsem také jako outsider a že vlastně nezapadám do žádný ze skupin, ve kterých jsem, že ve škole jsem si připravila ve třídě taková jako trošku starší, protože jsem od malinka hodně trávila čas se staršími dětmi, viz Maruška právě. A najednou mi někdo řekl, že existuje škola, která dělá něco, co já prostě odmala miluju, protože já jsem se fakt narodila a byla jsem velký komediant. Já mám, díky bohu, rodiče hodně točili na kameru různý životní situace moje a já prostě, mě už od 2 let bylo úplně jasný, že já prostě budu dělat herectví.
0: Takže až se bude točit nějaký medailonek o vás, tak vy máte výbavu.
1: No, nevím, jestli se to dá použít, ale protože podle mě tak jako v 90% buď to mě brácha mlátí, nebo tam jsem nahatá, protože jsem se odmala v pořád slíkala. To mi říká mamka hrozně vtipnou historku, že mě jako hodinu oblíkali a pak se otočila a já byla nahatá. Jako, myslím si, že to nemá nic společného s tou seznamkou, o který se určitě taky nebavit.
0: Teď jsem chtěla říct, že to předurčilo.
1: Podle mě to spíš má co dočinění s nějakou svobodou, kterou já vlastně od malinka si tak jako razím a nějaká moje svobodomyslnost už se asi podle mě objevovala i v tom oblíkání, respektive v neoblíkání a slíkání.
0: Byla jste vlastně někdy zaměstnaná?
1: Jsem zaměstnaná v divadle.
0: Takže jste zaměstnaná, mm-hmm. Zase takovou svobodu tím pádem nemáte, nevadí vám to?
1: No, já jsem takový jako, že miluju řád, ale zároveň v tom řádu potřebuji mít svobodu, je to takový ještě komplikovanější. Ale vůbec mě to nevadí, naopak mám ráda, když mám nějaký úkoly nebo když jako mám nějaký plán, ale zároveň potřebuju v tom umět dýchat, takže to je pro mě důležitý.
0: Umět dýchat znamená třeba to, že právě si odskočíte odmoderovat nějakou akci nebo právě tu seznamku, nebo zkusíte právě to rally, které jsem zmiňovala v úvodu, to je ta svoboda?
1: Určitě, protože mám pocit, že na tomhle životě, nebo v tomhle životě, aspoň já, zatím jsem jenom jednou a hrozně by mě mrzelo, že jsem se jako narodila a že jsem umřela a nic mezi tím nebylo, že já potřebuji k životu nějakou akci, nějakou radost a potřebuji, aby to bylo hodně pestrý. Vždycky říkám, že můj život je taková jako všechny barvy duhy a i když to někdy hrozně bolí, tak většinou spíš si řeknu, bylo skvělý, že jsem to zkusila.
0: Tak rally je poměrně slušná akce, nebo akční záležitost, k té se dostaneme. Je něco, co máte zatím jenom v hlavě, co byste si chtěla zkusit a doufáte, že vás to potká, že přijde ta možnost?
1: Mm-hmm. Asi bych hrozně si chtěla zkusit skočit bungee jumping.
0: A tak to není nesplnitelné.
1: Není, no, ale vlastně se toho nějak strašně bojím, protože vím, že my jsme to nějak. Podle mě to jednou řekla mamka, když jsem byla menší, že by to chtěla skočit. Takže si spíš myslím, že to je trošku její sen, který já jsem se jako převzala na sebe, ale hrozně bych to chtěla skočit spolu s ní.
0: A maminka je svolná, ochotná k tomu stále. No, nezměnilo se
1: vlastně
0: u ní něco.
1: Teď, jak jsme o tom začali mluvit, tak mně došlo, že jsme o tom zhruba tak 10 let nemluvili. A za 10 let se podle mě stala spousta věcí, kromě toho, že moje mamka má nějaký jako špatný záda. Takže nevím, ale myslím si, že ona je podobný živočich jako já, takže když budu dlouho přemlouvat, tak do toho možná půjdeme spolu. Třeba zrovna teďka jsou v Americe a procházejí všechny národní parky, takže asi tak.
0: Je akční. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herečka a moderátorka Monika Tymková, která to už bude 12 let, co jste se objevila v televizní pohádce Princezna a písař. Jak vzpomínáte na natáčení teď s odstupem?
1: Moc hezky, nebo má to takový dvě roviny. První je, když si představím Matouše Rumla, jak jedeme v lodičce, jak pak padám, jak se topím a nedojde mi, že ty šaty sami o sobě mají 10 kilo a když se nacucají vodou, tak mají 100 kilo. Ale vlastně s Matoušem to byla hrozně hezká spolupráce. Matouš je ještě člověk, který má takovou tu starou duši, takže je gentleman. Takže se o mě moc hezky staral, ale do toho má ještě duši dítěte, takže neustále dělá nějaký forky a dělá nějaký lumpačiny. Takže vlastně se mi vybaví Matouš a pak se mi taky vybaví Karel Janák, který je
0: režisér.
1: Který je režisér, ano, a je taky duší dítě, protože je vlastně hrozně hezký vidět, když někdo dělá práci a baví ho to a Karel má vždycky tak rozzářený oči a říká, a mohli by tam být ještě tohle. A vlastně vždycky zapomene na to, že to jako, že vlastně točí film a že ty věci musí být opravdový. Takže jako přišel s tím, že by hrozně chtěl, aby slepice vyletěla na pátou sekundu, protože my tam jako putujeme v takovém městečku a byly tam i jako pravý zvířata a říkal, bylo by super, kdyby ta slepice jako vyletěla v tenhle moment. A ten pán, který tam měl tu slepici, říká, pane Karle, to je slepice, jako to asi neudělá. A bylo by, že Karel byl hrozně smutný z toho, že jako mu to nevyjde. Takže tohle byla ta hezká část, na kterou hrozně ráda vzpomínám. Pak ale bohužel to taky v sobě nese to, že ta pohádka běží o Vánocích a že Česká republika nebo lidi u nás tady jsou strašně nároční na vánoční pohádky a většinou hodně přísný. A mě bylo, vlastně už to nechci ani počítat, kolik mi bylo, byla to jako moje první filmová herecká velká zkušenost. A udělala jsem tu chybu, protože jsem ještě byla nevědomá a četla jsem si hnedka ty komentáře na ČSFD a byly ošklivý a byly na mě jako hodně zlí ty lidi. Někteří. Někteří třeba ne, ale vy si pochopitelně pamatujete jenom ty ošklivý, nebo aspoň já to tak mám. Takže vlastně já si pamatuju, jak jsem toho 24. potom večer ležela v posteli a brečela jsem, protože jsem měla pocit, že nejsem dost, no. Ale nechci, aby to znělo nějak, jako teď tady hodně otvírám nějaký své bolesti, ale je to tak, je to těžký, protože jsem poprvé byla vidět a poprvé jsem měla střet.
0: A nikdo vás na to nepřipravil a možná se na to ani připravit nedá, že si tím
1: asi
0: člověk
1: nedá,
0: musí projít.
1: Myslím si, že určitě, protože zpětně teďka mám za sebou moderování toho projektu Naked Attraction a vlastně už mi to bylo úplně jedno, co si lidi myslejí. Takže myslím si, že spojení zkušeností věku a nějaký sebehodnoty, sebeúcty mě najednou dostalo do úplně jiných sfér.
0: A přitom ta pohádka se každý rok opakuje. Je to povedená pohádka, velmi povedená. A vy tam dokonce skáčete přes střechy a tak. Nějaká kolize stala se? Bylo to natáčení místy nebezpečné?
1: No jedna jediná kolize byla, když jsme jeli právě na té lodičce, jeli jsme z takového jezu a Matouš říká, jdeme to naposledy, pořádně to prostě rozjedem. A převrátili jsme se a on se strašně omlouval, ale bylo to poslední jetí ten den, takže to nebyl problém, ale on, jak je prostě velký profesionál, tak říká, promiň, já jsem to chtěl zkusit. A právě se tam stalo to, že jsem se málem utopila, ale já si vlastně celou dobu strašně smála, protože mě to přišlo hrozně hezký, že si prostě Matouš furt takhle hraje a zkouší.
0: Tak a když se ještě vrátím k tomu štědrovečernímu vysílání, co mu předcházelo, cítila jste nějakou nervozitu? Předtím usedla jste s rodiči, s rodinou před televizi a dívali jste se společně, bylo to tak?
1: Mm-hmm. Myslím, že jsem byla strašně protivná ten den.
0: Protivná, netěčila jste se?
1: No, protože rodiče tím, že nejsou z herecký branže, tak vlastně nemají takovýto kinderstube, který mají ty lidi kolem mě, že když se prostě pustí nějaký film a vy v něm hrajete, tak se prostě neodchází, nebo se nemluví, nebo ale u nás se vždycky Vánoce slavili s celou rodinou, i babička, děda. Takže každý furt potřeboval do toho mluvit. A já jsem se na to prostě potřebovala jenom podívat, abych věděla, jak to vypadá v tichu, protože jsem neměla možnost předtím to vidět. A oni do toho furt remceli, takže jsem podle mě byla hrozně důležitá a natlakovaná strachem, ale taky nějakým očekáváním. A takže jsem asi nebyla úplně dobrý.
0: Ale rodina byla velmi pyšná.
1: Určitě, ale oni zároveň nechci kárat, ale neumějí to úplně tak říkat. Teď už taky jsou na tom mnohem líp a umějí to, ale myslím si, že spíš řekli, No, tak dobrý, ne? Nebo něco takového, protože to je pro ně vlastně největší ukázka toho, že mě milují, že jsou na mě pyšní.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Monika Tymková, herečka, která ale zakusila novou zkušenost, moderuje pořad, v něm nakonec před kamerou zůstává jediná oblečená ona sama, je to tak.
1: Je tomu tak. Já jsem se bála, co tam dořeknete, ale je tomu tak, ano.
0: Ne, vy zůstáváte oblečená, ale přesto všichni kolem vás jsou naprosto slečení. Mm-hmm. Řekněte mi, jaké jste musela mít zkušenosti, dovednosti, než jste se poprvé pustila do moderování takové soutěže?
1: Mi to asi, Alex, nebudete věřit, ale já ty lidi vůbec nevnímám nahatý. Nebo nahý.
0: Vy si je oblíknete, ne, mysli?
1: Já vlastně, to je strašně zvláštní, protože všichni úplně, tak co, tak to je super, ne, obkoukáváš. Já říkám, já vlastně vůbec, jako, já jim koukám vlastně fakt vesměs do očí. Mě prostě naučili doma, že mám koukat lidem do očí. A já přišla o tolik věcí, protože jsem jim prostě koukala do očí, skoro všem. Tak jasně, občas ještě těsně předtím, než se začne natáčet, tak já vidím ty lidi, kteří jsou v těch boxech. Picker vlastně přijde až po tom, co se zavřou ty boxy, takže on je vůbec nevidí. Takže já mám chvilku čas se tak jako prozlídnout a podívat se. Ale vlastně mě je to ne hloupý, ale zase tak jako. Tak trošku se podívám, ale jako necivím na ně, no. A až potom, když je třeba popisujem, tak se na ta těla koukám, ale vlastně už to beru tak profesionálně, že k tomu nemám vlastně žádný pocity ani emoce a prostě práce, no.
0: Tak, prostě práce. Je to tady, jenom abych přiblížila, pokud by někteří posluchači nevěděli, je to tady nahá seznamka, kdy jeden účastník si vybírá partnera nebo partnerku z pěti nahých lidí. Postupně se tedy odkrývají, pak jsou tady zcela nazí. Vy jste prošla nějakým konkurzem, než jste tento post moderátorky soutěže obsadila? Jak ten konkurz probíhal? To by mě zajímalo.
1: To je krásná historka. Ano, prošla jsem konkurzem, nebo castingem, a doporučila mě Tereska Tobiášová, se kterou jsem předtím moderovala pořad Bábovky a plechovky a do kterých jsem se úplně vlastně jako moderátorsky zamilovala, protože se s nás staly velký kamarádky, zrovna včera jsme se viděli. A ona mě doporučila, protože řekla, že si myslí, že bych byla dobrý typ na to, nechápu proč. Ještě si to s ní musím vyříkat. A volali mi třeba 3 roky zpátky, že tenhle projekt chtějí dělat a že mě nabídla Tereska, jestli to nechci zkusit. A já v tu dobu měla partnera a vlastně celý můj život vypadal úplně jinak. A říkala jsem si, cože, já moderovat tohle? Ale jako neřekla jsem ne, protože jsem vlastně trošku jesmen a přesně potřebuji, aby ty barvy duhy byly všechny, tak vlastně vždycky všechno potřebuji aspoň vyzkoušet, i kdyby mě to mělo vylámat zuby. No a najednou se pak nikdo neozýval, tak jsem si říkala, aha, tak asi se nic nestalo a úplně jsem to nechala být, zapomněla jsem na to. No a plynul nějaký čas a v lednu já jsem se po 8 letech rozešla se svým partnerem, nebo jsme se rozešli, a já jsem najednou se ocitla úplně v jiný životní situaci. Byla jsem sama, poprvé jsem žila sama, našla jsem si byt, přestěhovala jsem 8 let svého života do garzonky, ale to jako, to bylo moc krásný, protože jsem přesně poprvé zapojovala internet, zařizovala všechny věci. A říkala jsem, tyjo, to je skvělý, protože kdybych byla v tom vztahu, tak nikdy v životě se tohle nenaučím. A vlastně každý ten den a každou tu novou situaci, kterou jsem zažívala, za tu jsem byla hrozně šťastná a vážila jsem si toho. No a pak najednou mě někdo volal a říká, dobrý, Moniko, my jsme tady z toho Naked po 2 letech. A já úplně, aha, no tak dobře, co po mně chcete? Casting, přijdete? A já, no tak přijdu. Protože jsem najednou byla ještě větší jesmen a už mě nebránilo nic. No a přišla jsem, měla jsem jít večer na ten casting, ale zjistila jsem, že tam mám nějaký moderování, který jsem si špatně napsala. Tak jsem volala, říkám, já se moc omlouvám, já nemůžu přijít. A oni, ne, my tady ještě máme volno v 7 ráno. A já, v 7 ráno, jo, ale jsem úplně jako ranní ptáč. Říkám, dobře. Tak jsem se oblíkla, jela jsem tam a čekala jsem, že to bude takový, jako že si popovídáme, já řeknu něco vtipného a prostě půjdu domů. Ale nebylo to tak. Už tam normálně byla pikerka a už tam byly 2 nazí lidé, žena a muž. A už byly za plentou a normálně jsme simulovali díl Naked Attraction.
0: Tak pikerka je ten člověk,
1: který si vybírá, je oblečený tak zpočátku a vlastně se slíká až v úplném finále, kdy tam jsou poslední 2, tak ona jde a sleče se taky, nebo on jde a sleče se taky. A v ten moment tam jsou 3 nazí lidé a já.
0: Tak ještě se k tomu vrátíme, k této soutěži. Monika Tymková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s herečkou a moderátorkou Monikou Tymkovou, která teď už tedy nějaký čas moderuje nahou seznamku, správně to Naked Attraction.
1: Naked Attraction.
0: Tak, to je název té seznamky. Vy budete, nebo už jste dokončili díly, dotočili jste, ale chystáte se na druhou řadu, takže je to úspěšná seznamka. Mm-hmm.
1: Já bych ještě ráda doplnila, protože hodně lidí má pocit, že už jsme natočili dvě sezóny, ale není tomu tak. My jsme natočili jenom jednu, ale rozdělila se na dvě části. První běžela od září, nebo od října mám pocit, od října, od mých narozenin, to si pamatuju. A pak o Vánocích byla pauza a po Vánocích začaly vysílat jakoby druhou půlku. Takže teď vždycky se mě každý ptá a říká, tak vy už máte tu druhou a točíte třetí. A říkám, ne, není tomu tak. Takže teď vlastně. Teď bych tady nemohla být, protože už bychom točili druhou sezónu, ale nakonec se to posunulo na září, protože si vytváříme vlastní boxy, ve kterých ty účastníci jsou, protože předtím jsme měli půjčené, takže by se to nestihlo, takže jsme to posunuli na září. A jak zněla ta otázka, protože já hrozně tady větvím.
0: Ta otázka zněla vlastně, že ta soutěž tím, že pokračuje, takže je úspěšná a že lidé se vám hlásí. Nestydí se, hlásí se.
1: Mm-hmm. Ano, hlásí se. To je neuvěřitelný, protože třeba v Anglii mám pocit, že už je třeba 15. sezóna, ale Anglie je přece jenom trošku větší trh než tady u nás. A všichni jsme měli velké očekávání z toho, kolik lidí se přihlásí a jak to bude. A přihlásilo se jich dost a máme dost lidí. Ale pokud by ještě někdo chtěl a měl zájem, tak se pořád ještě může přihlásit.
0: Stalo se vám, že si to třeba někdo rozmyslel? Přihlásil se a pak si řekl, do toho nejdu, to nedám?
1: No, tak jednak se děje to, že občas přihlásí někoho kamarádi a on se pak nedostaví na casting, protože o tom neví. Ale tenhle případ při natáčení se nám stal jenom jednou a pro tyhle případy tam vždycky máme dva náhradníky, kdyby cokoliv, protože to natáčení je drahý a nemůžeme si dovolit zrušit natáčecí den. Takže tam vždycky máme dva náhradníky, kteří tam pro tenhle případ jsou. A stalo se to jenom jednou, že ten člověk se nám fakt jako psychicky rozpad. A i přesto, že tam máme psycholožku, která před každým natáčením s každým tím účastníkem komunikuje, má na to 20 minut, aby zjistila, jak na tom je, jestli to zvládne, kdyby měl nějaký pochyby, tak aby je otevřela, aby se o tom pobavili. Protože pro nás je určitě lepší, když ten člověk odejde ještě před natáčením, než když se nám rozpadne v půlce natáčení a my celý ten díl budeme muset přetočit znova. To by bylo hrozně drahý. Takže pro tyhle případy tam máme psycholožku Hanu Mezerovou a stalo se nám to jednou, ale to bylo ještě před natáčením a ona řekla, že si myslí, že není úplně způsobilej pro to, aby mohl natáčet. Tudíž se povolal náhradník a on jel domů. Nikdo se na nikoho nezlobil, to se prostě může stát, my nikomu nedržíme nůž na krku, je to dobrovolný, takže ano. Ale byli bychom rádi, aby se to úplně nestávalo, protože přece jenom, když se nám to v ten den stane čtyřikrát, tak už nemáme náhradníka a je to trošku složitější situace.
0: Tak a přinesla tato seznamka už někomu trvalé štěstí, partnerský vztah?
1: Máme tam tři páry. Jeden z nich je Mirka s Martinem. Ta Mirka byla hnedka první, to je fantastická žena. To jsem si říkala, že i kdyby pro nikoho, tak pro tuhle ženu to točím, protože to je ježišmarja. To je prostě tak hezký člověk, jak jako zvenku, tak uvnitř. A má pejska, hodně cestuje. No a najednou prostě tam tak Mirka stál, furt se smál a má krásný zuby. Najednou se odkryl prostě box a stál tam Martin. Já si myslím, že se jmenuje Martin, my mu říkáme řezník, protože je povoláním řezník. A najednou tam prostě stál člověk v červeném boxu a úplně svítil. Já vám to vůbec neumím jako přiblížit, ale já jsem prostě říkala, to je on, jako to je on. No a jsou spolu rok, přestěhovali se k sobě a budou se brát.
0: Takže to bylo na první pohled?
1: Nebo pro mě, já jsem prostě věděla, že oni do sebe úplně zapadnou. No a pak tam máme ještě jeden, to je gejský pár, to je Kuba a Tomáš a ty jsou spolu, Tomáš byl původně z Bratislavy a přestěhoval se sem za Kubou a vlastně my s Nikit máme občas nějaké akce a oni tam vždycky jsou, vždycky se drží za ruku a jsou to hrozný bobínci. Ne?
0: Happy end.
1: Mají spolu tetování teď nově, jsou fakt moc roztomilí.
0: Monika Tymková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Kenny Rogers, 1980, písnička Kim Kernesové a Davida Ellingsona The Buckaroos, kterou před chvíli zpíval Pavel Bobek jako Z pekla štěstí, stejná autorská dvojice přivedla do Pavlova zpěvníku o 6 let dříve Marii Rotrovou a radu s tím bláznem si nic nezačínej.

0: Jeden ze slavné rockabillyové společnosti memfiské značky Sun, Carl Perkins a jeho vyprávění o narození rock'n'rollu. Pavel Bobek přitom samozřejmě byl taky a za malinkatou chvíli vám to osobně prozradí. Předtím vám všem ještě poděkuji za dnešní společnou jízdu pláněmi country, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.
1: Prý teď zpívám country music.

patrně to tenkrát začínalo. Nezřív našli jsme si starý setínů měm, starý prázdný krám. Pár starých kytar a staré bubny strýce z bubnu, ten chtěl hrát na ně sám. Pak Bůh ví, kdo spravil ten rozbitý klavír, i když stejně moc nedržel tón. Pak už jen já jsem zbýval, tak mi řekl, abych svý...

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Většině stavebních firem kvůli konfliktu na Blízkém východě stouply náklady. Kromě energií zdražují i stavební materiály. Rožmitál pod Třemšínem chystá obnovu parku v Oboře. V noci klesnou teploty na 15 až 10 stupňů, v pátek bude až 23. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zvyšování nákladů kvůli konfliktu na Blízkém východě hlásí 86% českých stavebních firem. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research, do které se zapojilo 155 firem. Náklady jim v průměru vzrostly o více než 15%. Důvodem jsou hlavně dražší energie, pohonné hmoty a stavební materiály. Výrazně zdražil třeba asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v nejbližších měsících neklesnou, ani kdyby konflikt brzy skončil.
2: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
0: Rožmitál pod Třemšínem připravuje přeměnu prvorepublikového parku v Oboře. Dělníci opraví hlavně povrchy cest a vytvoří lepší přístup k potoku. Zahradníci osadí nové záhony trvalkami. Práce by mohly začít na konci srpna a budou stát 3 až 4 miliony korun, říká starosta Pavel Bartl ze SocDem.
3: Dlouhou dobu ten park není upravován, jsou tam dělány základní věci, jako sekání trávy a tak dále. A rozhodli jsme se udělat i rekonstrukci tohoto parku tak, aby jsme ho vrátili do té podoby, kdy vznikal, aby mohl být více využíván veřejností.
0: Nadační fond Kapka naděje vybral na letošním zlínském filmovém festivalu více než 136 tisíc korun. Lidé mohli přispět ve veřejné sbírce při koncertu Naděje, na kterém vystoupil David Koller s kapelou Nákupem charitativní zmrzliny nebo účastí na půlmaratonu. V neděli šlo fondu také 10 korun z každé festivalové vstupenky do kina. Komu peníze pomůžou, říká ředitelka nadačního fondu Dita Loudilová.
4: Vybrané peníze z koncertu Naděje i filmových projekcí půjdou na podporu dětského a novorozeneckého oddělení Baťovy nemocnice. Prezidentka fondu Vendula Pezingerová navíc darovala nemocnici oblečení v hodnotě 50 tisíc korun.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války. Navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo, déšť nebo přehánky se rozšíří přes Čechy, teploty klesnou na 15 až 10 stupňů, v pátek bude zpočátku pršet, odpoledne se místy objeví přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty od 16 do 21 stupňů, na východě až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 u 48. kilometru ve směru na Bratislavu je nehoda nákladního auta. Na vozovce je vysypaný náklad. Řidiči projedou se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové stojí pak u 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s defektem pneumatiky. Pravý pruh je uzavřený. Řidiči musí počítat taktéž se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, co mám na začátku každého divadla vlastně nejradši? Když se to povede tak, že se hosté představí hned na úvod. K čemu taky dlouhé fanfáry, když třeba jedna písnička vydá za pár minut textu ve scénáři. A tak, než bych vám teď dlouze vyprávěl, co mám na světě rád, nechám to raději na tom, kdo o tom zpíval už v dobách osvobozeného divadla. Pěkný poslech.

0: Tak to byl pan František Filipovský samozřejmě s novým orchestrem Jaroslava Ješka v nahrávce té nestárnoucí písničky s optimistickým textem pánů Voskovce a Wericha. A pokud vám snad na úvod chybělo to ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, nebojte se, nebudu zpívat dál. I tenhle kousek z Osvobozeného přijde na řadu a navíc k Františku Filipovskému se ještě přidává Demar Matuška. Ale to až za malou chvíli, až nám Filísek, jak mu doma říkali jeho nejbližší, představí svůj recept na to, jak se v životě tak dlouho udržet fit, při síle a plný energie. Nakonec možná na tom ranním cvičení něco taky bude.
1: Já jsem usazený v Poříčí nad Sázavou, kde mám už 32 let nebo 33 let snad postavenou chatu, víte, kde prázdniny trávívám. A já jsem strašlivý vyznavač slunce, víte, téměř jak egyptský faraon. A já holduju slunci až tak, že mě lidský varuje, říkal, ne, buď pořád na tom slunci, něco se ti stane, zatím se mně nestalo nic. A já vám mám takový systém opalovací, já si nikdy na slunce neléhám, víte, jak to dělávají lidi, roztáhnou ruce, nohy a teďka ten pupenec do nich pálí, to já nikdy nedělám. Já mám takzvaný sluneční procházky a to v Poříčí mám takový, víte, a furt jdu po slunci. A když přijdu do stínu, až chodím do toho měsíčního údolí, tak klušu. Rozumíte to? Honem chci být na slunci, takže spojuju takovou tu fyzičku s tím příjemným a s tím milovnictvím slunce.
2: No ale pozor, teď vlastně prozrazujete tajemství své dobré kondice a zdraví.
1: No ne, tak já vám řeknu, někdy se mě ptají na recept, jak to, že jsem ve svých letech dost svěží člověk, já to všem popírám, víte, protože to se žádnému nevyhne. To jsou jen taková zbožná přání kolegů, kteří říkají, já nevím, takhle vypadá jako ty a tak dále, až mě bude tolik. Ale já myslím, že to je jenom tím, že je člověk neustále v činnosti, víte, a že nemá čas prostě myslet na neduhy. A já myslím vůbec, víte, ona to není jenom ta tělesná činnost, kterou člověk dělá nechtě a to si nemůže poručit, protože jednou to zhasne, to je pochopitelný. U každýho, že jo? A nebo to zhasíná, ty síly odcházejí a tak dále. No já si na to fyzicky zatím stěžovat nemůžu, ale já myslím to, co dělá svěžest v člověku, že je zřejmě víc ta duševní činnost, kterou se zabíráte, víte? A že dovedete, aspoň já to celý život dovedu, ale to taky na to není recept, to musí být dáno, že jsem se nikdy s ničím moc nermoutil, protože mám takovou devizu, že tím věšením hlavy a tím naříkáním se absolutně nic nespraví. Nikdy to nebude méně krutý, než to bylo, když nad tím budete plakat. A já takovýhle z ty věci házím strašně rychle za hlavu. Já to prostě nějak mám v povaze.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Jo, to je klavír.
5: To je klavír, ano. Protože vím, že jsi z muzikantské rodiny, tak bych tě poprosil, kdyby si něco zahrál. Tak.
4: Já z muzikantské... To je pravda, jsem z muzikantské rodiny, učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky a na klavír, na pikolu, na flautu, na housle samozřejmě, jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jedinej utečenec od muziky, celá moje rodina je profi muzikanti, no, až na mě, víš.
5: Prosím tebe, když je tolik muzikantů v rodině, tak může být taky jeden dobrý herec, ne?
4: No táta dokonce skládal, víš, tak flautisti většinou znají jeho pikolovou polku, že jo, která byla svýho času velmi populární. Ale táta složil taky polku pro fagot. Víš, já to mám takový vzpomínky z dětství, jak to zkoušeli s tím panem Mozrem, s tím fagotistou doma, tak já jsem to jako dítě odposlouchal, jako kluk jsem se naučil ten fagot napodobovat, imitovat. A to víš, to bylo taková raritka rodina, tak vždycky, když přišel nějaký muzikant na návštěvu, třeba Emil Burian u nás byla, mermomoci chtěli, abych to předvedl, že jo. Já jsem se strašlivě styděl, až přinutil mě jenom tak, že jsem blesk pod klavír a tam jsem ten fagot vždycky dělal.
5: Tak udělej ten fagot, ale ne pod klavír.
4: No to ani nemůžu, když se chci sám doprovodit.

0: téhož já nic nefoukám, já bych se měl naučit na nějaký foukací nástroj. Bych mohl mít dobrý nátisk,
1: určitě,
0: že jo?
1: Určitě, to určitě.
0: Já myslím, že u takového trombonu tohle je jedno to... Že jo, ten základ. Jste přijel. Vlastně.
2: A teď by si mohl něco zaspívat, protože vím...
0: Já zaspívat?
2: No určitě.
0: No Valdo, totiž zaspívat. Já jsem se u divadla moc a moc naspíval a víš proč? Vždycky, když přijde nějaká role, kde se má zpívat, tak obyčejně ji dostanu. Někdy to bývá výhoda, někdy to bývá nevýhoda. Ale já jsem totiž začínal vlastně u operety. Já jsem prodělal několik operetních divadel, kde jsem hrál a režíroval. A to mě pak bylo strašlivě dobrý v Osvobozeném divadle, protože jak přišly nějaká role, kde se mělo zpívat, Jarda Ježek Set napsal pro mě písničku, jako třeba tuhle.

0: tak dále a tak dále. Už jsem třeba již také se musí dělat.
1: Je to výborný, je to výborný.
0: No jo, no poptává, no já necvičím totiž, já necvičím.
1: No vidíš, jak takový, taková opereta, jak je člověku dobrá.
0: Je,
1: já ti řeknu... Syntetický divadlo.
0: Ano, správně, já ti řeknu, to je velmi těžká herecká disciplína, protože nestačí jen dobře hrát divadlo, musíš ještě... trochu zpívat. Proč no, trochu?
1: Zpívat.
0: Musíš a musíš tančit. A to je jedna z takových důležitých složek v operetě i v muziku samozřejmě.
1: No, to je vlastně taková moderní forma muzika, je vlastně opereta.
0: Přesně tak, víš.
1: Ale grunt zůstává stejný.
0: To víš, první předpoklad je mít k těmto třem disciplinám jaksi schopnost, talent.
1: Talent, no ale ten talent není no, ničemu platný, když třeba nemáš píli ještě k tomu.
0: Kázeň, no. Že?

0: Když se řekne jméno Františka Filipovského, co se vám vybaví hned nebo téměř okamžitě? Aha, no, já myslím, že některá z těch dobráckých postav a postaviček, kterými tolikrát zaplnil jeviště i filmové plátno. Zkrátka radost, veselí a dobrá nálada. Co třeba jeden z těch dvou popletených čertů z Drdovy pohádky Hrátky s čertem. Svého čerta Karborunda si totiž František Filipovský zahrál jak na Národním divadle, tak před filmovou kamerou a společně se Stanislavem Neumannem i v rozhlase.
1: Karborunde, amore! Holoto plesnivá, čertovská! Vstávejte, když vám přijde návštěva! Chrníte si tu v podkroví a nevíte vůbec o světě! O my durman, pajce fáro! Ty tu chlapi znějete zaživa!
2: Co ty jsi zač? Ty jsi nějaká revize?
1: Co?
2: Vždyť je ještě brzo. U nás tady v tomhle mléně se ještě nestraší. Až odjede náctý.
1: Já nejsem žádná revize, ty hňupe smradlavá. Já jsem pan Lucius, čert první kategorie. Loni jsem absolvoval pekelnou akademii s vyznamenáním. A teď jsem export, import, jemná a elegantní prácička.
3: Jo, podívej se, omnimore, to jsou teď v pekle vymoženosti. Za našich mladých let nebejvala v pekle žádná akademie. Nás jednoduše strčili do světa a řekli, pokoušej lidi a hotovo. Ale když holci z první kategorie panáčku, tak to teda klobouk dolů. My jsme jen hloupí venkovský čerti.
1: Však já bych se s vámi nešpinil, vy křupaní opelichaní, kdybych tu neměl svou prácičku.
3: Co?
1: Na dnešní noc čekám tři čísla.
2: Tak to zase... Tady je náš revír.
3: Oče vy?
1: Už, pitomče. Objednal jsem si dvě krasotínky. Ta jedna je křehoučká, jako kytička. A druhá je trochu jadrnější, ale obě chtějí jemnou prácičku.
3: To tady se žensky nesvádějí, to my nemáme v pácu. Tady se od jak živa strašilo.
2: Taky hrál pekelnej Maria.
3: Oče ví, žensky nám sem nezavlíkej.
1: No to jsem zvědav, kolik jste tu s tím Mariášem vyhráli dušiček. Ví, koče, bráci. No tak? Karborunde, chlupce, jaký máte obrat, co?
3: Jen se nesměj, panáčku. Pamatuješ, omnimore, jak jsme tu dostali tenkrát toho krajánka? To jsme se na něj otočili, co?
2: Otočili, protože flek. Jářku hned na to zase...
1: A kdypak to bylo, že jsem tak smělý, co?
2: Nedávinko.
3: No, kdypak to mohlo být? Nedávinko! Někdy ke konci ty 30leté vojny!
1: No, tohle musím povědět doktoru Solfernovi, jaké tu má pašáky na téhle filiálce. Ale abyste věděli, Karmaňka jsem vám přivedl taky.
3: Jo?
1: Toho vám nechám, abyste neřekli, že jsem lakomec nepřejíc.
2: Jaký hraje, bole?
1: Co?
3: Nech ho dopovědi.
2: Bole, ne, já neboli licitovaný.
1: To já nevím, ty blabuňko. My jsme se v akademii učili důležitější věci, než je Mariáš. Počkejte. To už je asi on, Martin.
4: Jde. Voda dunajská, to je Strava.
2: Tam,
4: Jo, pečeně koňská, bejvávalo.
1: Máte tu nějakou špehírku dolů do světnice?
3: Tule.
2: Máme.
4: Po čertech ani smradu. Ha, jak si jdu klidně u stelu a pěkně si lehnu.
1: Je to on. Tak toho vám dám. Podívejte se na něho.
3: Pusť mě tam, puštěj.
2: Tak to je vohon.
1: Ale jak mi ho, chlapi, nedostanete do pekla, tak si nepřejte ten rambaž, co vám udělám na direkci.
2: Bez starosti, já mám cinknutý karty.
3: Olenku, my máme na každý kartě znamínko, nám nemůže utíct.
1: Tak dobře, ale ty slečny si vezmu na starost sám.
3: Bez jakého.
1: Kolik je hodin?
3: 10.
1: Tak to máme ještě hodinku času.
2: Já si taky ještě drobátko zdřímnu.
1: Táhneš, prašivko? Tady si lehne pan Lucius. Stůl se někam pod lavici, ty bzdínko.
3: Jdeš pod lavici.
1: Ale nezaspíme?
3: Bez starosti, budík je natažený.
1: A Martin si taky může chvíli pospat.
4: Tak se mi zdá, že na mě leze rýma.
3: Takhle si tu asi moc nepospím. Mělo by tu být přece jenom drobátko těch plamenů pekelných, aby člověka nezábly nohy.
4: Martine? Šertidou! Vem Břinkovici do hrsti a uvidíme, kdo z koho. Mordiánský život. Tohle je mi návštěva. Jen dál, slečinko, jen dál, nic se neoslejchaj, křepeličko.
2: Líbí jej odpustit. Já jsem jdu skrze tu žádost o toho ženicha.
4: Ale popadla tě žádost na ženicha. No, to se nedivím. Takový kvítečko rozkvetlý si zrovna žebroň, aby je nějakej pořádnej muskej utrh.
2: Líběj rozumět, já chci podat tu písemnou žádost, jestli by po nějakém neráčili vedět.
4: No a co třeba takhle já? Jak se ti líbím, pěnkavičko?
2: Čorto starýho.
4: Co?
2: Radšej prominout, já to tak nemyslela. Vědí, já potkala toho Frňouska, toho Luciusa, a on mě poňouknul, abych si sem tu žádost dala. Luciusovi já nevěřím, to je takový hříbě nevycválaný, ale oni jsou přece pořádnej starý plesnivej čert. No. Oni už člověk může mít důvěru.
4: Ty sojko, jedna plesnivej starý čert, jaký jsem takovej jsem, co se dá dělat?
2: Jo.
4: A kde máš tu písebnost?
2: Tuhlec. Radšej si to prohlídnout, jestli v tom nejsou chyby.
4: To jsi psala červeným ingoustem?
2: Jo, kde pak? Vlastní krví je to psaný. Však jsem si celý loket propíchala. Jo, abych nezapomněla, tuhlec mám ještě jednu od naší princezničky. Ona se sem bojí.
4: A heleme se. Tak princezna Dišperanda taky.
2: Taky.
4: No, tak žežuličko. Já si to pěkně schovám do kapsy a už je to zařízený. Ženichy budete mít jedna radost. A teď jdi hezky domů a že posílám princezně pacapusu.
2: Pondělí ručičku líbám, pane čert. Jo.
4: Housata hloupí. Máte štěstí, že jste padli zrovna na Martina Kabáta. Tyhle vaše oupisy čert nedostane. Takovou věc já si na svědomí nevemu.
3: Kudlej mudlej! Hemskej červe uhodila tvoje poslední hodina!
2: Počkej, radši se zeptej, jestli umí hrát Mariášek.
3: Nejsem duši, chlape bína!
4: Ale kolik mi šosty, mezuláne chlupata! S tebou já nemám na duši žádný kontrakt. A jak ty mi na ní šáhneš, tak tě vemu tou Břinkovicí přes palici, že konečně jednou ve svým prašivým životě uslyšíš anděličky zpívat.
2: Přestaň porad, ty ho moc vylekáš.
3: Zdomluv.
2: Nic bezlým, pane pocestnej, my bychom si jen rádi zahráli Mariášek.
4: Jo, co se Mariáše tejče, nejsem nic proti.
2: Malá dáva.
3: Tak já dávám.
2: Ty dáváš.
3: Jo, ale o co budeme hrát? Co pak může tuhle pan počestnej vsadit do hry?
4: Nic víc než svou čest, hacafíry. A ty není zrovna málo.
5: Jen se zeptej na Martina Kabáta, Světa Kraj. Všude ti řeknou, jaký to byl Jonák.
3: Čest je málo. Na to ti nesedne ani ten nejhloupější čert.
2: Povídal jsem malá dáva.
3: Počkej porad. Co kdybychom si zahráli takhle? Vodušičku, co?
5: Řekni, špindíro, abys mi na duši nešahal.
3: No jo, to je pak těžký. O něco se hrát muši.
5: Tak mi půjčte pár šestáků do hry.
3: Vy jste se zbláznil, člověče.
2: Malá dáva.
5: Ne, nic, hrát se nebude. Já nemám peníze, vy mi půjčit nechcete. Tak si seberte svý saky, paky a táhněte dál. Já půjdu spát.
2: Koukej, Karborunde.
3: Co je?
2: Tak mu nějakej ten šesták půjčíme.
3: No, půjčíme. A ten hejhula z první kategorie to na nás píchne v pekle a budeme mít polízanici kůdle.
2: Tak já mu půjčím ze svýho, když já už tam dlouho nehrál Mariáše. To máte, pane Kabát, ať nezdržujeme hru.
5: Ukažte karty.
3: Tady jsou.
5: No, vy švindlíři zatracený, co pak je tohle?
3: To nějak bodřený hřbety, to je...
5: No, dělám bodřený, poznamenaný jsou.
2: Nejsou.
5: S takovýma nehraju. S mýma se bude hrát. Ty jsou poctiví, můžete se podívat, jestli jim něco chybí.
3: A s těma zase já nehraju.
2: Kamarádičku, aspoň třikrát dokola.
3: Tak malá dává.
2: Tak ty,
3: já dávám.
5: Tak dělej, ať něco uhraje.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5.
2: To mě to taky trvá, než to rozdáš.
3: 1, 2, 3, 4, 5, než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
2: Kdybys nepovídal.
5: Barva.
3: Dobrá.
5: 7 červených.
3: Let jako brno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokud jste snad náhodou Drdovy hrátky s čertem v rozhlasové podobě neznali, tak tu následující rozhlasovou četbu jste určitě už někdy, aspoň letmo, slyšeli. Rozhlasová klasika. Ono, i když Poláčkovo Bylo nás pět už má dnes i jiné herecké interprety, v podání Františka Filipovského z roku 1953 a v režii Jiřího Vasmuta prostě nestárne.
2: Do školy chodím každý den kolem jednopatrového domu, na kterém je štít s nápisem Martin Bejval. A pod tím jest tiskacím písmem napsáno Povoznictví a obchod uhlím. A školu máme pěknou, novou, a my máme taktéž pana učitele Veselíka, on nosí zlaté brejle a o přestávce jí housku a čte si v knížce, a když vidí nezdobu, tak uloží trest, jemu je to fuk. O přestávce býváme na dvoře a někteří žáci děsně řvou a já taktéž. Na tom dvoře nás jednou vyfotografoval pan Potůček. Fotografoval ty, co se dobře učí a dávají pozor. Ti také seděli v první řadě, pan učitel seděl uprostřed a přespolní zajíci stáli a koukali se. Já mám tu podobenku zarámovanou a visí nad pohovkou, co si na ní nesmí nikdo sednout, jenom teta Anděla, co po ní budeme dědit, a ona to ví, pročež má na nás děsného vsteka. Pročež se posadí a kouká se velice přísně. Vedle mě sedí Éda Kemling, co s ním chodím, nalevo pak páta Karel, co s ním vůbec nechci chodit, on je žalobníček, žaluje, nic si nevyžaluje. A nikomu nic nedá, protože je lakomec, ale sám loudit umí, ale přijď si. Když naše maminka ten obrázek uviděla, tak se smála, že mám na hlavě šešulku jako papoušek a říkala, že jednou budu mít pěknou památku. Tatínek bručel, že se za hlouposti vyhazují peníze a že to nebude trpět. Jeden povídal, neví kam dřív a vy se tu necháte vypodobnit. Učitelé si myslí, že jsem milionář, jim je hej, mají své jisté, ale mě lidi neplatí. Tak už nebruč, pravila maminka, bručáku, bručácká, a nekaz dítěti radost. Uvidím, jak se mě odslouží, pravil tatínek a šel si lehnout. On vždycky po obědě spí a to si přikryje obličej národní politikou, aby naň nešly mouchy. Naši říkají, že půjdu na studie, abych byl pánem a nemusil pakovat bedny jako tatínek. Náš Ladislav, ten nejstarší, taky měl jít na studie, ale nešlo mu měřictví a kouřil redka. Tak mu vzali studenta do domu, aby s ním opakoval, ale Láďa stejně nic neuměl, kradl v krámě bonbony a rozdával je děvčatům, aby s ním chodili. Tak ho vyzdvihli ze studií a dali ho na kupectví do Mostu, aby se naučil německy. Zpočátku se mu to nelíbilo a psal, aby ho zase vzali domů, že už bude dělat dobrotu a aby mu poslali učebnice, že se bude soukromně připravovat do vyšší třídy. Tatínek mu odpověděl, milý Ladislave, to by tak hrálo, měl jsem s tebou uznání dost, na mě peří neroste, teď je s učením utrum a uslyším-li na tebe stížnost, vezmu hůl, až se vyučíš, dá-li pánbu, převezmeš po mně kvelb. Já jsem to psaní nesl na poštu, úředníci tam razítkovali, až to bouchalo, a to se mně velmi líbilo. Tak se náš Láďa spokojil, poslal domů prádlo, k němuž bylo přiloženo psaní, že se mu kondice zamlouvá, taktéž pan šéf je s ním spokojen, moji drazí, pošlete mě příležitostně něco napřilepšenou, všechny vás vroucně líbám, taky mančinku, zda táž už umí chodit. Můj nejmilejší přítel se nazývá Bejval Antonín, protože jsme s Tondou jedna ruka. Taktéž si půjčujeme knížky. On má plničký kufr indiánek, jako jest Morová rána v Praze, Vpád pasovských a Bílá paní Rožmberská. Na jedné jest obrázek s nápisem Dvacaterák se obořil na knížete. Veliký jelen se již chystá parohy probodnout knížete pána, v tom však jeho věrný myslivec vystřelí smrtící ránu, čímž si zavázal knížete k vděčnosti. Taky má Tonda šarkovky a kliftonek habaděj. Všecko má, protože pan Bejval říká, že si potrpí na vzdělání a nelituje groše. Tonda má převzít i povoznictví po svém otci a slíbil mě, že by si mne pak vzal za pacholka. To by bylo pěkné. Potom se musí schovat i Jirzák Čeněk, co chodí se mnou do školy, a Jirzákovi, co dělají čepice a papuče. Jirzák Čeněk dovede si obrátit klapky u očí a vypadá hrozně, oči má červené jako čert. Jednou ho tak uviděla Kozí Kunská, co na náměstí prodává ovoce, cukrdlata, kokosky, jakož i pomeranče. A odplivla si. Fuj, parchante, to jsem se lekla. Na tebe z kotáku patří pořádná metla. A na vás dvě, odvětil Jirzák Čeněk a poskakoval a mečel. Mě, Kozí Kunská, Kozí Kunská, Kozí Kunská. To je teď mládež, hrozila se ovocnářka. Nemá to kázeň, ani boží bázeň. A hrozila. Počkej ty, kluku, nezdárná, já tě dám policajtovi. My jsme se smáli a Jirzák Čeněk si hned zapsal do notesu. Posmíval jsem se starým lidem, jelikož si zapisuje hříchy do zásoby, aby měl ke svaté zpovědi nejvíce hříchů ze všech hochů. Jirzák Čeněk se vsadil, že když chce, dokáže hřešit proti všem božím přikázáním. A aby se mohl vyspovídat, že zhřešil také proti přikázání nesesmilníš, napsal na zeď Heřmanovi továrny neslušný nápis. Ráno mne nemohou dostat z postele, po ránu je tma a u nás se svítí petrolkou. V dřímotě slyším, jak se Kristýna štrachá po kuchyni, jak zívá, ach bože, bože, mele kávu a něco bublá. Na kamnech voda v hrnku bublá a mně to tak připadá, že Kristýna je v hrnku pod pokličkou a hněvivě se vaří. V peřinách je teploučko a já si myslím, že jsem zvíře v doupěti, krtek, jezevec nebo co. Mám pod zemí klikaté chodby a když přijde myslivec, tak uprchnu druhým východem, tak jsme se to učili v hodině živočichopisu. Ten myslivec, to je Kristýna, tam netahá z postele, vstávej lenochu, je čas do školy. Já s ní zápasím a křičím, nech mě ty rampušando, neboť ona pochází ze vsi Rampuše, která jest položena vysoko v horách. V zimě se miju nerad, voda je studená a štípe do tváří, kávu pak honem si vypiju v stoje, ještě dobře, že si knihy do brašny složím už večer, takže jsem hned venku. Kristýna pokaždé za mnou vyběhne na ulici a křičí. Ty kluku nevzdělaná, ani si tatínkovi a mamince neřekl s pánem bohem, no počkej. To je pravda, pročeš na rampušandu vypláznu jazyk. Ona mě hrozí pěstí, já se nebojím. I pravím jí. Tak, abys věděla, ode dneška se jmenuješ Rampepurda. Ona se směje jako blázen, ona má šamstra a bude se vdávat. Na cestě se stavím pro Bejvala Antonína a tomu okamžitě oznámím, že Kristýna jest vlastně Rampepurda a jemu se to líbí a tak se smějeme. Vždycky se snažím, abych se vyhnul domu, kde bydlí pan Feist. On je úředník na odpočinku, nemá co dělat a proto se do všeho plete. Nejvíce si všímá školní mládeže, které vytýká různé nezdoby. Hlavně na mě má spadeno a já mu přece nic nedělám. Najednou se od někud vyřítí, popadne mne za límec a baterkou mě svítí do uší, jestli je mám čistý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na závěr dnes František Filipovský, tentokrát ve společnosti Klubu Dobráků, společně s dalšími kolegy v Národním divadle. O Klubu Dobráků jste už určitě slyšeli. Často si ani diváci nevšimli, nebo naopak si nemohli nevšimnout, co se na jevišti Národního divadla chystá právě díky členům toho originálního hereckého sdružení. A co teprve v zákulisí. No a těch historek kolem, jen si to poslechněte. František Filipovský drží mezi ostatními vypravěči samozřejmě trumf. A zase někdy naslyšenou se s vámi v režii těší Tomáš Rypan a ze studia autor pořadu Robert Tamchina.
2: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný Klub Dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
3: To si řekl hezky.
2: Jak říká mistr Kout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
4: A po něm
2: Pepíček Rus. A no tak, já myslím na vysvětlenou, co to je Klub Dobráků. To je třeba, když tady mezi námi vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
5: Ano, to byla moje velká role.
2: Tak. Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje. Který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespearovských rolí, který jsou...
5: Na někoho, koho neměl rád.
2: Paž tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
5: No, já začal být šťastný.
2: A ten Pašava byl šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
2: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče,

0: Takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, poslejte čeče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně.
1: K novému kolegovi takový pomysl.
2: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
0: Nebo to okřídlený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků, tak by...
3: No, v nebo taky, já si řekl, lidi se strašně baví mezi sebou.
0: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo aha. Přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš Tomáš to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
0: No strašně jsem se rozlobil.
4: Zjezdil.
0: No a teď jsou závistivý, asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
0: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
4: Ne, jsme nehráli.
3: Plody osvěty.
0: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal.
4: Nezlob si.
0: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
0: kabátu. Ve všech kapsách. No. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
0: cigaretu,
1: jak se ještě zlobím.
0: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku. Já jsem si říkal, kerej uličník,
4: ten večer
0: ještě. Já jsem si říkal, kerej uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
0: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se Františku.
4: Víš, jak
0: ráno jsem se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
0: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona krát jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto. Jo a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip. Právě v těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
3: řídnitele. Ano, svoji roli, no.
2: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti jednou. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
5: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
4: No to byly brepty nádherný.
0: Slavný brept.
5: No Slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo Slavianofilové.
0: Oni jsou Slavianofilové.
5: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý k její cti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, Slávofialové.
4: Slánofínové.
5: Slánofínové. To všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to roubal přeci inšpicient, ten měl ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
0: řek.
4: A jednou to takhle mezi byly dvě představení a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
0: No, máš to skutečně, to byly ale rozkošný brevty.
4: A pak, víte co?
0: Třeba v morálce paní Dulce.
4: Ano, ano.
0: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říkám mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
4: Nebo Hanko, jdi zatopit do salámu.
0: To má říkat. Má říkat Hešo,
3: Melo,
0: Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulský.
5: Pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já na Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák. Kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říkal, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
0: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, šáča. To pokládám za nejslavnější brept.
2: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorku rodiny, já jsem byl synáček v té rodině a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo, něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střed. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježvalič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška, ale Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím pomocným. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně a starý pan Roland povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Jako vždy úderem 23. hodiny, noční linka právě začíná a právě otevírá. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte a jste napřímo stále našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A jako vždy připomínám, že máme před sebou 2 hodiny společného potkávání se v našem vysílání a především také povídání. A samozřejmě i tentokrát pro vás máme spoustu příjemných písniček, proto abyste mohli tak jako bezvadně odpočívat a relaxovat takto pozdě večer. No a o čem to dnes bude, tak na vaše četná e-mailová přání. Titulek našeho povídání zní takhle. Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obhajování svých názorů? A museli jste někdy za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou poličatí a někdy mohou mít i pravdu, zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu neplatí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tak tolik a mnohem více na téma umíme si stát za svým a na svém. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka. A samozřejmě máme i e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Na úvod Karel Gott a jeho muzika, takže máme kraťoušce po 23. hodině a už můžeme pozdravit prvního hosta, který je Helča od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Já zdravím všechny tvrdohlaví, jako jsem já,
0: jo.
1: Zuzku.
0: Všechny berany, jo?
1: No, musím říct, že já jsem teda taková, že si hájím svoje, celý život to dělám. A že mi říká, že jsem umíněná, tvrdohlavá, jo. To já si říkám, že jsem zásadová. Ale ono to má takový háček. Je fakt, že někdy musím uznat, že jsem neměla třeba tak úplně pravdu. A to zase jsem ochotná to přiznat. Ale jako dokud tohleto nezjistím, tak si trvám na svým.
0: Ano.
1: A hlavně, když jako je nějaká nespravedlnost a spíš teda hájím ty druhý než tebe, protože když hájím sebe, tak to špatně dopadne. Já jsem u těch druhých taková jaká klidnější, rozumnější. A jak jde o mě, tak právě to má takový velký hák, že prostě to člověk říká špatným tónem nebo špatným způsobem, jo. Můžeš mít stokrát pravdu, ale když to řekneš nějak nepříjemně nebo nepřiměřeně,
0: ano, ano.
1: Tak vlastně už předem prohráváš. No a to občas teda býval můj problém, mám dojem, že to je ještě pořád teďka, jo, teď mám zrovna problém takovej a já vím, že mám pravdu, ale prostě, no, nevím, jestli se to povede, ale tentokrát se za mě zasadí i syn, tak doufám, že to dobře dopadne. Ale jsou situace, kdy si to člověk prostě musí uhájit to svoje.
0: To je pravda, no.
1: Protože lidi tě využijou, zneužijou. Myslí si, že když se nebráníš, takže jsi slabá. Že si prostě můžou dovolit víc a víc. Takže já si myslím, že to je užitečný, tahle ta vlastnost. Že se člověk má bránit. Říkám, akorát teda nejsem tak asertivní, jak by u toho byla potřeba. Takže to jako je kámen úrazu občas. Ale myslím, že to je moje vlastnost, kterou si ponesu až do hrobu a nehodlám na tom vůbec nic měnit. A vážím si lidí, kteří se umějí zasadit o svoje, pokud tím nepoškozují někoho jiného.
0: Ano, ano, ano. Takže to vlastně pokládáš za důležitou vlastnost a takový důležitý jakoby je v životě lidském zkrátka stát si za svým a prosadit si to své, o čem člověk je přesvědčen. I když třeba někdy může se stát, no to tady si taky vlastně zmínila, že se může stát, že to nemusí být úplně správně, stane se.
1: Ale je dobrý si to přiznat a nesnáším lidi, kteří prostě mění svoje názory, jo, to je něco, co mě upřímně štve a já se s takovýma lidma ani nestýkám, nebo pokud musím, tak jenom co nejnutnější a jinak se jim vyhybám. Není to prostě pro mě příjemný. Já říkám, mám ráda lidi, kteří si stojí za svým a kteří se dokážou přiznat, pokud se mýlí.
0: To je asi důležitá taky věc, že když se zkrátka nějakým způsobem člověk splete, tak to prostě dát najevo. Měla jsi tenhle ten postoj jakoby odjakživa od raného mládí, nebo to přišlo až s léty zkušeností?
1: Ne, to mám od dětství a mládí. A tolikrát jsem si nabila hubu, to si neumíš ani spočítat. Právě proto, že někdy jsem to prosazovala, jo, neasertivně, jak se dneska říká.
0: Ano.
1: Prostě jsem byla moc důrazná, nebo no prostě ty lidi to nevzali, i když třeba od někoho jiného by to vzali, ale ten to řekne nějakým jiným tónem. No a já, čím víc mě odporovali, tím víc jsem prostě na tom trvala a pak jsem byla i steklá, že jo. Ale to mám od dětství, nevím proč, ale asi proto, že jsem byla taková nějaká černá ovce a vždycky jsem všecko odskákala, víš, i za sourozenstvo a to. Tak se mi to nějak vypěstovalo. Ale můj syn je taky zásadový, ale ten je na rozdíl ode mě hodný a asertivní, toho mají lidi rádi.
0: Dobře, no tak držím palce při tom nějakém dalším, jak jsi říkala, řešení, že máte před sebou něco takového společně jaksi k ustání, tak ať si dokážeš pěkně stát za svým a na svém. No a jinak děkuji moc za úvodní povídání, přeju všechno dobré.
1: Já taky přeju všem všechno dobrý a pokud to uměj, taky mi závidím, že to uměj. Ať si zatím stojí.
0: Děkuju.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, Helčo, naslyšenou, krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nám přišli krásně zapět Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř a písnička se jmenovala, jak jste určitě poznali, Dítě Štěstěny. A máme další telefon, tentokrát je Olin z Kopřivnice, ale stále z krásných lázní. Olin, hezký večer.
1: Já vás zdravím, krásně lázní jsou to opravdu.
0: To je dobře.
1: Vychází zatím teoreticky i prakticky.
0: To je dobře. Že to všechno takhle pěkně užíváte a že to určitě prospívá celému tělu a zdraví tak, jak to má být.
1: Snad se vyladím, jak se říká.
0: Dobře. No a co takové to umíte si za svým stát? Jak vy jste na tom?
1: Já jsem na tom asi takhle. Já bych pozdravil paní Rozekrancovou s manželem.
0: Ano.
1: Roberta, Jiřinku, Milana.
0: Mhm.
1: To jsou noční linkoví přátelé, kamarádi.
0: Dobře.
1: No, s tím stáním, za tím svým názorem nebo s tím. Já si myslím, že tady toto je téma. Stát se za svým názorem je vlastně počátek hádky. Myslím si to. Protože když jsem o něčem přesvědčen, ten druhý je taky o něčem přesvědčen, tak záleží, jestli to podložíme nějakými pádnými, jak se říká, argumenty, aby jsme toho druhého opravdu přesvědčili o tom, že máme pravdu. Ono je nejhorší, když třeba, já nevím, někoho nepravděpodobně nebo nepravdivě obviníte, vy víte, že ho obvinujete z něčeho, co není pravda, ale on se prostě proti lží a proti takovým věcem je těžké se bránit. Protože lidi radši přistoupí na tu druhou stranu, než aby si zabývali tím, jestli má ten pravdu nebo nemá. A tak je to i s tímto postojem k tomu, s tím stát za svým názorem. Jak říkám, pokud jsem o tom přesvědčen, ano, snažím se nějakým argumentem toho druhého přesvědčit. Když to nejde, prostě to vzdám a jdu o to, protože jakmile se budeme takhle dohádovat, tak jak to říkal pan Werich, když se hádáte s někým, když se hádáte s blbcem víc jak minutu nebo půl minuty, tak už se hádají dva blbci. To je vlastně ten stáním se za tím svým názorem. Takže já bych radši ustoupil potom o to, než nějak vyprovokovat nějakou hádku a aby to skončilo špatně.
0: Takže radši byste ten svůj názor nebo tu svoji zkušenost, o které třeba jste přesvědčen, že je to naprosto jasný a že máte pravdu, tak byste to radši opustil?
1: No to ne, pokud musíte mít nějaký podklad, který tu druhou stranu, jak se říká, uzemníte, nebo opravdu je vám na to kývne, že máte pravdu. Protože já si můžu myslet, co chci, ale jak nepřesvědčíte tu druhou stranu, co uděláte? Nic.
0: No to asi nic, to bude, je pravda, no.
1: On bude stát za svým a než abych potom se trápil a nebo ztratil energii tím, že budu přesvědčovat, hádat se, to ne, to radši od toho vstoupím a jak se říká, čas mi dá za pravdu, on potom, pokud zjistí, že jsem měl pravdu, tak teoreticky mohl přijít a říct, no, promiň, já jsem to tenkrát, jsem byl fakt přesvědčen, že mám pravdu já, měl si jít, takže se tím mluvám, ale to už je po, to už nic neřeší, no. Takže asi takhle.
0: Dobře.
1: Víc o tom, jako dám prostor dalším a se vyjádří.
0: Uvidíme, jak to dneska dopadne. No taky se dá z té debaty samozřejmě i s tím svým názorem odejít a nediskutovat ho prostě, že jo?
1: No samozřejmě, člověk to musí v tom okamžiku posoudit. Ono se říká totiž tak, každé rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku, v tomto okamžiku, je to nejlepší, co jsme učinili. To, že za 5 minut jsme zjistili, že je to trochu posunuté, nebo to už je věc druhá, ale to, co probereme teď v tomto okamžiku, tak děláme to nejlepší, co si myslíme. A to je, v tom je, tím je řečeno všechno. Protože abych to potom pitval a vytahoval argumenty, vytahoval, já nevím, encyklopedie a přesvědčoval někoho, že to je
0: to ne,
1: opravdu ne. To už, jak říkal pan Amos Komenský, že rozčilovat se nebo ničit si zdraví pro blbost jiných, to jako to ne.
0: To je zase škoda času, to je pravda, škoda zdraví, přesně tak.
1: Přesně
0: dobře.
1: Tak. Takže v klidu a míru, loučím se s vámi, přeji vám krásnou dobrou noc, ať to zvládnete všechno.
0: Děkuji moc krát.
1: A nehádejte se s nima.
0: Přeju vám krásný lázeňský pobyt, užívejte si toho, hlavně hodně zdraví.
1: Ještě 3 dny a už pádím domů.
0: Krásné.
1: Dobrá,
0: dny.
1: Mějte se moc krásně,
0: taky.
1: Děkuji vám.
0: Naslyšenou, děkuji za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Špinarová a písnička s jednoduchým stručným názvem Stůj. Tolik muzika, jinak máme za 11:30 a na telefonu teď můžeme pozdravit Františka na Moravu do Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě, doufám, že se máte taky hezky. Tak Františku, co vy, umíte si stát za svýma, nebo tak pochybujete, když třeba s vámi někdo začne polemizovat a rozvine se diskuze?
1: Paní Tuško, jako starý stavař, když to ještě furt dělám, nebo vedu si tu firmičku, tak tam mám prostě v té stavařině, tam mám svoje názory a tam nerad usupuju, jo? Hlavně, když se jedná o postupu práce, jako jo, jak co dělat a tak, to dneska zaměstnávat ty lidi a to je hrozný. On by nejradši namíchal jeden kybel malty za den a vysnít, jako jo. Takže já musím zastupovat aj zákazníka, prostě, že aby jsme mu udělali kus práce, aby neplatil něco, co ti chlapi neudělali, no.
0: Jasně.
1: Takže to se hlavně jedná o ten postupu práce, jinak jsou tam nový metody všelijaký, takže to taky s tím jako, ale ten postup těch prací to musím každý den připomínat těm chlap. A vím, že mám pravdu, 100% mám pravdu, jo, protože to za den výko říkat, že 10 cigaret a vypije nějaký to pivo a to tě. A když ho chcete mít zaměstnanýho, tak mu to musíte dovolit skoro, jako bych řekl, jo. Ale nemělo by se to, no.
0: Jo.
1: Takže tady v té postupu té práce to mě nikdo nepřespěší, že by prostě, že ten, jak to dělají oni, tak není to ono.
0: Že by to mělo být jinak, zkrátka, ano.
1: No, ale co se týče třeba jiných odborností, já nevím, třeba automechanika, nebo tak do toho vůbec nemluvím, ani se s nimi o ničem nedohaduju, jo, jak co mají dělat, jo, a tak prostě tak to je, no, takže to je, no, jinak jsem to chtěl ještě říct, no.
0: Musel jste někdy za tu svoji pravdu jakoby bojovat, nebo prostě vyvinout větší úsilí, než že by to někdo jenom jako přijal jako váš názor?
1: Někdy se tady, že třeba do politické věci taky někdy kecáme, jo, hospodě hlavně se to dohadujeme,
0: jo. Jasně.
1: Tam nejdu hlavou proti zdi, protože to je takový, no víte, jak je to v politice, že jo?
0: No jo, tam jsou ty debaty dost na ostro, to je pravda, no, dost na ostří nože v současné době, to je fakt.
1: Ano, já mám svoje názory a to už taky tohle a prostě přesto nejde vlak a tady vždycky čekáme, jak to dopadne, ten můj názor, jak to dopadne, jo? Jak dopadnou volby a to všechno, tak tam 100% se tady já nejdu hlavou proti zdi, jo, protože to, ale jedině to svoje řemeslo, to obhajuju, a tam to nesmí mě nijak moc šídit, protože se jedná o zákazníky a jo, oni to musí oplatit všechno, ti zákazníci, tak potřebují pořádnou práci a dneska já vám něco řeknu, já jsem, že jo, my a vůbec, jako ty partie zednický, když jsme vlítli na rodinný domek, tak jsme ho každé za sobotu jsme nahodili celý patro na hrubo, v nedělu bylo na fajnovo, jo, to znamená, že každý ten zedník musel udělat aspoň 70 metrů na hrubo za den a druhý den na fajnovo, jo.
0: Jasně.
1: A to dneska nemůžete chtít po těch lidech. Jo, dělají to, co jsou mechanizovaný ty partie, třeba omítkáři, mají na to techniku, ti to dělají takhle, ti umíjou, jo. Ale tak jsou i zedníci, jako třeba tady máme my nebo něco, to už ani člověk zedníka nemá, to už je pomocník a chcete být z něho zedníka,
0: jo.
1: Tak musíte trpět, že udělá jenom 10 metrů hrubé za den, no tady, ale nelíbí se mě to, jo. No, to, co je mechanizovaný, třeba já nevím, takový ty s bagrem a to, tak to se dělá, to jde rychle, že? Ale těma rukama to už, jo,
0: to je na velkou diskuzi, říkáte, jo, to co se dělá rukama, dobře.
1: A já se až kolikrát stydím, jako jo, jako když ti tu práci prostě, není to ono, neodsepá to, jo, a prostě, já jsem dělával, nebo ti moji tři ještě kamarádi se mnou jsme dělali úplně nějak jinak, jo, no, takže to se, a lidi nás vždycky pochválili, a i když to bylo trošku dražší, jako, jo, třeba tu fasádu, ten barák jsme nahrubovali za den a druhý den nabřizolit, že jo? Uh-huh. A dneska zase to neudělají, no, to už jsou teda jiné omítky, už se ty břizolity nedělají, ale je to jinak. No a ti, no, takže tam dokážu teda bojovat tvrdě v té zedničí, jo?
0: V tomhle tom stavařském oboru tam si stojíte za svým a stojíte
1: no,
0: a na svém,
1: ale
0: ano.
1: Jinak říkám, jako jiný řemesla, tam se nemůžu dohadat, protože tomu moc nerozumím,
0: jo.
1: Akorát můžu říct, že když jdu spravit auto, je to potřebuju spravit a nic jinak nesleduju, jak to dělá, jak to, jo?
0: Dobře.
1: No, takže tak, no.
0: Tak Františku, moc vám taky děkuju, ať se vám daří samozřejmě, ať už v té vaší profesi, anebo i v diskuzi s ostatními, a jinak hezký večer a krásné dny a zase příště u nás. Mějte se pěkně.
1: Ano, děkuji, paní Tuško, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Můj rodný dům, tolik písnička, jinak máme krátce po 11:30 a tentokrát se k nám dovolal Radomil z Prostějova. Radomil, krásný večer přeju.
1: Já vám taktéž, vám do rádia, samozřejmě všem, kdo jsou napříjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: Já se musím přiznat, ale já jsem si vás zapnul pár minutek, ještě když František hovořil, tak jsem si vás zapnul, takže jsem nepostřeh, jaké máte dneska téma.
0: Umíte si stát za svým, tak zní takový titulek jakoby toho povídacího večera.
1: Protože pan František hovořil o nějaké politice, tam, že se nepere, pak hovořil o práci, tam, že si za tom stojí a tak já tuším, že to bude nějaký boj, jakože umíte si stát za svým.
0: No, není třeba boje. Zkrátka, jestli si umíte stát za svým názorem, za tím, co si myslíte, za tím, co třeba i víte a máte ověřeno, to je taky důležitý fakt, že jo. Tak zkrátka...
1: Tak zkrátka bych já řekl, že si myslím, že snad umím si stát za svým a že se toho jako nebojím, nebo respektive nestydím se za to, že mám názor, který můžu mít i ze svého, jak bych řekl, ze svého originálního pohledu, protože já, jenom já jsem si tu situaci zažil a můžu ji porovnávat s tím, co napsali a třeba o tom, co zažili jiní lidi, tak se sejdeme v názoru, samozřejmě vždycky najdeme oponenty, kteří nás budou někam tlačit. A já mám třeba takový praktický příklad, jo?
0: Ano.
1: Je to něco, co bude možná za pár hodin se jakoby natřásat v poslanecký sněmovně, když už pan František hovořil o politice, tak mě to nakoplo můj, nebo náš problém, a je to celospolečenský problém, který rozděluje nyní náš národ na jedni jsou pro a jiní jsou proti, jo? A jedná se konkrétně, jestli vám teda něco řekne, norování a jeho nějaké omezování. Norování je, co si pod tím představíte?
0: No, úplně teda fakt ne. Můžu si představovat, ale to ani, no nevím, fakt nevím.
1: Dejme tomu, že norování je jeden ze způsobů lovu, kdy se využívá takzvané hnízdní predace, to znamená, že jedno zvíře chce jakoby vyloupit hnízdo nebo útočiště jiného zvířete. To je běžně v přírodě, se to tak děje.
0: Takže pustíte takového toho psa do nory na lišku třeba, jo?
1: Takže my použijeme třeba našeho kamaráda, rodinného, speciálního partnera, prostě psíka, který má za úkol nám vyhnat kořist na povrch.
0: Ano, ano, no. Ano.
1: Jeho přirozený, jakoby i po stovky generací těch psů děděný jako put, takový zvyk, a on nám pomáhá vlastně dostat kořist na povrch. A teď jako je spousta lidí, kteří se o této problematice dozvědí třeba z médií. Jo? A ty média prezentují to norování účelově z některé strany, že to je drastický způsob lovu. Že ty zvířata hrozně trpí a tak dál a chtějí toto omezovat, jo. Někdo řekne, tohle budeme omezovat, dívejte se, jak to vypadá a to je prostě pro současnou dobu, pro 21. století nepřijatelný, tak to zakážeme, protože dneska prý existuje spoustu jiných způsobů, jak to vykonávat ten lov, aby jsme ale nemuseli jako tímto způsobem. A já říkám, a jaký způsob? No, vyměnili jsme šípy a kuše za flinty a střely, za pušky, aby to bylo rychlejší, aby to zvíře ani neucítilo. Vyměnili jsme, tenkrát lidi lapali tady ty šelmy, kuny, lišky a takový do želez, že to zvíře to nezabilo, ale ty železa to zvíře na tom místě podrželo. Jo, pak to stejně někdo jako utratil, jo. Železa jsou dneska nepřijatelné společnosti, protože jako způsobují utrpení a tak jsme se jich v České republice vzdali. Že se do želez lůví v Americe.
0: Já vás trošku budu muset Radomil usměrnit, protože čas je strašně rychlý. Pojďme to zkrátit, to téma. Pojďme k tomu jenom jako...
1: To na to, že můj názor je, že není dobré omezovat jeden konkrétní specializovaný nástroj, který může chránit populaci nás lidí od nežádoucího činění tady těchto lišek, od přenášení nemocí, krádeže, slepic a tak dále. No? A ten nástroj nejde ničím nahradit a my si stojíme za tím, my, kteří vlastně to používáme, ten nástroj, nebo lovíme takovým způsobem, že zakazovat je to nesmysl, že to bude v budoucnosti problém, který pak zase hodí někdo nám na triko. Takže my se vlastně svým postojem snažíme bránit svou budoucnost a nejenom naši, ale těch lidí, kteří vlastně s tím nemají nic společného.
0: Rozumím, a neví o tom nic.
1: Ale kteří teď křičí, zakažte jim to, podívejte se, jak to vypadá, zakažte jim to. Tohle ať nedělají, to není, to nejsme přece ve středověku, ale to je...
0: No jo, nastínil jste takovou zajímavou situaci, takže vlastně co s tím, že jo, bude se tedy rozhodovat, že tam bude někdo proti někomu, jo, jakoby tedy rozhodovat.
1: Jo, je to prostě vlevo, vpravo a tady se prostě musí rozhodnout, co je správný, jo, a co je správný. Takže to je otázka, já si myslím, že stojím za tím si, že není správný zakazovat jedinečnou metodu, která funguje sice v omezeném intenzitě, jo, že to není 100% lovu, je to třeba jenom 3-5% lovu, ale když těch 5% nedokážete ničím jiným nahradit, tak takhle by musí zůstat, ať to vypadá, jak to vypadá.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak vám moc taky děkuju za názor i za zkušenosti. No a jinak...

0: David Koller, skupina Lucie a jedna filmová písnička Amerika ze stejnojmenného filmu. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Krásný pozdní večer, Jaroslave.
1: Dobrý večer, paní Jitunko. Srdečně vás zdravím.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Všechny dobré lidičky, kteří převažují noční lince.
0: Já doufám taky.
1: Určitě. Velice hezké, poutavé téma, řekl bych až filozofické.
0: No jo, to je pravda.
1: Takže jsem neodolal.
0: Jo.
1: No, takže já se dovedu stát za svým.

0: Mm-hmm.
1: A to jako pevně a neuchvějně. A i za cenu, když dopředu počítám s tím, že se mi to nevyplatí.
0: Jo.
1: A potom i v průběhu, když se mi to nevyplácí, tak stojím si za svým.
0: Mm-hmm.
1: Ale já bych řekl, paní Jitunko, takhle. Potom listopadu 89 bych řekl, že není až příliš těžké stát za svým názorem.
0: Mm-hmm.
1: Těžší, mnohem těžší to bylo před tím listopadem v době normalizace.
0: Tomu věřím, že to mohl být velký problém, samozřejmě, no, ale, ano.
1: No ale já pocházím, to tak je. No ale já pocházím z rodiny, kde se nosila, kde panovala svobodomyslnost
0: mm-hmm.
1: a těžká férovost.
0: Ano.
1: Takže tak, no. Takže jsem v tomhle duchu jsem vyrůstal.
0: Mm-hmm.
1: Takže a u nás v té naší rodině to bylo takové, řekl bych, takové nějak jakoby samozřejmě spontánní, víte?
0: Mm-hmm.
1: Takže i pro mě to tak nějak je i nadále.
0: Taková samozřejmost vlastně je to pro vás, stát si za svým a za svým názorem.
1: Ano. Třeba, pokud bych měl být konkrétní, tak nějak nevím, jaký jiný příklad bych použil než ten, který bude srozumitelný
0: mm-hmm.
1: více lidem. Tak například po té okupaci v roce 68,
0: ano.
1: Jako dobu ještě jako se říkala pravda a tak dál, no ale postupně pozvolna to začalo odeznívat.
0: Se začalo mlčet radši. Hm.
1: Ale já jsem své názory nezměnil
0: mm-hmm.
1: a říkal jsem stále totéž. A stál jsem si za svým. Řekl bych, že jsem byl v opačném gardu k lidem, kteří tomu říkali, sice v té době okupace nemohli přijít těm cizím armádám, hlavně té sovětské, nemohli přijít na jméno.
0: Mm.
1: Ale pak pozvolna, jak začínala ta normalizace, taky mnozí začali otáčet jako a tak, no. Nelíbí se mi, připadá mi to velice smutné, když někdo se takhle změní, jako dělá ze sebe takovou trapnou korouvičku,
0: mm-hmm,
1: jako která kam vítr tam plášť, jak říkával pan Vlasta Burian a tak dále.
0: Ano.
1: A obávám se, že tomu tak i u nás, u hodně vysoce postavených lidí.
0: Mm.
1: Nebudu jmenovat.
0: Jasně.
1: Ale všichni víme, jako, kteří tehdy hod a najednou čejí a tak. A z toho paní Jitunko je mi smutno.
0: Mm.
1: To se mi těžce nelíbí.
0: Tak to asi nejenom těžce vám samozřejmě. Nelíbí. Ano, ano, ano, ano.
1: Myslím si, že člověk, že by měl stát za svým názorem.
0: Mm.
1: Pokud by to takhle bralo více lidí, tak si myslím, že by bylo na světě lépe stát za svým názorem, ale přitom být tolerantní.
0: Hmm.
1: Vnímat, já například nemám v povaze, když se s někým bavím, s jedním nebo více lidmi, i když řekneme s jedním, když se bavím s nějakým člověkem, on má na něco, na cokoliv úplně protichudný, kontrastní názor. Uh-huh. Já nikdy tomu druhému jeho názor neberu.
0: Ano, ano, ano.
1: Víte? Uh-huh. Prostě stojím si za svým názorem, ale názor, i když je úplně opačně protichudný druhého, toleruji. Uh-huh. Jo, tak
0: dobře.
1: Myslím si, že by to takhle nějak, kdyby to takhle nějak převažovalo, tak si myslím, že by bylo na světě o něco
0: lépe. O něco lépe. Dobře, tak tolik Jaroslav z Brna. Jaroslave, moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc, hezké dny a zase v noční lince se budu moc těšit, že se zastavíte a najdete chvilku času. Jo, děkuju moc krát.
1: Já vám děkuji a přeji všem dobré zdraví, dobrou mysl a držme se.
0: Přesně tak. Mějte se hezky, Jaroslave, naslyšenou. Dobrou noc, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Skupina Divoký byl a písnička Lahůdky. No a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože jste se hodně rozepsali. Děkuju mnohokrát i za vaše písemné příspěvky. No a pan Bohumír třeba dodává k tématu Život je boj v dobrém i zlém. Máte dobrého známého, pro kterého byste, jak se říká, skočili i do ohně a pak se stane něco jako malichernost. Omluvíte se, poněvadž vám na něm záleží a ejhle. Jeho výmluvy, že to nebo ono začne věci překrucovat a vy si stojíte za svým. Nevíte, zda stojí za to se podbízet, když jste pro něj udělali tolik. Je to těžké rozhodnutí. Pokračovat v přátelství, ano či ne? Očekávám vstřícný krok od něj, ale ten nepřichází. Moc zdravím, toť těžké téma, pan Bohumír. Pane Bohumíre, moc děkuju, přeju všechno dobré, no uvidíte, jak vám tenhle ten duel v úvozovkách dopadne a jak se vlastně jakoby mezi vámi vyřeší. Každopádně moc děkuju za vaši zkušenost a za váš názor a my se teď přehoupneme se skupinou Bay City Rollers do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, ale určitě mnozí chcete, kterým bude pátek.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou jsme se přehoupili do nového dne, který už je tedy pátek s datem 5. června na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den krásný, páteční, veselý, víkendový prostě. Nevím, jak to bude s tím sluníčkem, přeci jenom předpověď je více deštivá, ale na to se také mnozí těšíte, že zaprší a nebude třeba na mnoha místech zase tak moc sucho, jako třeba právě teď je. Každopádně nám všem přeju vydařený páteční den ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Umíte si stát za svým? Stojíte si za svým? Jak pevní jste v obajování svých názorů? A museli jste někdy takzvaně za svou pravdu bojovat? Říkají vám někteří, že jste paličatí, nebo naopak oceňují vaši schopnost nepodat se různým nátlakům? A jak je to mnohdy třeba ve vaší profesi nejen důležité, ale i těžké stát si za svým? Někdo řekne o lidech, co si stojí za svým, že jsou paličatí a někdy mohou mít i pravdu. Zvláště když si lidé obhajují něco, co opravdu platí. Ale stát si za svými zásadami je určitě velké umění. Tak jak jste na tom vy a jaké jsou vaše zkušenosti? Tolik a mnohem více v noční lince. Telefon k nám 731 800 900. Pak je tu také web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda na úvod další naší povídací hodinky v noční lince. Vždycky jsem to já, se jmenovala písnička. No a teď už pozdravíme Jardu, toho času za volantem. Tak Jardo, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Děkuju za všechny.
1: No, krásný téma. Ale já si myslím, že stal si za svým v určitých věcech se prostě nemá uhnout. Ale na druhou stranu, když jde o nějakou odbornost,
0: ano,
1: a ten protiargument je natolik přesvědčivý, že mě teda zvyklá v mým přesvědčení a řeknu, tak já to teda zkusím, jo, je to možný jako v určitý fázi prostě se dá ten názor změnit, ale musí to být třeba, já nevím, tak já budu přemýšlet, třeba kamarádci říkal mi, hele, já potřebuji udělat zahradní lístku,
0: ano,
1: a měl připravený zastrkovadlo, že měl vlastně takovou kvatinku, takový, no a dvě trubky proti sobě. Ta jedna trubka byla navařená na plotě a tu druhou chtěl navařit na tu lístku, jo. A prostě tím, že se to prostrčí, tak se ta lísa prostě zajistí proti tomu, aby se samovolně odvíjela. No a já tyhle ty věci nedělám, jelikož přijde mráz, nazvedne to a v tu ránu najednou ty dvě trubičky nejsou proti sobě, jo, v zimě. Takže já spíš dělám takovou padací závoru. Místo těch dvou trubek, tam na to jedno navařím takovou stocháče, takový jako hák, a na to druhý přivařím takovou klapačku, takovou prostě závoru, která zapadne do toho háku. A to, i když to mráz zvedne o 4 cm, tak pořád se nic neděje a to zavírání funguje. Takže toho kamaráda, tak jsem to takhle vysvětlil, a říkal, no čo, ještě to máš pravdu. Jo. Takže přesto, že měl nějakou, a byl to odborník, jo, byl to taky řemeslník, zámečník, a měl nějakou představu a já jsem o tímhletím teda argumentem přesvědčil, že je lepší něco jiného. Takže když mě někdo v mým nějakým technickým myšlení přesvědčí, že je lepší něco dělat jinak,
0: ano,
1: a dokáže mi na nějakém příkladu, že to tak je, tak jsem ochotný samozřejmě ustoupit ze svého toho pohledu a dát mu zapravdu a přizpůsobit se tomu a už to třeba zbytek života dělat tak, jak jsme se dohodli.
0: Yeah.
1: Ale to se týká názorů nějakých na tu, jak se tady mluvilo o politice a tak dále, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak tam samozřejmě to mě můžou dneska povídat v této novodobě, co chtějí, protože já mám bohužel tu smůlu, že si pamatuju.
0: Jo.
1: No, takže já vím, co a jak bylo.
0: Jasně.
1: Takže nějaký takovýhle žvásty, jako teďka, jo, teď jsou takový prostě přesvědčovačky, nebo prostě slyšíte z těch médií takový věci, že já to radši zavírám, protože mě by to zvedalo adrenalin takovým způsobem, že bych ho asi nesundal, já nevím, no. Takže, a když se dostanu s někým do nějakého hovoru takový, tak mu řeknu, ale o tomhle se já nebavím. Jo, protože jak to už říkal jeden předřečník tam přede mnou, já nebudu přesvědčovat kněze, aby nevěřil Boha. Jo, ale mě nemůže nikdo přesvědčit zase o jiných věcech, že jo?
0: Rozumím,
1: takže jsou určitý meze,
0: ano,
1: kde prostě veškerá diskuze končí a řeknu, že to psal, to bychom se vlastně hádali. Budeme se další bavit, pojď, jak je hezky.
0: Jo, to zavíte,
1: to půjdeme, no, pojďe, jo? A takže názory měnit, nebo jenom proto, že si to ten druhý přeje, nebo proto, abych to měl z krku, tak můžu jít, no jo, člověče, máš pravdu, a myslet si svoje. Ne, to v žádném případě. Já mu musím dát najevo, že se mnou prostě nehne.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: To byl prostě Romře, podívej se, tohle o tom se nebudem bavit, protože to bychom se taky hádali, mě nepřesvědčíš, já se taky nepřesvědčuju, nahodíme si téma neutrální a o tom se můžem bavit. Mm-hmm. Takže takhle bych to asi viděl já.
0: Dobře, dobře, tak jo, já děkuju za krátký výstižný komentář k tomu našemu tématu, jinak já dopřeju klidnou pracovní noc a budu se těšit zase v noční lince, mějte se hezky.
1: Děkuju a já ještě jednou přeju všem posluchačům, aby bylo přesně podle jejich
0: počasí,
1: takový, jaký si přejou. Ti chtějí třicítky, jako já, mají třicítky. Kdo chtějí, aby zapršel, ať jim zaprší. A tak dále.
0: Dobře, tak jo, ráda vyřizuju, mějte se hezky a zase příště u nás naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, tolik Jarda a teď už je nachystána s písničkou Marcela Holanová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Žárlím, žárlím, tak tolik muzika. 18 minut po půlnoci, to je přesný čas a pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Tím začnu. No a teď k tématu. Vidím to ze 4 úhlů pohledu.
0: Dobře.
1: První úhel pohledu, věřící člověk, tudíž věřím ve stvoření, protože evoluce je analogická a je to chaos. Vysvětlím. Všecko někdo vymyslel, někdo stvořil. Co pro nás jako civilizace je naprosto zásadní, je vzdálenost naší planety od Slunce. Kdyby byla blíž, tak tady život nebude, protože všechno vyschne a bez vody není život. Kdyby byla dál, tak tady všecko zmrzne a zase by jsme byli v háji. Takže já věřím, že Bůh je ten konstruktor, který to přesně stvořil a spočítal. Evoluce je chaos. Tam se mluví o vývoji. Když budete mít hromadu součástek, dáte je na jednu hromadu, stejně už je musel někdo vymyslet, bude na ně pržet, tak za 5 let budou v takovém stavu, jako oni říkají, že se tam něco vyvíjeli, že budete moct chytit a vyhodit do šrotu. Takže to je jenom pohledu. Druhé úhel pohledu. Každý z nás může se bavit pouze o tom, co prožil. Jo? To znamená, všichni ví, z noční linky, že jsou vdovec. O tom se mnou může zase bavit jenom vdovec nebo vdova. Nemůže se bavit člověk, který je svobodný nebo ženatý, protože tou situaci neprošel. Zrovna tak je to s vlakovým neštěstí. Když jsem já nezažil vlakový neštěstí, a druhého zažil, tak já mu neřeknu, co bych v té situaci dělal, z důvodu, že jsem to nezažil. No, to je druhé úhel pohledu.
0: Dobře, no a obecně vzato máte pocit, že si umíte stát za svým názorem a za svou, jaksi za svojí pravdou, za tím svým?
1: To záleží na konkrétní situaci. Jo, protože, to jak říká ten předchozí posluchač, jo, že je potřeba o věcech logicky uvažovat, to znamená, že já jsem třeba udržbář, zpravu tramvaje, a tam musí být všechno napřesno. Když mi nějaký kolega řekne, že nějaký postup je lepší, tak já řeknu, dobře, já to zkusím, když to nepůjde, tak to udělám posledně, a když to půjde, tak tě poslechnu. Čili ty situace jsou odlišné. Když zjistím, že má pravdu, tak to budu dělat tak, jak on mě poradil. Když zjistím, že je to lepší, jak to dělám já, tak řeknu, nezlob se, mám na to odlišný názor. Čili vyzkoušet.
0: Takže tak zkoumáte tu situaci od situace zkrátka. Jak to přijde, tak to přehodnotíte a tam eventuálně volíte to, co máte pocit, že je zkrátka ten fakt, za kterým byste mohl stát a kterému věříte a důvěřujete. Jo?
1: Jo, tak to vidím. No a pak je čtvrté úhel pohledu. A ten je takový, že každý člověk má odlišnou povahu, to znamená, jo, někdo je cholerik, někdo je flegmatik, jo, někdo je melancholik, jo, a těch povah je strašně moc. V mém případě je to, že já jsem z 90% melancholik,
0: ano.
1: 10% cholerik. To znamená, že jsou situace, kdy se rozčilím, aniž bych chtěla, pohádám se, jo, ale to je málo kdy, ale taky jsou, jo. A pak jsou situace, že když nevím, jak dál, tak brečím, protože jsou melancholik. To znamená, že se rozpláču a tak, když řeka vody, není v mé síle to zastavit.
0: Jasně, jasně.
1: Takže to je čtvrté úhel pohledu. No. No a na závěr bych chtěl říct jenom krátce, protože nás čas tlačí jako všechny. Takže chtěl bych pozdravovat pana Olina, pak všechny linkaře, Vlastičku, Ludmilu.
0: Dobře.
1: No a zkrátka všechny, co vysílají noční linku a nechám jim zahrát. A Vlastič se skazuje, mě zavolá, nemůžu se jí dovolat, nevím, jestli má pokažené telefon, jako zvonit to a nikdo to nebere, nebo jestli nemocná, tak ať se uzdraví.
0: Dobře.
1: A moc vám děkuji, že jste mě vzala. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, přeju hezkou noc a zase příště v noční lince se budu těšit. Děkuji moc krát, naslyšenou. No a teď už je u nás nachystán s muzikou David Dale.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: David Dale a písnička se jmenovala Počítám. No a krátce před půl jednou se k nám dovolala také Jana Zírková. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak Jano, co vy, jaké jsou vaše zkušenosti? Umíte si stát za svým? Jde to vždycky, nebo radši ustoupíte, nebo tak jako třeba v některých situacích, tak se spíš odmlčíte a necháte to být, protože máte pocit, že nemá cenu do té nějaké diskuze vstupovat a tak?
1: No, tak jak kdy, ale v některých případech ano. A jeden z nich uvedl, to je například ten, že já, ne, že bych se zastávala nějak otylých, jako obézních lidí, to určitě ne, ale já zastávám takový názor, že pokud si třeba někdo myslí, že žena při těle nemůže být hezká, tak to mě jako docela vytáčí, protože já si myslím, že i taková korpulentnější žena může umět vynosit svoje kila, když se pěkně oblékne, takže pokud si někdo myslí něco jiného, tak to jsem schopná se s nimi hádat. No,
0: jo, jo, jo.
1: Vždycky poukážu třeba na naše herečky jako Stelinka Zázvorková nebo Helenka Růžičková, tak to jsou myslím takové dvě ženy, které opravdu to uměly pěkně nosit, no, ty svá kila. A já teda jako poslední dobou, nechci říct o sobě, že bych byla nějaká jako silná hodně, to ne, ale hubená už taky nejsem, takže už se přirovnává spíš k té straně, co je silnější těch žen a myslím si, že když jako chci, tak taky se umím šprncovně obléknout, tak aby mě to slušelo a
0: ano,
1: já musím
0: ano.
1: Mít zrovna 50 kilo, no.
0: Takže za svým si umíte stát a umíte si obhájit ty své názory zkrátka.
1: Jo, jo, jo. Pak taky ještě takový jeden další názor a to jako to se tak úplně hádat nemůžu, protože já zastávám takový názor, že si myslím, že dříve jako se k sobě lidé chovali slušnějš. Já samozřejmě to nemůžu moc posoudit, protože jsem teprve 90. ročník, ale co znám hodně jako z vyprávění rodičů a spíš jako se stýkám s tou starší generací a tam mi přijde opravdu taková lídnější, no, než ta mladší, tak jako z poloviny si opravdu stojím za tím, že si myslím, že dříve bylo líp, no. Někteří taky se mnou samozřejmě nesouhlasí, ale taky dostávám ten názor, že ano, no.
0: Dobře. Dostala jste se někdy do takové jakoby rozepře s někým, na kom vám třeba záleželo, že jste přeci jenom o tom napjatěji diskutovali?
1: No, ale to šlo spíš o takovou hloupost.
0: Jo.
1: A to bylo tady s mým kamarádem opravdu kvůli takové blbosti, že třeba jsme si poslali takové video přes Facebook se zvířátky a on mě potom řekl, že to video se mu moc nelíbilo. Já jsem absolutně nechápala, proč, protože to bylo takový jako hodně roztomilý video s kačenkama, s kočičkama a tak já jsem říkala, pořád jsem po něm chtěla, aby mě vysvětlil, proč. A on si prostě stál za tím, že mu to připadalo hloupý a já jsem si zase stála za tím, že mi to připadalo roztomilý.
0: Tak,
1: no. A pak už jako teda on radši ustoupil, aby měl klid, no, ode mě.
0: A tak je fakt, že tyhle ty situace zrovna se nechají tak, jakoby, jak se říká v úvozovkách, spláchnout úsměvem, že jo, že to celkem,
1: no, no, no.
0: Že to není žádný drama, asi až tak životní.
1: No, určitě.
0: Dobře, no tak jo, tak Jano, taky moc děkuju a ať se vám daří samozřejmě v životě a jinak přeju hezké dny.
1: Děkuju za naslyšenou, paní Jitko.
0: Děkuju taky za návštěvu, krásnou noc, hezké další dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marta Kubišová, nechte zvony znít, to byl song pro vás, pro všechny a teď už můžeme pozdravit paní Danu, která se dovolala ze středních Čech, tak paní Dano, krásnou noc přeju.
1: No, dobré ráno, spíš už. No, dobré ráno, já mám takový příběh, vlastně je to můj od dětství.
0: Ano.
1: Mě otec vychovával tak, abych, když mám názor na něco, tak abych si nejdřív zjistila, jestli je to pravda, jestli je to takový nebo makový.
0: Jasně.
1: A abych pak si za ním mohla stát. Takže mě to naučil tak, že já jsem si opravdu už jako dítě stála za vším, takže samozřejmě jsem slyšela, že jsem steklou a že jsem prostě jakákoliv. A největší problém je pak v práci, že máte jiný názor než 8.
0: Ano, tam se to může komplikovat vážně i.
1: To jako ustát, to je teda těžký, jo. Ale jelikož já byla cvičená z dětství, no, tak jsem to vždycky ustála a oni pak říkali, no jo, to říkala Dana už před rokem.
0: Jo, vidíte to, na vaše slova došlo, jo.
1: No. No, protože oni mi třeba říkali, že jsem kabrhelová a takový. A já říkám, počkej, až nás začnou propouštět, ty chytráku. No a ty zůstali koukat, no a pak nás propustili všechny, tak už se tomu nedivili.
0: Jo.
1: No, ale chtěla jsem říct, že první takovej zážitek obrovský z toho svýho, jak bych to řekla, z té, co mě naučil otec, tak mě jednou říct, že v zoologické zahradě, že je to taková zahrada, tam jsou zvířátka, můžete na ně koukat. My jsme tam přišli a jestli si někdo pamatuje, jak to tam vypadalo před 50 lety, to bylo otřesný. Tak my jsme tam vešli a teď jste měla napravo ty lvy, tygry. A teď já myslela, že tam budou ležet na louce. A oni tam v tom kriminále pročůraný ty koce, jo. Nohy mu vysely ven, ocas mu vysel ven.
0: Jo.
1: No já byla v šoku. No a teď mě bylo 6 let. A já říkám, tati, to není zoologická, to je kriminál. A on, no to tady, aby nás nepokousali. Já říkám, teď ten je rád, že žije. No úplně zvířata s mrtvýma očima, jo.
0: Jej.
1: No a teď já tam podlezla tu tyč, co se už nesmělo. Teď jsem se tam postavila a na ty lidi jsem spustila. Jak můžou na to koukat? Jak to, že něco neudělají, aby ty zvířata tam nežily v kriminále?
0: Jo.
1: No normálně čekala jsem 60 let. 60 let, než se to změnil.
0: Aha.
1: Takže, ale svý jsem si těm lidem řekla.
0: Jo.
1: A táta tam chudák stál v rozpacích, on nevěděl vůbec, co má dělat, no. Protože jsem měla pravdu, no. Takže ono je to někdy s těma těžký si to ustát, no.
0: Ano.
1: No, tak to jsem jenom chtěla říct tou zoologickou, protože to ve mně zanikilo tak obrovský celý život.
0: Že ještě až do dneška vlastně si to pamatujete, rozumím, to musel být opravdu smutný pohled, když tam vlastně byla tahle ta situace.
1: Když vám představíte, že si myslíte, že přijdete do zahrady, teď to tam bude ležet, tygřík, tohle. No a on to ležet.
0: Všechno jinak, kanadí, ano.
1: Který nevešel do toho koce. No a táta, nechoď tam, on tě pokouše. Já říkám, že rád, že žije.
0: Tak to je taková...
1: No to poznáte na zvířatech, že mají mrtvý oči, že to vzdali.
0: Že jste zkrátka měla ten pocit, že je potřeba něco udělat hned teď bez odkladu. Tak dobře, paní Rano, moc vám děkuju taky za tuhletu zkušenost i za ten názor. Jinak vám přeju všechno dobré taky a hezké dny a děkuju moc krát. Mějte se hezky.
1: Krásné léto, jaro.
0: Nápodobně. Budu se těšit zase v noční lince. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: hodně lidí a ne vždycky to jde tak, jak si, jak to popisujete vy, že by to třeba zvládli, nebo že třeba na několikátý další pokus a nejde to vždycky úplně jednoduše, takže velké gratulace, že jste se s tím takhle popral pěkně.
1: No, potom mám další názory, třeba v chování. Člověk se musí chovat hezky, někdy je klidem, ale někdy to prostě nejde. A s tím názorem prostě musíte jim to vrátit, že jo, jak se chovají oni k vám.
0: Máte pocit, že by měl oplácet člověk jakoby na stejnou notu, jo? Stejnou...
1: Myslím, že jo, aby ten dotyčnej poznal, co dělal.
0: Mhm. No a když se jedná o nějaký názorový střet, tak dokážete si ten svůj názor obhájit a vysvětlit ho třeba tomu druhému, těm dalším dotyčným, že zkrátka je to takhle a bude to takhle, protože vy si za tím názorem stojíte, který máte jaksi vyzkoušený, ověřený a tak.
1: Ano, stojím si za svým názorem. To jsem třeba poznal na vrátnici, tam couvali nákladní auta, jsem tam váděl, dělal jsem to jako první a oni si řidiči chválili, tak jsem si stál za svým názorem, že prostě s tím nákladním autem musí být doprovod.
0: A vyšlo to, jo?
1: Vyšlo to, ano, a to je všude jinde, to je na každém pracovišti, to je jiný.
0: Prostě, no tak samozřejmě, to... ano, ano. Takže vaše zkušenosti vlastně z reálného světa a reálného života jsou poměrně dobré, že si dokážete stát za svým a ustal jste si ty své věci, své myšlenky a své názory před ostatními, ano?
1: Ano, ano. Stojím si za svým vždycky.
0: Dobře, no tak jo. Tak já vám přeju všechno dobré, ať vám to vydrží samozřejmě a děkuju mnohokrát za návštěvu v Noční lince.
1: Děkuji za telefon, že jste mě vzala. Děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudební vzpomínka na Jirku Schillingera v podobě šípkové růženky. Tak pojďme se také podívat do pošty. Hodně píšete, děkuju mnohokrát. Pavel ze Židlochovic k tématu třeba dodává. Dobrý večer, to jsem vždycky uměl stát si za svým. A pokud jsem se pro něco rozhodl, tak jsem si opravdu za svým stál. Ale v poslední době je to asi tak 2,5 roku, co jsem poznal svou kamarádku až ze severních Čech a taky díky věku jsem trošku ubral ze své tvrdohlavosti. Tak vám všem přeju krásnou dobrou noc, Pavel. Tak Pavel, já děkuji za vaši zkušenost a váš názor k tomuto našemu povídání. No a přeju vám, ať se vám daří i s tím vlastně, s tím uměním stát si za svým a obhájit si zkrátka tu svou pozici a to své třeba, co mám vyzkoušené, ověřené a tak dále. Tak tolik, Pavel.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka, chci být vodou na tvůj mlýn. No a pojďme se ještě podívat také do e-mailu, kde máme e-mail od pana Mojmíra Kříže ze Svitav, který k našemu tématu dodává. Pokud ten druhý je lepší odborník nebo zná Bibli dokonaleji než já, uznám, že má pravdu. Jinak řeknu, co vím, a pokud to nestačí, řeknu také, co si myslím dál a jdu pryč. Politice radši nerozumím a v norování fandím liškám. Hezký večer všem, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, i vám moc děkuju, ať se vám daří, pevné zdraví přeju. No a přátelé, protože jsme se dostali až na konec té čtvrtečně páteční noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších pořadů, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak krásnou noc, hezký celý nový den a večer zase naslyšenou u našeho dalšího vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda tebe, no. vás, všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polipně, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já jí prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: stát, jak pravdivé, vidíte. Tak to bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo San páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry. Do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě. A moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se lípa hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili porastámhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: Je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
0: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
0: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
1: Au!
2: Nešiko! Kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím zas chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist. i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslický?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Jmenuju se Buč?
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Bodlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslický.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
7: Jo.
6: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i čbám piva.
7: Jo.
6: A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem. Oni vědí, kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte. Povězte mi...
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, jo. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
7: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně. Líbí se ti?
5: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
5: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, alebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Jepic!

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Mlavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Mlavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je kašpárek a že má rýmu.
4: Dobře, kládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Víte, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zase neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká,

0: Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
1: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
0: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží, vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
1: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
0: Ach, zacpávám si uši. Ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
1: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
0: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
1: To je taky alternativa.
0: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne.
1: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
0: A co by mu tedy... stačilo.
1: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
0: Nechápu, o čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
1: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
0: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
1: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru Krasavu?
2: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
1: Matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
2: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
1: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
2: Ach, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
1: To by se snad mělo udělat předem, ne?
2: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
1: To je pravda, kdo to provede?
3: Hej, pane král! Nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
1: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
3: Je to hloupej Honza.
1: Aj.

0: Jajaj. No, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
1: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
0: Ubohý děvče.
1: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
0: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
1: Už se mu dostává. Už krholů na seníku. Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
0: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď.
1: Zadrž, zadrž, ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
0: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
2: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.